0: Když usnou lesy. Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc. Usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc. Hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc. A Jirka ticho jest. Je tu roková noc. A Jirka němý. Je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušných. Tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží rokováno muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží rokováno českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží rokováno noc od 10 večer a hájů českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána na Rokra i garáží roková noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu roková noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu Rokrádio a noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu Rokrádio rok je služ 10 večer až do rána na Rokrádiu Rokrádio rok je slušná až do rána na Rokrádiu Rokrádio rok je slušná muzika na Rokrádiu Rokrádio rok je slušná muzika Rádiu Rokrádio rok je slušná muzika Rokrádio rok je slušná muzika Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Rokrádio a muzika. Rokrádio nářez. Rokrádio nářez. Rokrádio nářez. Opravdu vás pobaví. Rokrádio nářez. Opravdu vás pobaví. Rokrádio nářez. Opravdu vás pobaví. Jo, nářez. Opravdu vás pobaví. Pane nářez. Opravdu vás pobaví. Pane opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady... Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Yes. Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl? Je svěží jitro. Pane režisére, na co je tady ten kůl? Je svěží jitro. Na co je tady ten kůl? Je svěží jitro. Před nájovnou kůl. Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot. Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot. Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
2: Ale ne
1: pilot. Svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten...
1: Před...

0: stojí zaražený pilot.
1: Ale ne pilot, to je ten pilot.
0: Za mnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne pilot, to je ten pilot toho prášku.
0: Zaražený pilot.
1: Ale ne pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní
0: pilot.
1: Ale ne pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní ten. Ale ne pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní ten nejmladší pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní ten nejmladší dcery. Ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadní ten nejmladší dcery. Práškovacího letadla, ten nápadní ten nejmladší dcery. Jo, a ten nápadní ten nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho
1: nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: No jistě.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: No jistě, mě vůbec.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnost.
2: Vy jste myslel toho Korna.
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnost.
2: O Korna.
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnost.
0: Mládenci.
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnost.
0: Mládenci, změna.
1: Nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnost.
0: Mládenci, změna.
1: Mohlo být nějaké nejasnost.
0: Mládenci, změna. Ten kůl vin.
1: Jasnost.
0: Mládenci, změna. Ten kůl vyndejte. Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas. Pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on...
0: Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není
0: zaražený. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země.
0: Dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený...
0: Je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo ne... Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně... On není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
1: no.
2: je?
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
1: no.
2: je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
4: Rock Radio.
3: Ta díra stála 15 800.
4: Rock Radio.
3: Konec. 15 800.
4: Rock Radio.
5: Konec legrace.
3: 800.
4: Rock Radio.
5: Konec legrace.
4: Rock Radio.
5: Konec legrace.
4: Adio.
5: Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Rockovej týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Návok je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to... Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, aby kůrát. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, aby kůrát garde. Garde. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, aby kůrát garde. Garde. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, aby kůrát garde. Garde. No. Dal. O tom karte vím, proto to tak hraju, aby kůrát garde. Garde. No. Garde vím, proto to tak hraju, aby kůrát garde. Garde. No. Proto to tak hraju, aby kůrát garde. Garde. No.
2: Nemůžeš.
1: Kůrát garde. Garde. No.
2: Nemůžeš.
1: Garde. No.
2: Nemůžeš.
1: Nemůžeš. No.
2: Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
2: Nemůžeš.
1: No.
2: Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
2: Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
2: Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
2: Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
2: Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
2: A proto to... Nemůžeš.
1: Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
2: A proto to tak hraju.
1: Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
2: A proto to tak hraju.
1: No to mám.
2: Můžeš.
3: No tak to je mat.
2: A proto to tak hraju.
1: No to mám.
3: No tak to je mat.
2: A proto to tak hraju.
1: No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí.
3: Tak to je mat.
2: A proto to tak hraju.
1: No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl.
2: Proto to tak hraju.
1: No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl. Nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl. Ty garde. Táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl. Ty garde. A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl. Ty garde.
2: Pojď si zahrát.
1: Ještě nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl. Ty garde.
2: Pojď si zahrát.
4: Já to nehraju.
1: Reklam, jakýho jsem kdy viděl. Ty garde.
2: Pojď si zahrát.
4: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi
1: viděl. Ty garde.
2: Pojď si zahrát.
4: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi mu radil.
4: Radili.
1: Garde.
2: Pojď si zahrát.
4: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi mu radil.
4: Radit já umrde.
2: Pojď si zahrát.
4: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi mu radil.
4: Radit já umím, ale hrát ne.
2: Hrát.
4: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi mu radil.
4: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Rádio.
4: Já to nehraju.
2: Tak jak to, že jsi mu radil.
4: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Rádio.
2: Tak jak to, že jsi mu radil.
4: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Rádio. Konec.
4: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
4: Umím, ale hrát ne.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. A končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, má ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit.

0: Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Už začne hodina.
1: Ano.
0: Ano. Hodina.
1: Ano.
0: Ano. Už je.
1: Ano.
0: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Ano.
0: Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Už je čas, musíme jít.
2: Poslyšte, Hujere.
0: Čas, musíme jít.
2: Poslyšte, Hujere.
0: Nejít.
2: Poslyšte, Hujere. Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
0: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je říkal.
2: To hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
0: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle...
2: To mi ten výraz, skoro až drzostí.
0: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle...
2: Skoro až drzostí.
0: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle...
2: Rozhlasu.
0: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu. Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
3: Rock Radio.
0: Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
3: Rock Radio.
0: Podle rozhlasu.
3: Rock Radio. Konec legra.
0: Rozhlasu.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocucha. Pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku. Nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku. Zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. Na to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný. Úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Dále.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dále.
0: Baví.
1: Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále.
2: Sou.
1: Dále.
2: Souhru, profesore.
1: Dále.
2: Souhru, profesore. Souhru, profesore. Souhru, profesore. Za minutu. Souhru, profesore. Za minutu bude zvonit. Souhru, profesore. Za minutu bude zvonit.
1: No.
2: Souhru, profesore. Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne. Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne. Hodina. Zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne. Hodina.
1: No a co?
2: Že už začne. Hodina.
1: No a co?
2: Že už začne. Hodina.
1: Ano.

výročnom mysliveckom plese. Koč, ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna programu, Kristofi Nenura tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna programu, Kristofi Nenura žili, ale mám tom mysliveckom plese. Změna programu, Kristofi Nenura žili,

0: No, proč na mě křičíte? To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já!
0: No, proč na mě křičíte?
1: No já přeci, Jirgot, já!
0: No, proč na mě křičíte? To jste nějaký...
1: Si, Jirgot, já!
0: No, proč na mě křičíte? To jste nějaký...
1: Já!
0: No, proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče...
0: No, proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste ulákal tak...
0: Proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste ulákal taky.
0: To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste ulákal taky. Kdy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte...
0: Inteligent.
2: Člověče, že byste ulákal taky. Kdy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne. Člověče, že byste ulákal taky. Kdy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No, moment, moment, poč...
2: Ulákal taky. Kdy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No, moment, moment.
2: Kdy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No, moment, moment, počkejte.
2: A neříkejte mi, že ne.
3: No, moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Krucifixe.
3: No, moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Krucifixe, netvářte se jako kdybyste...
3: Moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Krucifixe, netvářte se jako kdybyste nevěděl, o co jde.
3: Počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Krucifixe, netvářte se jako kdybyste nevěděl, o co jde.
3: Proč bych na vás měl hulákat?
2: Krucifixe, netvářte se jako kdybyste nevěděl, o co jde.
3: To přeci každý... Na vás měl hulákat?
2: Krucifixe, netvářte se jako kdybyste nevěděl, o co jde.
3: To přeci každej...
2: Krucifixe, netvářte se jako kdybyste nevěděl, o co jde.
3: To přeci každej civilizovaný člověk...
2: Krucifixe, netvářte se jako kdybyste nevěděl, o co jde.
3: To přeci každej civilizovaný...
2: Krucifixe, nevěděl, o co jde.
3: To přeci každej civilizovaný člověk ví, že když tluče,
2: co jde.
3: To přeci každej civilizovaný člověk ví, že když tluče. To přeci každej civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Každej civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče protabíle, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče protabíle plouk. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče protabíle plouk. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče protabíle plouk.
0: Jo. Ale v noci.
3: Tluče. Že na něj tluče protabíle plouk.
0: Jo. Ale v noci.
3: Že na něj tluče protabíle plouk.
0: Jo. Ale v noci.
2: Ve dne.
3: Plouk.
0: Jo. Ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. Ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. Slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. Takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle... Na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci... Znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý... No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jak... No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako ex... No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra... No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra zí... Přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra zíkám, ale... Každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra zíkám, ale naposledy.
0: Víte co? Rozum...
2: A vám jako extra magorovi to extra zíkám, ale naposledy.
0: Víte co?
3: Rozumíte?
2: To extra zíkám, ale naposledy.
0: Víte co?
3: Rozumíte?
0: Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš tam?
2: Ale naposledy.
0: Víte co?
3: Rozumíte?
0: Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš táto?
2: Naposledy.
0: Víte
3: co? Rozumíte?
0: Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš táto?
5: Rock Radio.
3: Víte?
0: Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš táto?
5: Rock Radio.
0: Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš táto?
5: Rock Radio.
0: Si do desíti, jo?
4: Co chceš táto?
5: Rock Radio. Konec.
4: Co chceš táto?
5: Rock Radio. Konec legrace.
4: To.
5: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajíců, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek a nejapných žert. Den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek a nejapných žertů. Ten na nálož hudebních zajímavostí novinek a nejapných žertů. Roko hudebních zajímavostí novinek a nejapných žertů. Rokovek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 8. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Poledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás po rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirko. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirko, já. Nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirko, já. Spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirko, já.

Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

0: rockovej živák. Místo v první řadě na... a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin. Rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Trdě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák těch rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin drží Kamil Tráp. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kart.
0: Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten...
0: Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý... A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to... A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to... A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale...
1: To vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale...
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale...
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale...
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, mi jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale...
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát, vole.
2: To vím všecko, ale...
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát.
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku...
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát.
3: Jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blábla. Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blábla, že to jako zvládneme. Jo. Musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blábla, že to jako zvládneme. Jo. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blábla, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme jsme se trošku zvedli psychicky, blábla, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku zvedli psychicky, blábla, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku i trochu na blábla, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku i trochu naproti, ty vole. To jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku i trochu naproti, ty vole. Hele, jo. Ale musíme tomu štěstíčku i trochu naproti, ty vole. Musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
3: To je jasný.
1: Štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
3: To je jasná, vole.
1: Jít trochu naproti, ty vole. Hele.
3: To je jasná, vole.
1: Ty vole. Hele.
3: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicet... Hele.
3: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž.
3: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí kary...
3: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí kary...
3: vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí kary bysme náhodou vyhráli, no prostě jako... Hele, je tam třicetník za kříž. A padí kary bysme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně. Hele, je tam třicetník za kříž. A padí kary bysme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super. No.
1: Hele, mi potřebujeme hlavu kříž. A padí kary bysme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit. Padí kary bysme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit. Jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit jako normálně.
3: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
3: Jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.

0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
1: Rock Rády. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert? Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živý. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. O víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete koncert a máte málo živýho roku v krvi. Máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok pnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Nalaďte si rok rádio v neděli večer. A vychutnejte si večer. A vychutnejte si rokovej živák. A vychutnejte si rokovej živák. Místo v... A vychutnejte si rokovej...

Rock Radio.

Won't you rain on our love? Won't you rain on me? Won't you rain?

0: muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Jo. Názes. Opravdu vás pobaví. Des. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Co to je za muziko? To je skvělá muzika. Co to je za muziku? Co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole. To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně.
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna.
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no, teď. Já jenom, že jí nehrám.
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no, teď. Já jenom, že jí nehráli takhle dlouho.
2: Na ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no, teď. Já jenom, že jí nehráli takhle dlouho instrumentálně. Jo, vlastně, státní hymna, no, teď. Já jenom, že jí nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní státní hymna, no, teď. Já jenom, že jí nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl. Hymna, no, teď. Já jenom, že jí nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Let's legrace.
3: Co je
0: dále?

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem.
1: Rock Radio.

Každý všední den od 6 do 9 se s Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na... Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vy... Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho hudní den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušnýho od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušnýho díti se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušnýho roku, který vás vytáhne z postele na záplavu vytříbenýho humoru a slušnýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste na plavu vytříbenýho humoru a slušný roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Jinýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístkýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na konci vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro byste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský... K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz... K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz... Lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz... Zuzka a její zprávy... Páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz... Zuzka a její zprávy... I to, co... Výzva pro Pandu, hospodský kvíz... Zuzka a její zprávy... I to, co se do nich nevešlo. Du, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budík kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. I to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. To se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Vešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dan. Povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel v nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock do 9 na Rock Rádiu.

0: prdele, to bude domluva s tebou. Do prdele, to bude domluva s tebou. To mě ještě skvěl. Do prdele, to bude domluva s tebou. To mě ještě skvěl. Do prdele, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. Bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. Domluva s tebou. To mě ještě scházelo. To mě ještě scházelo.
1: No vidíš, hele.
0: To mě ještě scházelo.
1: No vidíš, hele, jsou tady.
0: Ještě scházelo.
1: No vidíš, hele, jsou tady. Bačko. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si.
2: Boty.
1: Hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si.
2: Boty.
1: Tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si.
2: Boty.
1: Rozumíš, a ve... Bačkory. Tvoje. Zuj si.
2: Boty.
1: Rozumíš, kory. Tvoje. Zuj si.
2: Boty.
1: Rozumíš, a vem si bač... Tvoje. Zuj si.
2: Boty.
1: Rozumíš, a vem si bačkory. Zuj si.
2: Boty.
1: Rozumíš, a vem si bačkory. Zuj si.
2: Boty.
1: Rozumíš, a vem si bačkory. No tak...
2: Boty.
1: Rozumíš, a vem si bačkory. No tak rozvázat bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky... Rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho tak... Ty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady... Je... Umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady... Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Jsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil. K hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil. Hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
3: Rock Radio.
1: Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
3: Rock Radio.
1: Zavařil, tak ať si to vyžere debil.
3: Rock Radio. Konec legrace.
1: Ať si to vyžere debil.
3: Rock Radio. Konec legrace.
1: Vyžere debil.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel.
1: Každý všední den od Dandou a Anabel Fárovou.

0: Rock Radio. Rock Radio. Na. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Do prdele.

for dead.

0: přidáš.
1: Ne?
0: Máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
1: Ne, zbyde mě.
0: Jak zbydeš, jak nevíte si, že... Akorát 50 ještě přidáš.
1: Ne, zbyde mě.
0: Jak zbydeš, jak nevíte si, že jste 50 a 9 tisíc ještě přidáš.
1: Ne, zbyde mě.
0: Jak zbydeš, jak nevíte si, že jste 50 a 9 tisíc ještě, no? No. Víte si, že jste 50 a 9 tisíc ještě, no?
1: No, a 50 mě zbyde.
0: No vidíš, ty vyděláš, no. Má 9 tisíc ještě, no?
1: No, a 50 mě zbyde.
0: No vidíš, ty vyděláš, no. Ještě, no?
1: No, a 50 mě zbyde.
0: No vidíš, ty vyděláš, no.
1: Jo, a 50 mě zbyde.
0: No vidíš, ty vyděláš, no.
1: Jo.
2: Rock Radio.
0: Ještě vyděláš, no.
1: Jo.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: No.
1: Jo.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Jo.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Chceš být o... Chceš být o krok před ostatními? Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party. Se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party. A už šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party. A už ti nic neunikne. Dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party. A už ti nic neunikne. Mimořádný lístky. Členem slušný party. A už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokový rádio pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokový rádio CZ. Rokový slušný party. Přidej se k nám na rokový rádio CZ. Rokový. Přidej se k nám na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ.
1: Rock rádio. Nářez.
0: CZ. Rokový rádio CZ.
1: Rock rádio. Nářez.
0: Rokový rádio CZ.
1: Rock rádio. Nářez. Opravdu vás
0: do CZ.
1: Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít? Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadrapla. Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadrapla.
3: Vezmu
2: hadrapla. Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadrapla.
3: Vezmu
2: hadrapla. Akorát ti vezmu hadrapla.
3: Vezmu hadraplán. Můj hadraplán. An. Můj hadraplán.
2: Co, školí to
3: stán?
2: Co, školí to stojí?
3: 9650.
2: Co, školí to stojí?
3: 9650.
2: No, tyž na to máš, ne? Co, školí to stojí?
3: 9650.
2: No, tyž na to máš, ne?
3: Sát.
2: No, tyž na to máš, ne? Akorát 50 ještě...

Vyznávate jedine klasiku. Vyznávate jedine klasiku a Vyznávate jedine klasiku a Vyznávate jedine klasiku a Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás... Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou? Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně... Klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40... A s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teď... Novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý... tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý... stejně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý... stejně neví, co je dobrý? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý... stejně neví, co je dobrý? Teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legend je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od ASIC a budete na svých. Od AC/DC budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klas. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To... Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock. ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Rock na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ.

A deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů. Z Brusu nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celou událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát, co můžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Ať. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A těšit se můžete i na Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíc. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde zbudete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek tradiční podcast Deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere Deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hr měsíce? Kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s... Kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a... Kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku. Čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

ve čtvrtek. Ve čtvrtek. Ve čtvrtek 15. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nova.

0: Zvětšený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduch.
0: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
0: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě
0: vzduchu na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory
1: za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Radio House
0: vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Radio House 300 cross.cz.
0: To je fičák.
2: Radio House 300 cross plus.
0: To je fičák.
2: Radio House 300 cross plus. To je reklama v rádiu.
0: Fičák.
2: Radio House 300 cross plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 cross plus. To je reklama v rádiu online na TV. Radio House 300 cross plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova. 300 cross plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a 300 cross plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikaci online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Krátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Podporu malých firm na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepáš
2: na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepáš.cz. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Lákám mu otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. A bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak si hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď raz. Láká tě kreativní a

0: život. Nechceme CVčko, prostě máme prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě ten život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká.
0: Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Piš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Na rad, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Na Radio House měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Na Radio House CZ. Právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Na Radio House.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Na Radio House CZ.
1: Job na tebe čeká právě teď.
0: Na Radio House CZ.
1: Čeká právě teď.
0: Na Radio House CZ.
2: Řekni třikrát, strč p-
0: teď na Radio House CZ.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz
0: Radio House CZ.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám lepší. Sklaprost.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám lepší. Sklaprostroje. Skla.
2: Třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprost.
2: Prst skrz krk.
0: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. C. Znám lepší. Sklap.

Autoservis, transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-a-bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Profi poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Profi voda. Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Profi voda. Jezděte bez poruchy. Profi voda. Jezděte bez poruchy. Profi voda.

0: healthyoffice.eu, protože my měníme kapište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské vále praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské váleč @healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny office.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Oknem fouká střech.
0: Měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Oknem fouká střech.
0: Válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to?
0: V hrdiny deadlineů.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Topená střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Topenář,
2: podlaha.
1: Padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Topenář,
2: podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí. Nám to praví?
2: Zedník, malíř.
1: Topenář,
2: podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí.
2: Zedník, malíř.
1: Topenář,
2: podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Rekonstrukčník,
1: malíř.
2: Topenář,
1: podlaha.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce byt.
2: Topenář,
1: podlaha.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho
2: podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Všechno stačí rekbity.
2: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací.
2: Byty.
1: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbitce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity.
1: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: .cz.
3: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality.
4: Mám jen 10.
3: Záruka kvality.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
3: Kvality.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Čnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál.
4: Nic. Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám.
4: Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro
4: check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Znovu.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně. Napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 6.
5: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha
5: pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
5: omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Obecní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečky Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic.

0: kvalitní vrtané.
1: Musíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na.
1: Musíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10 let.
1: Bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou záruku.
1: Dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Ny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Sakra.
0: S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Sakra.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za tohle.
0: Profivoda.cz.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za to.
0: CZ.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za tohle lidé dělají za tohle.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přináší.
3: Moje záda.
4: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci. Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla zakladatel. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla zakladatel. To přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Generaci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři. V Praze Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři. V Praze, Brně nebo masáže a fyzio ve vaší kanceláři. V Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnance a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od třetí v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáč healthyoffice.cz bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáč healthyoffice.cz následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáč healthyoffice.eu, protože my měce. Napište nám na Praha zavenáč healthyoffice.

0: napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Pory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Svou na práci na letišti.cz. Na letišti.cz. CZ.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický a z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur, jmenuje francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má, objedná jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Franci a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář františek.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František. František.
2: Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rád. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno co rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno co se do rádia nevešlo. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Co se do rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Vešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: Tlačím,
1: ale moc to...
0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Na stlačený vzduch.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Na stlačený vzduch je nejlepší.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Na stlačený vzduch.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop.
1: Ale moc to nejde.
0: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechniky.
1: Kde?
0: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechniky.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a pro stroje skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista. Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
2: Pískaj CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
2: Pískaj.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
0: Pro pracovní stroje.
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek. Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto

0: počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Než začneme...
0: Slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Než začneme náš...
0: Muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Než začneme náš sobotní ranní rozjezd...
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Než začneme náš sobotní ranní rozjezd...
0: Jo. Počasí.
1: Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně... Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás... Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den... Začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme převážně za to společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západě. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost. Odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší dech budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší západu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižním ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18. Denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Rock Radio.
1: A v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej.
1: Na horách kolem 7 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: 7 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné ráno z
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné ráno z Rock Radia vám přeje Adéla.
0: Rockovej víkend.
1: Krásné ráno z Rock Radia vám přeje Adéla Šebíková.
0: Víkend.
1: Krásné ráno z Rock Radia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu. Krásné ráno z Rock Radia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. Krásné ráno z Rock Radia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. Rock Radia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. října 7 hodin ráno. Přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. října 7 hodin ráno. A svátek slavím Bíková.

0: máme sobotu 10. října 7 hodin ráno a svátek slaví sobotu 10. října 7 hodin ráno a svátek slaví Marina. Kromě toho 10. října 7 hodin ráno a svátek slaví Marina. Kromě toho ale října 7 hodin ráno a svátek slaví Marina. Kromě toho ale dneska slaví 60 hodin ráno a svátek slaví Marina. Kromě toho ale dneska slaví 60 a svátek slaví Marina. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny Marina. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny a kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny americký rockový hudebník a zpěvák. Dneska slaví 66. narozeniny americký rockový hudebník a zpěvák. 66. narozeniny americký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin. 66. narozeniny americký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin. Narozeniny americký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát americký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako rockový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiné můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantéži, kde od roku 2000 a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantéži, kde od roku 2000 kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantéži, kde od roku 2013 Big, ale mimo jiný i s Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako mimo jiný i s Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěv s Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric 13 spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy pracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových alb a hudebák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v různých kdy vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách. Celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách. Alb a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách. My se během dneška dalších projektech či kapelách. My se během dneška budeme o Ericovi samozřejmě bavit, ale jak jinak či kapelách. My se během dneška budeme o Ericovi samozřejmě bavit, ale jak jinak začít. My se během dneška budeme o Ericovi samozřejmě bavit, ale jak jinak začít náš ranní. My se během dneška budeme o Ericovi samozřejmě bavit, ale jak jinak začít náš ranní rozjezd. Budeme o Ericovi samozřejmě bavit, ale jak jinak začít náš ranní rozjezd. Pořádkovi samozřejmě bavit, ale jak jinak začít náš ranní rozjezd pořádnou muzikou. Ale jak jinak začít náš ranní rozjezd pořádnou muzikou. Jak začít náš ranní rozjezd pořádnou muzikou. Manic Street Preachers. Náš ranní rozjezd pořádnou muzikou. Manic Street Preachers. Dimitri. Rozjezd pořádnou muzikou. Manic Street Preachers. Dimitri. Pořádnou muzikou. Manic Street Preachers. Dimitri. Nebo John Lennon a muzikou. Manic Street Preachers. Dimitri. Nebo John Lennon a jeho Imagine. Manic Street Preachers. Dimitri. Nebo John Lennon a jeho Imagine. Street Preachers. Dimitri. Nebo John Lennon a jeho Imagine. Dimitri. Nebo John Lennon a jeho Imagine. Nebo John Lennon a jeho Imagine.
1: Rock Radio.
0: A jeho Imagine.
1: Rock Radio.
0: Imagine.

Rock Radio.

0: na popel.
1: Nemusíš chodit jen...
0: Spálíme na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý.
0: Spálíme na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker.
0: Na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock
0: na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

Vy ale are just the end of love a my jedeme dál v našem raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte end of love a my jedeme dál v našem raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a to love a my jedeme dál v našem raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota dál v našem raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a to znamená, že máte možnost raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a to znamená, že máte možnost zjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu.

0: Aerosmith vohnutie, Ace Frehley nebo Marilyn Manson. Aerosmith vohnutie, Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika. Smith vohnutie, Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli. Vohnutie, Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli. Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní. Nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní. Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10.
0: Další muzika, která vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co naletí.
0: Která vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co naletí.
0: Chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den.
1: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
1: Co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salon děláš. Jdeme na to.
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. To. Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čen vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha
2: najdeme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
2: Vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu. Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Kuchař. Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci.
2: Ně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít
1: pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít.
1: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okáse.
1: Práci na letišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okáse to.
1: Nere.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Okáse to. Nerezové komíny, kouřovody. Komín musí.

0: svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 478 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 479 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď 8 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
1: tak neček
0: 75 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
1: tak nečekejte, jezděte
0: 100 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
1: tak nečekejte, jezděte
0: staňte se Peugeotě 7 dní Peugeot právě teď
1: tak nečekejte, jezděte
0: staňte se Peugeotákem od právě teď
1: tak nečekejte, jezděte
0: staňte se Peugeotákem od teď
1: tak nečekejte, jezděte
0: staňte se Peugeotákem
1: čekejte, jezděte
0: staňte se Peugeotákem u Kopeckého
2: autosalony Kopecký
1: jezděte
0: staňte se Peugeotákem u Kopeckého
2: autosalony
1: jděte
0: staňte se Peugeotákem u Kopeckého
2: autosalony Kopecký služby, na které se
0: staňte se Peugeotákem u Kopeckého
2: autosalony Kopecký služby, na které se snadno zvyká
0: vňákem u Kopeckého
2: autosalony Kopecký služby, na které se snadno zvyká
0: více na Kopeckého
2: autosalony Kopecký služby, na které se snadno zvyká
0: více na Kopecký
2: salony Kopecký služby, na které se snadno zvyká
0: více na Kopecký.cz
2: služby, na které se snadno zvyká
0: více na Kopecký.cz
2: na které se snadno zvyká
0: více na Kopecký.cz
2: se snadno zvyká
0: více na Kopecký.cz
2: přestaň být jen divák
0: více na Kopecký.cz
2: přestaň být jen divák
0: Kopecký.cz
2: přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Být jen divákem. A staň se součástí příběhem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu.
3: Navštiv.
2: A staň se součástí příběhu.
3: Navštiv místo plné emocí.
2: A staň se součástí příběhu.
3: Navštiv místo plné emocí.
2: Staň se součástí příběhu.
3: Navštiv místo plné emocí. Navštiv místo plné emocí.
2: Místo, kde se ti zatají dech. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám... Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Jde. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. To v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousi sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe.
3: Another world
2: světa a přitom kousek od tebe.
3: Another world
2: a přitom kousek od tebe.
3: Another world
2: kousek od tebe.
3: Another world.

0: Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz.
0: Jiná realita CZ.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám let.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklap.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla.
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla
1: prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje.
1: Skrk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje.

Píseň It's Not War, Just the End of Love a my jedeme dál v našem ranním rozjezdu.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Speciál. Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovníky a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Rock Radio.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Rock Radio.
0: Pracovní stroje.

Sortiment pro komínové systémy. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKZ, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKZ to, nerezové komíny pro komínové systémy. OKZ to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze. OKZ to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlce to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK komíny pro firmy i domácnosti.

0: Seto, ten pravej tah. OK.seto.cz OK.seto, ten pravej tah. OK.seto.cz OK.seto, ten pravej tah. OK.seto, ten pravej tah. Ten pravej tah.
1: Z nabídky 7
0: tah.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba si i

DABu i FM nebo na Rána Pohoda. V DABu i FM nebo na rm nebo na radia.cz.

a Your God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust z Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na naš One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní radio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na

hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Záleží.

vašem hlasu záleží. Vás, rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotní rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou jeho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Check. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima roli One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stone.

0: je slušná muzika.
1: Vracím se.
0: Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů na dráhu.
0: Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem kvalitní.
0: Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem.
0: Je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámená
0: muzika.
1: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen z přímek se s. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen z přímek se stávaj za. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen z přímek se stávaj zatáč. Nad ránem kvalitním vínem omámen z přímek se stávaj zatáč. Vytoží se svět kvalitním vínem omámen z přímek se stávaj zatáč. Vytoží se svět sem na sračinem omámen z přímek se stávaj zatáč. Vytoží se svět sem na sračky vedle mě z přímek se stávaj. Stávaj zatáčky, toží se světcem na sračky vedle mě. Stávaj zatáčky, toží se světcem na sračky vedle mě. Zvrací princezna na stáčky, toží se světcem na sračky vedle mě. Zvrací princezna na stavím dlaň. Jí se světcem na sračky vedle mě. Zvrací princezna na stavím dlaň a požehnám. Na sračky vedle mě. Zvrací princezna na stavím dlaň a požehnám. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám. Pro všechny jasný osel.

Šablí z kvalitního vína, boj bohému, vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína, bojovat proti z kvalitního vína, bojovat proti systému. Vína, bojovat proti systému. Na bojovat proti systému.

Z těžkej chran lížu se, mínku si skládám obrázek. Z těžkej chran lížu se, včeraj si skládám obrázek. Z těžkej chran lížu se, včeraj jsme slavili. Z těžkej chran lížu se, včeraj jsme slavili. Z těžkej chran lížu se, včeraj jsme slavili.

0: Tohle byla kapela
1: Ed.
0: Tohle byla kapela
1: Ed.
0: Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink.
1: Ed.
0: Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink a my
1: Ed.
0: Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink a my Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink a my pokračujeme v našem Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Kapela Aerosmith a píseň Pink a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Aerosmith a píseň Pink a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day. Píseň Pink a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day. Tři sestry v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day, tři sestry a jejich Mexikovým playlistu. Dáme si kapelu Green Day, tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli. Dáme si kapelu Green Day, tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň Fast. Dáme si kapelu Green Day, tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň Faster.
2: Hledáte spolehlivý... Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz, který. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a
2: spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze,
2: který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás
2: historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
2: perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů.
2: Technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má
3: v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný
3: na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a z němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít
2: skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování,
2: který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídku oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka
3: využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-polic.cz
3: Autopolic financování.
2: Nabídka vozu na auto-polic.cz Autopolic programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco
2: Plus v Praze a Příbrami.
4: Tak co jí koupíme? Přála si
2: a Příbrami.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No,
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že...
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To... Co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: Ne, přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky asi něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky.

0: Taky, pak dostane svíčku a...
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří...
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele. To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem...
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Ale...
0: Svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie. Letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte
1: z... To vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
1: zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
1: Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Darujte zážitek od Alegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportek od Alegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu. Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu.
1: Masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: Dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky
1: CZ.
2: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Sem.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Sem horská
1: gorila. Hledejte na
3: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Sem horská gorila.
3: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Sem horská gorila z Ugandy.
3: Zážitky
1: CZ.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: CZ.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
4: gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy.
4: Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
5: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
5: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horskou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tatin Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských kofí. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountainejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách i na www.bushman.cz.
6: Ale, co pak? Pískají brzdy?
2: www.bushman.cz.
6: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
2: CZ.
6: Ale, co pak? Pískají brzdy.

0: bouchá podvozek, svítí...
1: Copak?
0: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to... Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezdny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Jezděte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.

0: Nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupilová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva je zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 pro kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny po 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová, jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň, procent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také pod... Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Siko.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
1: CZ. Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skl...
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje.
1: Třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla.
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje, skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Lepší. Skla

Do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi pro kreativní práce a komunikace s lidmi. Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio a komunikace s lidmi. Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě s lidmi. Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě.

rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: 15 stupňů Celzia, na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem Celzia. Na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7. Jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. A v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší, nebo
0: na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce.
0: 7 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej. Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psance, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. S muzika do každého počasí. Do každého počasí. Do počasí. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Pěknou sobotu.
1: Radio, rockovej víkend.
0: Pěknou sobotu vám přeje.
1: Rockovej víkend.
0: Pěknou sobotu vám přeje.
1: Víkend.
0: Pěknou sobotu vám přeje Adele. Posloucháte Rock Radio. Pěknou sobotu vám přeje Adele. Posloucháte Rock. Pěknou sobotu vám přeje Adele. Posloucháte Rock Radio. Dneska 10. Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. října. Přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. října. Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. října. Máme 8 hodin. Rock Radio. Dneska 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodině. Dneska 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodině. 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodince první song. 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodince první song na přání. Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodince první song na přání. 8 hodin a my si dáme v téhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu jen a my si dáme v téhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu v téhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě se první song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu. Pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu, už teď mi někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu, už teď mi napište. Třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu, už teď mi napište na Messenger Rock Radio. Věnovat nějakou píseň nebo kapelu, už teď mi napište na Messenger Rock Radio. Ale jakou píseň nebo kapelu, už teď mi napište na Messenger Rock Radio. Ale ještě před kapelu, už teď mi napište na Messenger Rock Radio. Ale ještě předtím si dáme metal. Už teď mi napište na Messenger Rock Radio. Ale ještě předtím si dáme Metallicu. Nothing. Pište na Messenger Rock Radio. Ale ještě předtím si dáme Metallicu. Nothing More Rock Radio. Ale ještě předtím si dáme Metallicu. Nothing More Rasmus Radio. Ale ještě předtím si dáme Metallicu. Nothing More Rasmus. Metallicu. Nothing More Rasmus. A nebo už teď Arakaini. Nothing More Rasmus. A nebo už teď Arakaini. Rasmus, anebo už teď Arakaini.

Právě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Radiohouse.cz.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a prostroje Skla prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a Skla prostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: Skla prostroje CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: Skla prostroje CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: Skla prostroje CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: Skla prostroje CZ.
0: Skla pro zemědělské a stavební stroje
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: Skla prostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně
0: pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat
0: pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svět. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátka stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy, svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreatrička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s pondělí.

Přemýšlíte? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete mě nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspi. Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější.

0: pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
0: Topen. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř. Střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
0: Tak kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více info. Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více info. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality. Kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: CZ.
2: Rekbity. Záruka kvality.
3: Nejvyšší. Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechny stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do...

0: počasí. Ok je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký nás dnes...
0: Muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký nás dnes...
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí?
0: Radio. Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí, na to...
0: Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně... Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně... Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo... Dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo, na společně podívat. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo prd. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severu se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech poledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty od srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 a v 1000 metrů.

Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku, abys byl roku. Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: No a skladba je postavená na extra single, vyšla v roce 1992. No a skladba je postavená na extrémně těžkým, hutným a pomalým kytarovým riffu.
1: Manover posílá a píše, že finišuje s novou kotelnou.
2: Oknem fouká střecha, padá horký žeslíže.

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník
0: malý. Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník
2: malíř.
1: Topenář.
0: Podlaha střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha
0: padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne.
0: Pak nám to praví?
1: Zedník
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí.
0: Praví
1: zedník
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Zedník malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Topenář. Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na bytu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvamov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: CZ.
3: Rekbity. Záruka kvality.
4: Ale.
3: Ty. Záruka kvality.
4: Ale, co pak?
3: Kvality.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kon. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijde, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez spolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. To cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkým na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Víme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentně. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a blesko. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a blesko. S velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervuj bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. To servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Ahoj.
4: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Ahoj, tady Kuba.
4: Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na
4: poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na.
4: Jezděte bez poruchy.
5: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24.

0: 24 koncertů po celý bá. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v Benčích? Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá? Vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá? Tak doraš. A že nehrajeme nikde v menších sále, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá? Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž? Vsaď se, že jo. Kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá? Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž? Vsaď se, že jo. 16. oblečení, v jakým jsme hráli za mladá? Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž? Vsaď se, že jo. 16.10. jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok, a že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na... 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu.
1: Slyšíte?
0: Příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: 25 let, tak doraš na kačinu.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby
0: přijel kačinu?
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaš... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaš... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Z projekt... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House? Co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvíc. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý výhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Inek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáte rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online. 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB. Máte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na region. I digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncert vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý pro které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí v akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus.

Pisanje sadba. Pisanje. Pisanje sad but true od Amerike. Pisanje sad but true od americký. Pisanje sad but true od americký thrash metalový legendy Metallica. Pisanje sad but true od americký thrash metalový legendy Metallica je jedním z pisanje sad but true od americký thrash metalový legendy Metallica. But true od americký thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších. Americký thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších. Nejtvrdší thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň legendy Metallica je jedním z nejtemnějších. A zároveň nejúspěšnější Metallica je jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Temnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z legend a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album, neboli 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album, neboli Černé album. 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album, neboli Černé album. A jako jedna, kterýmu se občasně říká The Black Album, neboli Černé album, a jako kterýmu se občasně říká The Black Album, neboli Černé album, a jako single vyšla Black Album, neboli Černé album, a jako single vyšla v roce 1992 Boom, neboli Černé album, a jako single vyšla v roce 1992 Černé album, a jako single vyšla v roce 1992, no a skladba je postavená na, a jako single vyšla v roce 1992.

0: Plus právě teď na radiohouse.cz. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Nemáš co?
0: 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš
0: právě teď na radiohouse.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do
0: radiohouse.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra
0: radiohouse.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na web nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.roktane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.roktane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého.
2: Co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne,
2: Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne,
2: Jdeme na to?
3: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči. Mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše
2: služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salon
3: péče před odletem.
2: Kavárna.
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodl se.
2: Kavárna.
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodl se. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodl se.
2: Na letišti Praha najde.
3: Začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodl se.
2: Na letišti Praha najde.
3: Už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodl se.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Salonek.
3: Správně, uhodl se.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
3: Správně, uhodl se.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na.
3: Uhodl se.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Sedíš obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Sedíš tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Sedíš celý den
2: na práci na letišti.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš
2: letišti.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce
2: CZ.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci. Celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Lákáš domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak za práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď rad. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítka tě kreativní a cool.

0: nový život. Nechceme CVčko, prostě osobě CVčko. Prostě osobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě osobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě. Piš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě teď. Na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz.
1: Rock Radio.

0: Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sát i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
1: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. Tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

my na sebe Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia Radio. Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia Radio. Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A my na sebe po 18 nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Sebe po 18 nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Tinách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rockovej radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rockovej mejdat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokový.

0: kopne Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dnes debutového alba skopne Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska skopne Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sam Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sama. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto, kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto, celosvětově, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto, celosvětově vystřelila ve studiu nejsem sama. Takže proto, celosvětově vystřelila na přední příčky hitparád a v roce 1987 dokonce na přední příčky hitparád a v roce 1987 dokonce příčky hitparád a v roce 1987 dokonce dobyla prestiž a v roce 1987 dokonce dobyla prestižní první místo v Americe. Led Zeppelin první místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Led Zeppelin místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Led Zeppelin žebříčku Billboard Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvíli. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Rádiu. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Rádiu. Komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Rádiu. Komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Rádiu.
1: Drby z ohrad a výběr
0: AC/DC už za chvilku na Rock Rádiu.
1: Drby z ohrad a výběhu
0: zo na Rock Rádiu.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party. Drby a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer.
1: Slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát.
1: Party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany karavčer. Někteří tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Někteří tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Někteří tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první. Stany karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mým. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mým to probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mým to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Svoje kouzlo. A my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek.
2: My jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Itálčín.

0: kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Itálie, která chutná.
0: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Itálie, která chutná. Objevte pro...
0: Hodně blízko u zvířat.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite...
0: To u zvířat.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Je která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské specifických vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Hledáte adrenalin, ale v
1: Itálii. www.lavite.cz
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už...
1: www.lavite.cz
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám...
1: www.lavite.cz
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný? Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný? Adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný? Všechno už vám přijde... Okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Ale kdy přijde... Okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás... Okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou... Koukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou...
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste...
3: Dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Plnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás...
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nej...
3: Na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak...
3: Praze. Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně...
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně...
3: Na metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Mami!
3: Zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
2: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě...
2: Pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnete
2: dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle za...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na...
3: Žádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Zena.
4: Firma

0: www.firmanazajitky.cz. Firma na zážitky. CZ. Sakra. Zážitky. CZ. Sakra. CZ. Sakra. Z. Sakra.
1: Zatuhlí lidé.
0: Sakra.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němců. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

Písen I Just Died in Your... Písen I Just Died... Písen I Just Died in Your Arms od britský rock... Písen I Just Died in Your Arms od britský rockový skupiny... Písen I Just Died in Your Arms od britský rockový skupiny Cutting Crew. Písen I Just Died in Your Arms od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších. Arms od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů. Britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1980. Hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1980 ikoničtějších hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba Skopny Broad. Vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba Skopny Broad. 1986 jako hlavní single z debutového alba Skopny Broad Roast. Čest jako hlavní single z debutového alba Skopny Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak sní single z debutového alba

Váš farmář František. Váš farmář František. František.

Nemusíš... Nemusíš být pokérovaný. Nemusíš být pokérovaný, aby... Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika, pane, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: Uštěne
1: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Uštěne nebaví od rána do...
1: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Uštěne nebaví od rána do večera stát na prodejně a ro...
1: Sleeping and Living.
0: Uštěne nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetring. Uštěne nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetří. Uštěne nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavil tříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď dny. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom tak změnili.

0: spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova, koty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcíchního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt je na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Pojďte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Jediný slušný rádio.
0: Radiohouse.cz.
1: Jediný slušný rádio.
0: CZ.
1: Jediný slušný rádio.
2: Rock rádio.
1: Jediný slušný rádio.
2: Rock rádio.
1: Jediný slušný rádio.
2: Rock rádio.
1: Jediný slušný rádio.
2: Rock rádio.
3: Nejvyšší rádio.
2: Rock rádio.
3: Nejvyšší čas.
2: Rock rádio.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rock. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rock. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rockoviradio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rockoviradio.cz. Slušný rokový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádní rokový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se dánky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. Rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. Na www.rockoviradio.cz. www.rockoviradio.cz. Radio.cz.

0: počasí. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jak...
0: Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během...
0: Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška... Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme... Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zatažené... Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zatažené... jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zatažené... nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občas čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo... Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Máme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech poledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti dne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat no a nejvyšší denní západu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11. A v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11. V polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě ojedinělé denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě ojedinělé až 11 až 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě ojedinělé až 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech nahoře Celsia. Na jižní Moravě ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7. Na jižní Moravě ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Až stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. A v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří.
1: Na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce.
1: 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Do každého počasí. Na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rok do každého počasí.

Výzku pro vás máme extra slevu 10%. Výzku pro vás máme extra slevu 10%. Výzku pro vás máme extra slevu 10% na vše. Výzku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného. Výzku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Na vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11. již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jistě 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk Skandinávský do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk Skandinávský 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk Scandinavian Sleeping and Living a to na prodejnách i online. Jisk Scandinavian Sleeping and Living i online. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.

radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. Slyšíte tuhle Rex.cz? Slyšíte tuhle reklamu? A co? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse... A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse 300 Cross Plus. Co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte by příště byla o vaší firmě. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte vaší firmě. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání měsíc. K tomu přidáme

0: pohodovej víkend.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Pohodovej víkend vám z
1: rockovej víkend.
0: Pohodovej víkend vám z
1: rockovej víkend.
0: Pohodovej víkend vám z Rock Rádia přeje Adele. Pohodovej víkend vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Pohodovej víkend vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Pohodovej víkend vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu víkend vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října 9 hodin víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek moderátorka. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek slavím Marina. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek slavím Marina. Sobotu 10. října 9 hodin a svátek slavím Marina. Kromě toho 10. října 9 hodin a svátek slavím Marina. Kromě na 9 hodin a svátek slavím Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 60 hodin a svátek slavím Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 66. svátek slavím Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 66. Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví Amerika. Kromě toho, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví Amerika. Toho, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví americký rokovej hudebník. Svoje 66. narozeniny slaví americký rokovej hudebník a zpěvák. 66. narozeniny slaví americký rokovej hudebník a zpěvák Eric Martin. Narozeniny slaví americký rokovej hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho může slaví americký rokovej hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete americký rokovej hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář. Hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantage tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2000 kapely Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2013 Mr. Big, ale mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2013 spolupracuje, mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák s Avantage, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. No a Eric má 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. No a Eric má ale i 13 spolupracuje jako hostující zpěvák. No a Eric má ale i solovou dráhu, kde vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit v dalších projektech

0: či kapelách. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit, povíme v těch či kapelách. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit, povíme si taky o kapelách. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit, povíme si taky o 18. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit, povíme si taky o 18. Narozeninách hodince budeme samozřejmě bavit, povíme si taky o 18. narozeninách Rock Rádia, ale už jsme samozřejmě bavit, povíme si taky o 18. narozeninách Rock Rádia, ale už komu bavit, povíme si taky o 18. narozeninách Rock Rádia, ale už k muzice dáme si, povíme si taky o 18. narozeninách Rock Rádia, ale už k muzice dáme si Mr. Big, 18. narozeninách Rock Rádia, ale už k muzice dáme si Mr. Big, Panoptiko, narozeninách Rock Rádia, ale už k muzice dáme si Mr. Big, Panoptiko, Rock Rádia, ale už k muzice dáme si Mr. Big, Panoptiko, Edguy, anebo Bra, ale už k muzice dáme si Mr. Big, Panoptiko, Edguy, anebo Bryan Adams. Dáme si Mr. Big, Panoptiko, Edguy, anebo Bryan Adams. Dáme si Mr. Big, Panoptiko, Edguy, anebo Bryan Adams. Big, Panoptiko, Edguy, anebo Bryan Adams. Panoptiko, Edguy, anebo Bryan Adams. Anebo Bryan Adams.
1: Rock Radio.
0: Bryan Adams.
1: Rock Radio.

Rock Rádio, rockovej výrok. Život je víc cest. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Guess what, baby?

0: jen s akustickou kytarou a nechává. Často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. S akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v US kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v US nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jedním zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku byli a dodnes jsou jedním obřím hitem v Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou obřím hitem v Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou Erik v Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou Erik tam naspíval i několik úspěšných a dodnes jsou obrovskou modlou Erik tam naspíval i několik úspěšných solových dnes jsou obrovskou modlou Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a coververzí modlou. Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a coververzí. Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a coververzí, včetně slavných naspíval i několik úspěšných solových alb a coververzí, včetně slavných japonských několik úspěšných solových alb a coververzí, včetně slavných japonských popových solových alb a coververzí, včetně slavných japonských popových písní předěl alb a coververzí. Včetně slavných japonských popových písní, včetně slavných japonských popových písní, předělaný do rockového stylu v sérii Mr. Wonderful, slavných japonských popových písní, předělaný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist, japonských popových písní, předělaný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist, japonských popových písní, předělaný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist, svůj nezaměnitelný, předělaný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas pro půjčeného stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime což je například i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime což je například pro soundtracky s videohrami a anime což je například pro soundtracky herní série Mega Man a anime což je například pro soundtracky herní série Mega Man Točky, což je například pro soundtracky herní série Mega Man. Točky Erikovi a my klad pro soundtracky herní série Mega Man. Točky Erikovi a my jedeme dál soundtracky herní série Mega Man. Točky Erikovi a my jedeme dál v naší rockové série Mega Man. Točky Erikovi a my jedeme dál v naší rockové men. Točky Erikovi a my jedeme dál v naší rockové muzice. Dáme si Red Hot. Točky Erikovi a my jedeme dál v naší rockové muzice. Dáme si Erikovi a my jedeme dál v naší rockové muzice. Dáme si Red Hot Chili Peppers. A my jedeme dál v naší rockové muzice. Dáme si Red Hot Chili Peppers. Jdeme dál v naší rockové muzice. Dáme si Red Hot Chili Peppers. Rybičky 48. Rockové muzice. Dáme si Red Hot Chili Peppers. Rybičky 48. Queeny. A nebo dáme si Red Hot Chili Peppers. Rybičky 48. Queeny. A nebo škorpy. Red Hot Chili Peppers. Rybičky 48. Queeny. A nebo škorpiony. Chili Peppers, rybičky 48, kvíny, anebo škorpiony. Rybičky 48, kvíny, anebo škorpiony. 48, kvíny, anebo škorpiony. Kvíny, anebo škorpiony.
1: Chceme.
0: Anebo škorpiony.

0: Chceme ho postavit...
1: Škorpiony.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš... Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Budovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Proč se culí?
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
0: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
0: S rozumem. Budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už před...
0: Budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude...
2: Budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Day.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zlič.
3: Přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zlič.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty Work.
2: Jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling,
3: beauty workshop,
2: beauty days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
2: beauty workshopy,
3: příprava mačač
2: days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
2: beauty workshopy,
3: příprava
2: Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
2: beauty workshopy,
3: příprava mačačaje
2: nebo kavárna
3: Zličín.
2: Vlasový styling,
3: beauty workshopy,
2: příprava mačačaje
3: nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty
3: styling,
2: beauty workshopy,
3: příprava mačačaje
2: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty workshopy,
2: příprava matcha čaje
3: nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty days v Metropoli Zličín,
3: příprava matcha čaje
2: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zličín,
2: matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zličín,
2: 15. až 18.
3: nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty days v Metropoli Zličín,
3: 15. až 18.
2: z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zličín,
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodu.
2: Beauty days v Metropoli Zličín,
3: 15. až 18. října.
2: K tomu pohodové nákupy se Metropoli
3: Zličín.
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
2: díky
3: 18. října.
2: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
3: díky týdenní
2: slev října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
2: díky týdenní
3: slevové knížce.
2: Pohodové nákupy se slevami až 30%
3: díky týdenní
2: slevové knížce.
3: Navštivte
2: Loxitán až 30%
3: díky týdenní
2: slevové knížce.
3: Navštivte
2: Loxitán
3: 30%
2: díky týdenní
3: slevové knížce.
2: Navštivte
3: Loxitán
2: Nike
3: Prof
2: díky týdenní
3: slevové knížce.
2: Navštivte
3: Loxitán
2: Nike
3: Profimet
2: a další značkovění
3: slevové knížce.
2: Navštivte
3: Loxitán
2: Nike
3: Profimet
2: a další značkové obchody.
3: Slevové
2: knížce.
3: Navštivte
2: Loxitán
3: Nike
2: Profimet
3: a další značkové obchody.
2: Navštivte Loxitán,
3: Nike,
2: Profimet
3: a další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole
3: z Loxitán,
2: Nike,
3: Profimet
2: a další značkové obchody.
3: Více na webu Metropole
2: z Ličín,
3: Nike,
2: Profimet
3: a další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole z Ličín,
3: Profimet
2: a další značkové obchody.
3: Více na webu Metropole z Ličín.
4: Mám jen 10 vteřin na to
3: uhodnout.
2: Značkové obchody.
3: Více na webu Metropole z Ličín.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
3: Více na webu Metropole Zličín.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přes
4: na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přes
4: co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel.
5: Je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel.
5: Ne, když nás zavolá o čas.
4: Technik ve věži.
5: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
4: Elektrikář.
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišť ve věži.
5: Taky ne, občas je v tom napětí. Do

Všechno nej... Všechno nejlepší přejeme... Všechno nejlepší přejeme Eriku... Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který... Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví šed... Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. Přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Eriksenovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Z hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil u lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil u zpěvu. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má na bicí, než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou, než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou energii a nakonec zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou energii a na koncert u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia. Že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia. Obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia. Přímo do publika. Energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia. Přímo do publika. Koncertech s oblibou slézá z pódia. Přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu. Oblibou slézá z pódia přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu. Slézá z pódia přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu. Jen z pódia přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu. Jen s akustickou kytarou a nechá do publika. Často zpívá bez mikrofonu.

0: slova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete...
2: Ne, občas je v tom napětí.
3: Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600...
2: Pětí.
3: Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka. Letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Na práci na letišti tečka.cz.
4: Xandria.
3: Letišti tečka.cz.
4: Xandria.
3: Z.
4: Xandria. Symphonic metalová krása mí. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show Xandria deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show Xandria Seven Spire Abné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodit i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již z těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Pro Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Tak nečekejte. Jezd.
5: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Tak nečekejte. Jezděte.
5: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Probíhá právě teď.
6: Tak nečekejte. Jezděte.
7: Staňte se Peugeotákem.
5: Právě teď.
6: Tak nečekejte. Jezděte.
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Tak nečekejte. Jezděte.
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony.
6: Čekejte. Jezděte.
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony.
6: Jezděte.
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které...
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno...
7: Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Rock Radio.
8: Které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Rock Radio.
7: Více na kopecký.cz.
9: Rock Radio.
7: Kopecký.cz.

Vstáváme brzo a chodíme spát po... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok z garáží a z kuše. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Rádio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Rádio. Rok z garáží a z kušeben. Rock

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Nemusíš chodit jen v černý. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl roku. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo svět. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. A těšit se můžete... Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Kde z brusu novej kousek Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Kde z brusu novej kousek škvorů rozní podcast Deska měsíce? Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere Deska měsíce? Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a... Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Hnem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Ten na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Co ja tu budu dělat sám víkend? Co ja tu budu dělat sám?

Až vyhodí video se podívám, až vyhodím kapesně podívám, až vyhodím kapesníky promývám, až vyhodím kapesníky promáčený, až vyhodím kapesníky promáčený, slib manžel.

Je to až neuvěřitelné. Je to až neuvěřitelný, ale... Je to až neuvěřitelný, ale... Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude... Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny. Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny jako předešlý. Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny jako předešlý rok. Rock Radio opět bude slavit narozeniny jako předešlý roky. Jsme se minulý rok viděli v Plzni. Opět bude slavit narozeniny jako předešlý roky. Jsme se minulý rok viděli v Plzni, kde jsme slavit narozeniny jako předešlý roky. Jsme se minulý rok viděli v Plzni, kde jsme společně jako předešlý roky. Jsme se minulý rok viděli v Plzni, kde jsme společně oslavili 17. Jako předešlý roky jsme se minulý rok viděli v Plzni, kde jsme společně oslavili 17. narozeniny. Jsme se minulý rok viděli v Plzni, kde jsme společně oslavili 17. narozeniny. Minulý rok viděli v Plzni, kde jsme společně oslavili 17. narozeniny. A musím říct, že v Plzni, kde jsme společně oslavili 17. narozeniny. A musím říct, že kde jsme společně oslavili 17. narozeniny. A musím říct, že minulý rok oslavili 17. narozeniny a musím říct, že minulý rok to byla velká akce a 17. narozeniny a musím říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazily a musím říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně. Říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně. Ještě aby minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně. Ještě aby ne, když tam byly tak velká akce a dorazilo vás fakt hodně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělý kapely, ta akce a dorazilo vás fakt hodně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělý kapely, ale dorazilo vás fakt hodně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělý kapely, ale letos to bude fakt hodně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělý kapely, ale letos to bude ještě aby ne, když tam byly tak skvělý kapely, ale letos to bude extrémně velká, aby ne, když tam byly tak skvělý kapely, ale letos to bude extrémně velká party, tak skvělý kapely, ale letos to bude extrémně velká party, protože ale letos to bude extrémně velká party, protože slavíme plnoletost, ale letos to bude extrémně velká party, protože slavíme plnoletost a to 18 let a takhle velká party si zaslouží i větší prostor a takhle velká party si zaslouží i větší prostor. A tak letos budeme slavit ve takhle velká party si zaslouží i větší prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde si zaslouží i větší prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart, 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart, těšte se na tváře rok, ovládneme sportovní halu Datart, těšte se na tváře Rock Rádia, sportovní halu Datart, těšte se na tváře Rock Rádia, slušný rockerky Datart, těšte se na tváře Rock Rádia, slušní rockerky, křest kalendářů a těšte se na tváře Rock Rádia, slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně na tři se na tváře Rock Rádia, slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně na tři Rock Rádia, slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně na tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání a jak už zbývá tradicí, jména vám neod našeho vysílání a jak už zbývá tradicí, jména vám neodhalíme, ale zbývá tradicí. Jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadívá tradicí. Jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte, jména vám neodhalíme.

0: neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních sítích, možná na ně přijdete sami. A nebude chybět ani u na sociálních sítích, možná na ně přijdete sami. Lístky seženete na rockovyradio.cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
2: Jezděte bez poruchy.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě?
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
4: Půjčte si raději.

0: Komerční banka.
1: No tak nic, no.
0: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na... No. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na... Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
2: Uvažujete o...
0: Komerční banka. Více na KB.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Komerční banka. Více na KB.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Více na KB.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku
0: KB.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná te na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikajícího výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. S našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Pro...
3: 买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡证只需要您的几条个人信息和银行卡号
4: Nekupujte.
3: Chtěl jsem mít ty tři osobní informace a
4: Nekupujte.
3: Ty tři osobní informace a
4: Nekupujte drahé značky.
3: Osobní informace a
4: Nekupujte drahé značky. Ani levný
3: čínský. Osobní
4: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Osobní Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Osobní Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Ani čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Přemýšlíte o nové ku?
4: Bez potisku CZ.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
4: CZ.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete i koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení? Prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová

0: řešení a nejoblíbenější trendy. Teď, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva. Montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen ten 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a 100% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz.
1: Jsem horská gorila.
0: Podlah. Siko.cz.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek.
0: Siko.cz.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
1: Horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
1: Gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné.
1: Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: I horským gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka Augorilla.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového
1: oblečení.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojí. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení do projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman.cz.

sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák. V sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU. 5. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU. Posilový. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU. Posilový autobus. Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU. Posilový autobus a řada další. Tu zahrají Vision Days, Driák, VVU. Posilový autobus a řada dalších. Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandry. Tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. A spolu s ní za 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i do klubu District Symphonic metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret District Symphonic metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Holubcová. Prorok.

0: FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit sami, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour jako host. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofe. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofe. To bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, modrý opici v sobotu.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: použití skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialist pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Oslav pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Oslavte 30.
1: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Oslavte 30. výročí legendy.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Oslavte 30. výročí legendy.
0: Na skla pro pracovní stroje.
2: Oslavte 30. výročí legendy.
0: Škoda Octavia stroje.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let. 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svaté výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a koli z lehké v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a koli z lehké edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Vyniká svým designem prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní na designem prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečku koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za jednu koslitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za jednu korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již zimních kol a celoroční koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
3: Na vaši
2: Již 30 let vaší ideální volbou.
3: Na vaši návštěvu se těší auto
2: 30 let vaší ideální volbou.
3: Na vaši návštěvu se těší autobranka
2: v ideální volbou.
3: Na vaši návštěvu se těší autobranka váš Na vaši návštěvu se těší autobranka váš autorizovaný prodejce Na vaši návštěvu se těší autobranka váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a návštěvu se těší autobranka váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě Ší autobranka váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě VK váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě www.autobranka autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě www.autobranka.cz prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě www.autobranka.cz Praze a v Náchodě www.autobranka.cz v Náchodě www.autobranka.cz www.autobranka.cz www.autobranka.cz Skonto nabité.
0: Už nemusíte
3: banka.cz.
0: Skonto nabité. Už nemusíte čekat.
4: Skonto nabité.
0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový
4: nábytek.
0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiď. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Šetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz

0: slevu 50% v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pro.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nitku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nejvyšší poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: slevy u obchodníka.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: obchodníka.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirádio. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirádio.cz. Všechno slušný rokový stránky. www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia stránky. www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Nevešlo na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. Radio.cz.

0: Jsou dny dobré. Jsou dny dobré. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce, pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď na. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Čekej, běž na Allegro a užij si den, jdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Čekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát.
0: Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát.
0: Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
0: Plno, když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší.
0: Co, tak Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostro.
0: Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla
1: prostroje. Strč prst skrz skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské. Je skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské. Je skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla
2: prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prost
2: CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje
2: Z.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje.
2: Vali-

0: zamítne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadní déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západníky. Budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší do severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 a polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia.
1: Sobota 10 hodin a vás na Rock Rádiu zdraví Adel.
0: Já doufám, že se máte 10 hodin a vás na Rock Rádiu zdraví Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle zdraví Adel.

0: a doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese. Doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese. Ale já dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese. Ale já vás potěším slušnou. Že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese. Ale já vás potěším slušnou rokovou muzikou. Nepůsobí žádný deprese. Ale já vás potěším slušnou. Rokovou žádný deprese, ale já vás potěším slušnou rokovou muzikou, ale já vás potěším slušnou rokovou muzikou, ale taky si dáme další song, ale já vás potěším slušnou rokovou muzikou, ale taky si dáme další song na přání, potěším slušnou rokovou muzikou, ale taky si dáme další song na přání, tečnou rokovou muzikou, ale taky si dáme další song na přání, takže už si můžete psát rokovou muzikou. Ale taky si dáme další song na přání, takže už si můžete psát. Ale taky si dáme další song na přání, takže už si můžete psát o svoje tužby. Ale taky si dáme další song na přání, takže už si můžete psát o svoje tužby. No a další song na přání, takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my desátání, takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my desátou hodinu, takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my desátou hodinku začíná, můžete psát o svoje tužby. No a my desátou hodinku začínáme linkinama svoje tužby. No a my desátou hodinku začínáme linkinama systém. No a my desátou hodinku začínáme linkinama systém. O desátou hodinku začínáme linkinama systém of down. O hodinku začínáme linkinama System of Down. Offspringama začínáme linkinama. System of Down. Offspringama a už máme linkinama. System of Down. Offspringama a už téma. System of Down. Offspringama a už teď Western Boogie a kabáti. System of Down. Offspringama a už teď Western Boogie a kabáti. Down. Offspringama a už teď Western Boogie a kabáti. Springama a už teď Western Boogie a kabáti. Už teď Western Boogie a kabáti. Western Boogie a kabáti.
1: Rock Radio.
0: Kabáti.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: počasí. A muzika. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jak...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během...
0: Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška... Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou území se vyskytne

kávu a povídáme na kolenou. A povídáme na kolenou. Kdyby jsi měl kolty, povídáme na kolenou. Kdyby jsi měl kolty, no.

Nemusíš být. Nemusíš být rebel. Nemusíš být rebelka, abys byl. Nemusíš být rebelka, abys byl. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny. Všechny.

0: studiového alba From Zero, vydaného v single ze jejich 8. studiového alba From Zero, vydaného v listopadu 2024, A tahle skladba znamenala pro listopadu 2024.
1: Text se točí kolem toxických vztahů, ztráty vlastní identity, pocit.

Text se točí kolem toxických vztahů, ztráty vlastní identity, pocitu prázdnoty. Točí kolem toxických vztahů, ztráty vlastní identity, pocitu prázdnoty a falešného bezpečí vztahů, ztráty vlastní identity, pocitu prázdnoty a falešného bezpečí, ztráty vlastní identity, pocitu prázdnoty a falešného bezpečí, který člověk vlastní identity, pocitu prázdnoty a falešného bezpečí, který člověk nachází identity, pocitu prázdnoty a falešného bezpečí, který člověk nachází v něčem. Pocitu prázdnoty a falešného bezpečí, který člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti. Prázdnoty a falešného bezpečí, který člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. Falešného bezpečí, který člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. A který člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. A referent mluví o tom, jak člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. A referent mluví o tom, jak nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. A referent mluví o tom, jak snadný je stát se, co ho ve skutečnosti ničí. A referent mluví o tom, jak snadný je stát se skutečnosti ničí. A referent mluví o tom, jak snadný je stát se součástí. A referent mluví o tom, jak snadný je stát se součástí nefunkčního stroje. Referent mluví o tom, jak snadný je stát se součástí nefunkčního stroje. Tom, jak snadný je stát se součástí nefunkčního stroje, který člověk vysává. Je stát se součástí nefunkčního stroje, který člověk vysává. Stát se součástí nefunkčního stroje, který člověk vysává. My se přesouváme nefunkčního stroje, který člověk vysává. My se přesouváme na song napřního stroje, který člověk vysává. My se přesouváme na song, který člověk vysává. My se přesouváme na song na přání vysává. My se přesouváme na song na přání. Tentokrát posílám kapelu Cranberry. My se přesouváme na song na přání. Tentokrát posílám kapelu Cranberry z Dvojčína na My se přesouváme na song na přání. Tentokrát posílám kapelu Cranberry z Dvojčína na song na přání. Tentokrát posílám kapelu Cranberry z Dvojčína na střední průmřání. Tentokrát posílám kapelu Cranberry z Dvojčína na střední průmyslovou školu, kde tentokrát posílám kapelu Cranberry z Dvojčína na střední průmyslovou školu, kde je dneska posílám kapelu Cranberry z Dvojčína na střední průmyslovou školu, kde je dneska den otevřených dveří Cranberry z Dvojčína na střední průmyslovou školu, kde je dneska den otevřených dveří na střední průmyslovou školu, kde je dneska den otevřených dveří. Takže pokud máte po střední průmyslovou školu, kde je dneska den otevřených dveří, takže pokud máte průmyslovou školu, kde je dneska den otevřených dveří, takže pokud máte po boku deváťáka, kde je dneska den otevřených dveří, takže pokud máte po boku deváťáka, který ještě neví, kam se dneska den otevřených dveří, takže pokud máte po boku deváťáka, který ještě neví, kam se po základce vydřených dveří, takže pokud máte po boku deváťáka, který ještě neví, kam se po takže pokud máte po boku deváťáka, který ještě neví, kam se po základce vydat, tak možná po boku deváťáka, který ještě neví, kam se po základce vydat, tak možná průmka výčíně deváťáka, který ještě neví, kam se po základce vydat, tak možná průmka výčíně bude tou ještě neví, kam se po základce vydat, tak možná průmka výčíně bude tou správnou volbou. Dnes se po základce vydat, tak možná průmka výčíně bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě vydat, tak možná průmka výčíně bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě, tak možná průmka Číně bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě podívat. Mají do 12 průmka v Číně bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě podívat. Mají do 12 hodin a bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě podívat. Mají do 12 hodin a kdo to dneska nestihne volbou. Dneska se tam můžete ještě podívat. Mají do 12 hodin a kdo to dneska nestihne, tak dneska se tam můžete ještě podívat. Mají do 12 hodin a kdo to dneska nestihne, tak další den o ještě podívat. Mají do 12 hodin a kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených dveří mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených dveří 12 hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených dveří bude v sobotu. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Stihne, tak další den otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Další den otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Bon Jovi otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Bon Jovi, Hellstorm.

0: bude v sobotu 28. listopadu. Bon Jovi, Hellstorm, Ozzy Osbourne. Bon Jovi, Hellstorm, Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu. Bon Jovi, Hellstorm, Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale.
0: Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale, co?
0: Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale, co?
0: Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy?
0: Za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá.
0: Rádiu.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Tají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme. Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez... Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoserviz. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou... Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi... Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Jezděte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme
2: poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
2: Jezděte bez poruchy.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
2: To už přece bez poruchy.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: To
4: culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days krásný.
2: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli.
2: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
4: Ne, tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
4: Vlasy bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
4: Vlasový styling
3: jiný level.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
4: beauty workshopy
3: přímo.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
4: beauty workshopy
3: příprava mača.
4: Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
4: beauty workshopy
3: příprava mača čaje
4: nebo kavačín.
3: Vlasový
4: styling,
3: beauty workshopy,
4: příprava matcha čaje
3: nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty
3: styling,
4: beauty workshopy,
3: příprava matcha čaje
4: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty day,
4: beauty workshopy,
3: příprava matcha čaje
4: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zličín.
4: Příprava matcha čaje
3: nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty days v
3: matcha čaje
4: nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zličín.
4: 15. až o
3: kavárna z dárečky.
4: Beauty days v Metropoli Zličín.
3: 15. až 18.
4: kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropoli Zličín.
4: 15. až 18. října.
3: Beauty days v Metropoli Zličín.
4: 15. až 18. října.
3: K tomu pohody
4: v Metropoli Zličín.
3: 15. až 18. října.
4: K tomu pohodové nákupy
3: z Zličín.
4: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevám
4: 15. až 18.

0: 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky ty až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane na 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane Nike procent díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane Nike Profimet a další zky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane Nike Profimet a slevové knížce. Navštivte L'Occitane Nike Profimet a další značkové obchody. Více se navštivte L'Occitane Nike Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole z L'Occitane Nike Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole z Ličín. Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole z Ličín.
1: Když uvidíte
0: a další značkové obchody. Více na webu Metropole z Ličín.
1: Když uvidíte Albert ne
0: obchody. Více na webu Metropole z Ličín.
1: Když uvidíte Albert neporazitel
0: webu Metropole z Ličín.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější ne
0: pole z Ličín.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo. Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 200. Nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Za týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Za 34. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Za 34,90. A vepřová 250 gramů s apkou. Za 34,90. A vepřová panenská 100 gramů s apkou. Za 34,90. A vepřová panenská s apkou. Za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 124,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 120. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert Ková kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9. za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9.90. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9.
2: Hledáte 30.9. Hledáte spolehlivý 9. Hledáte spolehlivý. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze.
2: Vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás.
2: Má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká.
2: Historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká širok.
2: Perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami. Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů.
2: Technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má.
3: V Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených.

Pilotní single ze jejich osmého studiového alba From Zero, pilotní single ze jejich osmého

0: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ.
0: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
0: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
0: prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis
0: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení. Má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A
1: původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít.
1: Získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné.
1: A skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto.
0: Můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto.polic.cz.
0: I výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto.polic.cz.
0: Auto. Financování.
1: Nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoli, váš autor. Nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu na auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner .polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Poli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě ní. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš? V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš? Víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje z tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profi. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Zkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí.
3: Rock Radio.
2: Že profíci vědí.
3: Rock Radio.
2: Sluš. Vědí.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
5: Slušnej.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
5: Slušnej rok pro.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
5: Slušnej rok.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
5: Slušnej rok
4: pro Prahu a střední Čechy.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
5: Slušnej rok
4: pro Prahu a střední Čechy.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
5: Slušnej rok
4: pro Prahu a střední Čechy.
3: Rock Radio.
4: Rock je rok.
5: Slušnej rok
4: pro Prahu a střední Čechy.
3: Rock Radio.
4: Rock je slušná muzika. Rok pro Prahu a střední Čechy.
3: Rock Radio.
4: Rock je slušná muzika. Prahu a střední Čechy.
3: Rock Radio.
4: Rock je slušná muzika. Čechy.
3: Rock Radio.
4: Rock je slušná muzika.
3: Rock Radio.
4: Rock je slušná muzika.

Nemusíš být mánička. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny.

do třetice tu máme Seven Dust z deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust.

Vyberte si rok. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímte si rokový album

záleží. Vás, rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendu. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn-ho rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter. Se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich For Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich For. Za nima Rolling Stones a jejich For. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust in Tongues.

0: Je jenom na vás, kterou desku vybere One. 16%. Je jenom na vás, kterou desku vyberete. 16%. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18%. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dne. Kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Alex ukončuje desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska. Alex ukončuje hlasování a oddává. Ale úderem 18. hodiny dneska. Alex ukončuje hlasování a od 18. hodiny dneska. Alex ukončuje hlasování a od 19. hodiny dneska. Alex ukončuje hlasování a od 19. hodin vám vybraná deska. Alex ukončuje hlasování a od 19. hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu. Ukončuje hlasování a od 19. hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní. A od 19. hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Od 19 hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42 ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42%, zkuste zahlasovat, ale myslím si, 2%, zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones. Zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Takže možná myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues, že tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál. Deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál. Dáme Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál. Dáme si něco z Česka. Tongues. Teď pojďme dál. Dáme si něco z Česka. Trabant a černý pasažér. Česka. Trabant a černý pasažér. A ze zahraničních tady máme Trabant a černý pasažér. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden, černý pasažér. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden, All That Remains, a nebo kapela U2. Pasažér. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden, All That Remains, a nebo kapela U2. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden, All That Remains, a nebo kapela U2. Máme Iron Maiden, All That Remains, a nebo kapela U2. All That Remains, a nebo kapela U2.
1: Tak děti.
0: Remains, anebo kapela U2.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: A nebo kapela U2.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
0: Tu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nevím.

0: 是丢人命虎，你自己能不救？丢人命虎，你自己能不救？你自己能不救？你能不救？
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to, můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi.
2: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď...
2: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď...
2: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web.
3: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Mám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají fe. Jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše prosté na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíka.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte co? Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte co je skvělý e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte co je skladem? Vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí vzduch na jednom místě. Vidíte co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No.
2: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
2: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
2: Firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
2: www.kompresor.
4: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: O.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Uvažujete
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Uvažujete
2: kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte
2: technika.cz. To je fičák.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce.
2: To je fičák.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Protec. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flex výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flex tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i stabilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž.

0: Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout
1: 16% je jenom na vás, 16% z roku 1, 16%.

0: montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup, který vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou vy servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. I kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Skonto nabité. A se zvyklí. Proterm.cz. Skonto nabité. Už Proterm.cz. Skonto nabité. Už nemu.cz. Skonto nabité. Už nemusí. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše Slevu 50% v prodejnách a na e-shopu skonto.cz. Slevu 50% z každých 10 000 nákupů na e-shopu skonto.cz. Slevu 50% z každých 10 000 nákupů skonto.cz. Slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí. Slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních procent z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Sedíš celý.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Sedíš celý den na přepážce
0: a poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Sedíš celý den na přepážce
0: u obchodníka.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů
0: obchodníka.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš kde přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš kde práci a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš kde práci hledat. Domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš kde práci hledat. Láká tě změnu, ale nevíš kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a cool práce.

radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš, máme prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom mčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job. O sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Rock Radio CZ.

Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Musíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Yesterday. Pro všechny. Yesterday.

pondělí získá. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a najdete si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a duše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu padáte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slev 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníků z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voda. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voda. Poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voda. Stou se nemusí.

0: Značkové slevy v Kaufland. Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemčkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, sto které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, 100 gramů za 8 celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Flora, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90 až do 3 zrnková káva kréma kilo za 299,90 až do 3 káva kréma kilo za 299,90 až do 13. října kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland 299,90 až do 13. října Kaufland 90 až do 13. října Kaufland až do 13. října Kaufland 13. října Kaufland
1: Už nemusí
0: Kaufland.
2: Skonto nábyté.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetří.
2: Skonto nábyté.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový.
2: Skonto nábyté.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše, zatusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až

DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Tečo. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. FM nebo na Rádia.cz. Nejvyšší čas nebo na Rádia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný Rádia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co jsou stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Šlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. CZ.

0: Později odpoledne a večer na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer budou i se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. No a nejvyšší od severozápadu srážky a v západní polovině Čechy oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 stupňů srážky a v západní polovině Čechy oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty a v západní polovině Čechy oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů polovině Čechy oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 8 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů na Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už
0: v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo
0: metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo
0: kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockové časí. Rock Radio, rockové víkend.

0: kvalitní vrtané. Nemusíte bát, jak směla dohoda. Kvalitní vrtané. Nemusíte bát, jak směla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivodac. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: Tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.

0: října 11 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho slaví 66. narozeniny Erik Martin Marina. Slaví 66. narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince 66. narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice. Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice. Na začátek, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice. Na začátek téhle hodinky. Si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice. Na začátek téhle se budeme povídat, ale teď už k muzice. Na začátek téhle hodinky posílám Mr. Big. Ale teď už k muzice. Na začátek téhle hodinky posílám Mr. Big. Tři sestry muzice. Na začátek téhle hodinky posílám Mr. Big. Tři sestry Inkubus. Na začátek téhle hodinky posílám Mr. Big. Tři sestry Inkubus. A nebo k téhle hodinky posílám Mr. Big. Tři sestry Inkubus. A nebo už teď AC/DC. Posílám Mr. Big. Tři sestry Inkubus. A nebo už teď AC/DC.
1: Rock Radio.
0: DC.
1: Rock Radio.

0: počasí. Je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jaký počasí?
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jaký počasí nás...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká?
0: Radio. Počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme...
0: Počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo. Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo. Na většině území. Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo. Na většině území nás dneska ještě čeká. Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť. Dneska ještě čeká. Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo ta. Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Pozataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky.

Pohodovou sobotu vám z Rock Radio. Rockovej víkend. Pohodovou sobotu vám z Rock Radio. Rockovej víkend. Pohodovou sobotu vám z Rock Radia přeje Adéla. Pohodovou sobotu vám z Rock Radia přeje Adéla Šebíková. Pohodovou sobotu vám z Rock Radia přeje Adéla Šebíková. Pohodovou sobotu vám z Rock Radia přeje Adéla Šebíková. Máme pohodovou sobotu vám z Rock Radia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října, 11. sobotu vám z Rock Radia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října, Rock Radia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října, 11 hodin a svátek přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října, 11 hodin a svátek Šebíková. Máme 10. října, 11 hodin a svátek slaví Marina. Máme 10. října 11 hodin a svátek slaví Marina. Krom 10.

Život je víc cesta. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Rok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Cesta než cíl. Erik Martin. Erik Martin. Martin.

0: Jeho otec byl bubeník. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo.
1: Svůj nezaměnitelný styl v

0: Ray Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil Ray Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů. Nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s vytelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime. Propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime. Například i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime. Například pro soundtrackových projektů spojených s videohrami a anime. Například pro soundtracky spojených s videohrami a anime. Například pro soundtracky herní série videohrami a anime. Například pro soundtracky herní série Mega Anime. Například pro soundtracky herní série Mega Man. Například pro soundtracky herní série Mega Man. Toč k Erikovi a pro soundtracky herní série Mega Man. Toč k Erikovi a my jedeme dál. Herní série Mega Man. Toč k Erikovi a my jedeme dál v naší Mega Man. Toč k Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice Man. Toč k Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Máme tady Toč k Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Máme tady Oasis. K Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith. My jedeme dál v naší rockový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith. Nebo dál v naší rockový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith. Nebo Disturbed. Už rockový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith. Nebo Disturbed. Už za chvíli na rok. Tady Oasis, Harley, Aerosmith. Nebo Disturbed. Už za chvíli na rok rádiu. Harley, Aerosmith nebo Disturbed už za chvíli na Rock Rádiu. Aerosmith nebo Disturbed už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Itálie
0: nebo Disturbed už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Itálie, která chutná.
0: Už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Itálie, která chutná. Objevte. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr Itálie. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných v Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním souství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při první pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Stepte, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Jste připraveni ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit se podzimním hry. www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme. Jste připraveni

0: doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tého textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian bytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living, vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living, správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living, atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ahoj, tady King. Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu. Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 20. Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24. Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení 3 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli v republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde ale kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíš, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačino. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Tak. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi
2: na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak
2: co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám
2: neděláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bez
3: nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola. Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti.
3: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti.
3: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600
3: pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600
3: alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevně. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Tak co jí koupíš?
2: Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Tak
2: te tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si
2: na letišti.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: .cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No.
4: Tak co jí

0: koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic ne...
0: Co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždy. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a...
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se...
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos...
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
0: Dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
0: Tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co dar...
1: Letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
1: darujeme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
1: od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie. Alegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou. House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masa.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete sportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu.
3: Nový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro.
3: Nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitek. Zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma. Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na
2: dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky
2: se pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky
3: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky
3: CZ. Ky hledejte na
4: firma na zážitky
3: CZ.
4: Firma na zážitky
3: CZ.
5: Přestaň být jen
4: zážitky
3: CZ.
5: Přestaň být jen
3: CZ.
5: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo k části příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, které... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, které... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiné tě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek odbereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od... Místo z jiného světa. A přitom...

Všechno nejlepší. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. Nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. Přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl 6. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl měny. Erik se narodil do hudební rodiny.

místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita CD. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. The world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Rock. Jiná realita CZ. Rock Radio. CZ.

DABu i FM nebo na... V DABu i FM nebo na rádi... V DABu i FM nebo na rádia... V DABu i FM nebo na rádia.cz i FM nebo na rádia.cz. Rock nebo na rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

0: Teď už k muzice dáme si jak českou, tak i zahraniční v Jindřichově Hradce. Muziku. Kysáky, Traktor nebo Nightwish.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. Oknem fouká střecha, padá kdopak nám to. Kaufland.

0: i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Každý
0: osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, lépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. A přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Dopo jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo, aby byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. A za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce. Od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plech. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. A klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet. Doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Najdete to své na Kazbet.cz. Na Kazbet.cz.
0: Z nabídky
1: CZ.
0: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 700 SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní 8. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Práv skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekej.
0: 35 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 1000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalon. Čekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
0: s Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Vícekem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Víckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno

0: malíř. Nemfouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlaha. Střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale
0: pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: praví.
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte
1: náš,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
1: stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Tepelném čerpadle vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše čerpadle vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistím provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zdáš i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Pro termlivý servis. Garantujeme

Zvyka. Více na Kopecký. Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyka. Více na Kopecký.cz. Služby, na které se snadno zvyka. Více na Kopecký.cz. Rok, na které se snadno zvyka. Více na Kopecký.cz. Rock Radio. Snadno zvyka. Více na Kopecký.cz. Rock Radio. Více na Kopecký.cz. Rock Radio. CZ.

0: Dohodu Harley a píseň proti. Kapela Harley
1: je aktuálně na svém podzimním turné s názvem Tak jdem dál tour. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. října do Plzně, 30. října do Plzně, 31. října do Pěnčína, anebo 31. října v Jindřichově Hradce. Teď už k muzice, dáme si jak Česko 1. října v Jindřichově Hradce.

0: Rádio. Co se děje? Rock Rádio. Rock Rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za...
0: Rock Rádio. Rock Rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže...
0: Rádio. Rock Rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce...
0: Rock Rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase...
0: Rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací.
0: Děje.
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba, že se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Se vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě Bačechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. V Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají. Se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. hrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak jde v čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském rock v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském rock týho. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském rock kafé. Na akci října nemůže chybět v pražském rock kafé. Na akci God Save the Punk zahrají SPS. Nemůže chybět v pražském rock kafé. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Panko v pražském rock kafé. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Pankový rock kafé. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Pankový to a The Fialky. Pankový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Dispici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada. Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A je Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve ČTU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října Nový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphony. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metal. Ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní za 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavvá Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Holubcová. Zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Holubcová. I Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Holubcová. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Holubcová. Rock Radio. Rock Radio Šárka Holubcová. Rock Radio. Šárka Holubcová.

od rána do večera. V dabu Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na Rádia Rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na Rádia.tana do večera. V dabu i FM. Nebo na Rádia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio. Rock radia.cz. Rock radio. Rock radio.cz.

Rockovej víkend. My máme 25. Rockovej víkend. Máme 25. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Kent. Rock Radio. Rock Radio.

Sortiment pro komínové systémy. OK rezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerez kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdi pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 Důstémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 Důkách, se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 Důkách nebo na ove komíny pro firmy.

nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu na čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získ nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu. Jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s kontonu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Z slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Poskytnutí slevy u obchodníka. Obchodníka.

0: Seto, ten pravej tah. @seto.cz OK Seto, ten pravej tah.
1: Nemáš co na se...
0: CZ, OK Seto, ten pravej tah.
1: Nemáš co na sebe...
0: Ten pravej tah.
1: Nemáš co na sebe... Chodíš jako trhá...
0: Tah.
1: Nemáš co na sebe... Chodíš jako trhá... Nemáš co na sebe... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořídíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, han, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na e-shop kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na e-shop Rokrádia, na www nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na e-shop Rokrádia, na www rokovírádane. Pořiď si slušný oblečení, na e-shop Rokrádia, na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na e-shop Rokrádia na www.rokovirádio.cz. E-shop Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
2: Radio
1: na www.rokovirádio.cz.
2: Radio House
1: Rokovirádio.cz.
2: Radio House 300 Cross
1: CZ.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v... Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a US 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na tech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na Radio House postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Na místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Malých firm na radiohouse.cz. Už ne na radiohouse.cz. Už nemusíte .cz. Už nemusíte čekat, až si ušetříte .cz. Skonto nabité. Už nemusíte čekat. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si.

0: V polovině Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. A v severozápadní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Západní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 nost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů a v 1000 metrech teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. U Moravy až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Rock Radio.
0: V 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Rock Radio.
0: V 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Rock Radio. Rockové.
0: 7 stupňů.
1: Rock Radio. Rockové víkend.
0: Stupňů.
1: Radio Rockaway Weekend. Rock Radio Rockaway Weekend.
0: Já vám přeju
1: Rock Radio Rockaway Weekend.
0: Já vám přeju
1: Radio Rockaway Weekend.
0: Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu.
1: Weekend.
0: Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí. Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic. Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend a že posloucháte, když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend a že posloucháte rockovou muziku dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend a že posloucháte rockovou muziku. My začínáme. Já doufám, že máte fajn víkend a že posloucháte rockovou muziku. My začínáme. Doufám, že máte fajn víkend a že posloucháte rockovou muziku. My začínáme naši fajn víkend a že posloucháte rockovou muziku. My začínáme naší poslední společnou víkend a že posloucháte rockovou muziku. My začínáme naší poslední společnou hodinku. Máte rockovou muziku. My začínáme naší poslední společnou hodinku v jednu hodinu muziku. My začínáme naší poslední společnou hodinku v jednu hodinu se můžete těšit. My začínáme naší poslední společnou hodinku v jednu hodinu se můžete těšit na Alexi. Poslední společnou hodinku v jednu hodinu se můžete těšit na Alexe. A poslední společnou hodinku v jednu hodinu se můžete těšit na Alexe. Ale společnou hodinku v jednu hodinu se můžete těšit na Alexe. Ale nás v téhle hodince v jednu hodinu se můžete těšit na Alexe. Ale nás v téhle hodince ještě čeká song na v jednu hodinu se můžete těšit na Alexe. Ale nás v téhle hodince ještě čeká song na přání a můžete těšit na Alexe. Ale nás v téhle hodince ještě čeká song na přání a spoustu rockové muziky. Alexe. Ale nás v téhle hodince ještě čeká song na přání a spoustu rockové muziky. Ale nás v téhle hodince ještě čeká song na přání a spoustu rockové muziky. Na začátek hodince ještě čeká song na přání a spoustu rockové muziky. Na začátek 12. hodiny čeká song na přání a spoustu rockové muziky. Na začátek 12. hodiny posílám a spoustu rockové muziky. Na začátek 12. hodiny posílám rockové muziky. Na začátek 12. hodiny posílám Midnight Oil, Sabatony. Na začátek 12. hodiny posílám Midnight Oil, Sabatony, nebo Danietek 12. hodiny posílám Midnight Oil, Sabatony, nebo Daniel Landu z jeho hodiny posílám Midnight Oil, Sabatony, nebo Daniel Landu z jeho Midnight Oil, Sabatony, nebo Daniel Landu z jeho valčíkem. Midnight Oil, Sabatony, nebo Daniel Landu z jeho valčíkem. Sabatony, nebo Daniel Landu z jeho valčíkem. Nebo Daniel

0: Fashion Arena slaví 19 let. Čekává. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozí 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doblet. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi. Nové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. a oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Gap nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
1: Komín.
0: 10. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
1: Komín musí mít pozor.
0: Ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej.
0: Aréně. Více na fashion.arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Na fashion.arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezobek.
0: Arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a kompo. Musí mít pořádnej tah. OK se

0: s jeho valčíkem. Rolandu s jeho valčíkem.
1: Rock Radio.
0: S jeho valčíkem.
1: Rock Radio.
0: Ten.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: počasí. Je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká...
0: Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Z převážně zatažené oblohy bude občas dívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Z převážně zatažené oblohy bude občas dneska ještě čeká počasí. Z převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a počasí. Z převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později z převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a večer od sebe zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť, oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i dne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu ubude déšť a v severozápadní

teď poznal svůj plášť, mým palčí proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť, do tebe, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť, do tebe, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť, a smrt, teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť, a smrt to je zpěv, teď poznal svůj.

krev, tak se drž, smrt to je zpěv, jak rudá je krev, tak se drž a pojď se mnou pěv, jak rudá je krev, tak se drž a pojď se mnou tančit, jak rudá je krev, tak se drž a pojď se mnou tančit, tančá je krev, tak se drž.

Nemusíš randit s modelkama, abys... Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Já si hned vzpomenu na kapelu Offspring, nebo na Každý něco takového má. Já si hned vzpomenu na kapelu Offspring, nebo na Iron Maiden. Já si hned vzpomenu na kapelu Offspring, nebo na Iron Maiden, který jsem každý ráno poslouchala. Já si hned vzpomenu na kapelu Offspring, nebo na Iron Maiden, který jsem každý ráno poslouchala v autobuse. Na kapelu Offspring, nebo na Iron Maiden, který jsem každý ráno poslouchala v autobuse do školy. Offspring, nebo na Iron Maiden, který jsem každý ráno poslouchala v autobuse do školy. Nebo na Iron Maiden, který jsem každý ráno poslouchala v autobuse do školy. Tak mi schválně napište Iron, který jsem každý ráno poslouchala v autobuse do školy. Tak mi schválně napište a já už holkám každý ráno poslouchala v autobuse do školy. Tak mi schválně napište a já už holkám posílám poslouchala v autobuse do školy. Tak mi schválně napište a já už holkám posílám kapelu Kolo autobuse do školy. Tak mi schválně napište a já už holkám posílám kapelu Calling. A hned tak mi schválně napište a já už holkám posílám kapelu Calling. A hned potom třeba five napište a já už holkám posílám kapelu Calling. A hned potom třeba Five Finger Death Punch napište a já už holkám posílám kapelu Calling. A hned potom třeba Five Finger Death už holkám posílám kapelu Calling. A hned potom třeba Five Finger Death Punch posílám kapelu Calling. A hned potom třeba Five Finger Death Punch a nebo Calling. A hned potom třeba Five Finger Death Punch a nebo Krucepisk. Potom třeba Five Finger Death Punch a nebo Krucepisk. Třeba Five Finger Death Punch a nebo Krucepisk.
1: Ale
0: Finger Death Punch a nebo Krucepisk.
1: Ale co pak?
0: A nebo Krucepisk.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouch. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Pak pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to co. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rk svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Zvedeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré.
1: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak
1: Sočka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší
1: ruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů s lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů skvělé. Pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů skvělé akce a sezónní nabídky. Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž. Akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž. Nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Jdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž.

0: na Allegro a užij si den naplno. OL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Hledace. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Hledáte. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno
0: a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
0: naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Te adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě.
2: Poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House.
1: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu.
1: Jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Vyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přiváželi.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme
2: vás. Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset z trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrůnky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pa. Z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně sebě.
2: 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Mami.
1: Pak. Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko.
1: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko.
1: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko.
1: Pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě pořád.
1: Běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na za.
2: Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitek.
2: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: Cerin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Tak najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Rokra.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Rokra.
4: Na zážitky.
2: CZ.

Tohle byla píseň... Tohle byla píseň Bets are Burning. Tohle byla píseň Bets are Burning. A... Tohle byla píseň Bets are Burning a my máme před sebou. Tohle byla píseň Bets are Burning a my máme před sebou song na přání. Tohle byla píseň Bets are Burning a my máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám Bets are Burning a my máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu Bets are Burning a my máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu a my máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně. Do máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně. Do kavárny na přání. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně až do večera a píšou Calling do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně až do večera a píšou, že ta do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně až do večera a píšou, že tahle kavárny, kde jsou holky na směně až do večera a píšou, že tahle kapela je pro ně připomínkou na směně až do večera a píšou, že tahle kapela je pro ně připomínkou střední až do večera a píšou, že tahle kapela je pro ně připomínkou střední a píšou, že tahle kapela je pro ně připomínkou střední. A mě zajímá, tahle kapela je pro ně připomínkou střední. A mě zajímá, s jakou kapelou nebo třeba je pro ně připomínkou střední. A mě zajímá, s jakou kapelou nebo třeba připomínkou střední. A mě zajímá, s jakou kapelou nebo třeba písní si vypomínkou střední. A mě zajímá, s jakou kapelou nebo třeba písní si vypomíní. A mě zajímá, s jakou kapelou nebo třeba písní si vypojíte svoje léta na střední. Mě zajímá, s jakou kapelou nebo třeba písní si vypojíte svoje léta na střední. Protože s jakou kapelou nebo třeba písní si vypojíte svoje léta na střední. Protože si myslím, že si vypojíte svoje léta na střední, protože si myslím, že každý něco takového má. Já si vypojíte svoje léta na střední, protože si myslím, že každý něco takového má. Já si hned na střední, protože si myslím, že každý něco takového má. Já si hned vzpomenu na kapelu Osm, protože si myslím, že každý něco takového má. Já si hned vzpomenu na kapelu Osm, myslím, že každý něco takového má.

Pohoda.

Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia na do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio a radia.cz Rock Radio a .cz Rock Radio.

Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou Tří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Tří várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. S deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich For It Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich For In Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich For In Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich For In Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich For In Tongues. Rolling Stones a jejich For In Tongues. A do třetice tu má jejich For In Tongues. A do třetice tu máme For In Tongues. A do třetice tu máme Seven. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový všem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album rockoviradio.cz. Vyberte si rockový Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá si rockový album.

Vyberte si rokový. Vyberte si rokový album. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový album na sobotní večer.

hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží.

vašem hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míru. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další vašem hlasu.

Nemusíš chodit jen v černý. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Ní, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. A pro všechny. Všechny.

0: poruchy. Rezervujte na bez-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kaufland.
0: Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu.
0: Ruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které
0: jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
0: Bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběr. Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, 100 gramů za celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Od Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Flori výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková 10. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. října zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. října a krema kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland 299,90 až do 13. října Kaufland.
2: Už tě nebaví od
1: 99,90 až do 13. října Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát
1: až do 13. října Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na
1: 13. října Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svět
1: na Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svět. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svět. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život na víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. A komunikace s lidmi, tak

0: radiohouse.cz. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Na radiohouse.cz. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti. Mluvíme s
0: lidmi. Jdeme na to?
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou. Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro
0: služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolené. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salon
1: hodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Před odletem.
0: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo se.
0: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo se. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo se.
0: Na letišti Praha na
1: začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo se.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
1: tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo se.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
1: uhodlo se.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Rock Radio.
0: Na práci na letišti.cz.
2: Rock Radio.
0: Letišti.cz.
2: Rock Radio.
0: CZ.

Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvod... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to... Co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv... Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rych kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rych, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. To cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk. Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy.

Radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Ro FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok radia.cz. Rok radio.cz.

Nemusíš být Nemusíš být pokérovaný, abys byl rock. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. A pro všechny.

0: jinde než na Rock Rádiu. Jste to možná vůbec nečekali. Kde jinde než na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Čekali. Kde jinde než na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Než na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Rukama.
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix.
2: Dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Budovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte domov. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Rozumem, budujte srdcem. I'm on my way. Xandria. Srdcem. I'm on my way. Xandria. Symphonic metalová krása. I'm on my way. Xandria. Symphonic metalová krása. I'm on my way. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou. I'm on my way. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třip Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský Disney. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
3: Přemýšlí.
2: 15. říjen, Pražský distrikt.
3: Přemýšlíte o nové
2: říjen, Pražský distrikt.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni.
2: Pražský distrikt.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni.
2: Distrikt.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni. Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni. Zamište do prodeje Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde na nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení. Prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a Niko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější psycho.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafik, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdar, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její mont. Nyní grafický návrh koupelny zdarma.

když se řekne Fate No More... Když se řekne Fate No More... Když se řekne Fate No More, tak... Když se řekne Fate No More, tak většina lidí se... Když se řekne Fate No More, tak většina lidí se vybaví spíš... Když se řekne Fate No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Řekne Fate No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku Fate No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapil lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový krčí kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasik. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho. Ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny. Cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodore. Soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jen Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jen... Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. Tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. Jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal, toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak to hrál třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je po třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní krády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapelce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to... Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná... Tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde je klasika v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali? Kde jinde než na Rock Rádiu? V podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali? Kde jinde než na Rock Rádiu? Od který byste to možná vůbec nečekali?

0: a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyň. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupel a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun darma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. Ať na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen. Teď sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz.
1: Rok
0: podlah. Siko.cz.
1: Rok Radio.
0: Siko.cz.

0: rádio. Počasí. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Počasí. Slušná muzika. Rok rádio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasí?
0: Muzika. Rok rádio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím?
0: Rok rádio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem...
0: Rádio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem Znojma jsme...
0: Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem Znojma jsme s přehaň... Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem Znojma jsme s přehaňkama teplomě... Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem Znojma jsme s přehaňkama teplomě... s počasím. Třeba kolem Znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v sim. Třeba kolem Znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15. Třeba kolem Znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15. Znojma jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. Jsme s přehaňkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 stupňů celníkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je týle 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se hold na kotlinou naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se hold na kotlinou dneska. Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se hold na kotlinou dneska. Činěj a to taky se slabým deštěm. Mraky se hold na kotlinou dneska. Činěj a asi byste nenašli slabým deštěm. Mraky se hold na kotlinou dneska. Činěj a asi byste nenašli místo kterým. Mraky se hold na kotlinou dneska. Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo na kotlinou dneska. Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro dneska. Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území. Činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území, k tomu se nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území, k tomu se oblačnost dost proměňuje, by zůstalo v suchu. Mokro na většině území, k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani v suchu. Mokro na většině území, k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani na většině území, k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Území, k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí se oblačnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak pat dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům ohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům Celsia. Teplotní maxima si umí šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může šáhnout tak 15 na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr 15 na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu k 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu, aby od dneska 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu, aby od dneska stupeň 1 má Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu, aby od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž. Do všeho může foukat vítr od západu, aby od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž. Vítr od západu, aby od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž. Aby od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž.
0: Ať už
1: dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž.
0: Ať už prší nebo
1: 1 máme mírnou zátěž.
0: Ať už prší nebo paří slunce,
1: máme mírnou zátěž.
0: Ať už prší nebo paří slunce,
1: slunce.
0: Ať už prší nebo paří slunce.

roce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje, můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Rock počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.

0: zvyklí. Pustím vám teďka Scotta Steppa, hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí. Pustím vám teďka Scotta Steppa s Janisem, proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí. Pustím vám teďka Scotta Steppa s Janisem Papadou, skutečnost, tak jak jste zvyklí. Pustím vám teďka Scotta Steppa s Janisem Papa, jste zvyklí. Pustím vám teďka Scotta Steppa s Janisem Papadoupulem. Taky sound. Pustím vám teďka Scotta Steppa s Janisem Papadoupulem. Taky Soundgarden. Teďka Scotta Steppa s Janisem Papadoupulem. Taky Soundgarden. A jako první v týhle hopa s Janisem Papadoupulem. Taky Soundgarden. A jako první v týhle hodině s Janisem Papadoupulem. Taky Soundgarden. A jako první v týhle hodině s Papadoupulem. Taky Soundgarden. A jako první v týhle hodině lesbienem. Taky Soundgarden. A jako první v týhle hodině lesbian gay song, tak Soundgarden. A jako první v týhle hodině lesbian gay song, takže budou horký. Jako první v týhle hodině lesbian gay song, takže budou horký, že. V týhle hodině lesbian gay song, takže budou horký, že. Lesbian gay song, takže budou horký, že.
1: Rock
0: gay song, takže budou horký, že. Takže budou horký, že?
1: Rock Radio.
0: Budou horký, že?
1: Rock Radio.
2: Pocem, nech sa s
1: tebou... Rock Radio.
2: Pocem, nech sa s tebou zblížim.
1: Rock Radio.
2: Pocem, nech sa s tebou zblížim.
1: Rock Radio.
2: Pocem, nech sa s tebou zblížim.
1: Rock Radio.

0: víkend.
1: 13 hodin.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: 13 hodin úplně přesně.
0: Rockovej víkend.
1: 13 hodin úplně přesně.
0: Víkend.
1: 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas. 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje. 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje. 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokovýho. Přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokovýho víkendu. Tenhle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokovýho víkendu. Nám startuje dalších 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle až do večera bude dalších 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem 60 minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou minut rokovýho víkendu. A od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou víkendu. A od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda vaším slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných hudek je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných hudek. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky, pár slušných hudebních přání od vás posluchačů. Nás čeká teda 6 hodin muziky, pár slušných hudebních přání od vás posluchačů. A 6 hodin muziky, pár slušných hudebních přání od vás posluchačů. A věřím, že i pár slušných hudebních přání od vás posluchačů. A věřím, že i pár momentů slušných hudebních přání od vás posluchačů. A věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Přání od vás posluchačů. A věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se tu, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už zapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějak. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Než zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Než ale jedno rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song, než ale jedno vaše hudební přání, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve na mě už číhá nějaký váš song, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, nějaký váš song, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, song, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí, jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste

0: DABU i FM. W i FM nebo na DABU i FM nebo na DABU i FM nebo na radia. DABU i FM nebo na radia.cz. DABU i FM nebo na radia.cz. DABU i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. CZ.
1: Bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Rock Radio. Gina.

transform your life.

Během naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte Rock Radio. A během rokovýho víkendu plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte Rock Radio. A během rokovýho víkendu je zas i prostor, jak taky jinak, když ladíte Rock Radio. A během rokovýho víkendu je zas i prostor, jinak, když ladíte Rock Radio. A během rokovýho víkendu je zas i prostor, ladíte Rock Radio. A během rokovýho víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. A během rokovýho víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vás. Rokovýho víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů. Zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů. Před chvíli jich pardor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů. Před chvíli jich pár dorazilo. Song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů. Před chvíli jich pár dorazilo a raz. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo a jeden z nich dám ho z vašich facebookových vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo a jeden z nich byl od Saši. Vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo a jeden z nich byl od Saši. Zněl takhle. A před chvíli jich pár dorazilo a jeden z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj Alex. Dorazilo a jeden z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj Alexi, prosím. A jeden z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj Alexi, prosím. Z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj Alexi, prosím o zahrání Innocent Saši. Zněl takhle. Ahoj Alexi, prosím o zahrání Innocent Eyes od... Zněl takhle. Ahoj Alexi, prosím o zahrání Innocent Eyes od Annihilator a bylo... Ahoj Alexi, prosím o zahrání Innocent Eyes od Annihilator a bylo by to... Prosím o zahrání Innocent Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být. Zahrání Innocent Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být. Innocent Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. A bylo by to pro všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se pro všechny, co musí být doma s nemocným mocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji. Všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji. Saša. Být doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji. Saša. Saši. Mocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji. Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz. Krásně se vás poslouchá, děkuji. Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz. Krásně se vás poslouchá, děkuji. Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě poslouchá, děkuji. Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeji. Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý... Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív. Díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví co vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy už ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy už ve stavu to tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy už ve stavu protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy už ve stavu zdraví zkrátka nejdřív a můžete spolu poslouchat songy už ve stavu zdraví zkrátka moribundus spolu poslouchat songy už ve stavu zdraví zkrátka moribundus fuč songy už ve stavu zdraví zkrátka moribundus fuč a slušnou muž ve stavu zdraví zkrátka moribundus fuč a slušnou muziku sem Annihilator zdraví zkrátka moribundus fuč a slušnou muziku sem Annihilator se už zkrátka moribundus fuč a slušnou muziku sem Annihilator se užřítěj do éteru moribundus fuč a slušnou muziku sem Annihilator se užřítěj do éteru nevinný oči fuč a slušnou muziku sem Annihilator se užřítěj do éteru nevinný oči dáme od slušnou muziku sem Annihilator se užřítěj do éteru nevinný oči dáme od nich za chvíli a hnedka sem Annihilator se užřítěj do éteru nevinný oči dáme od nich za chvíli a hnedka potom Annihilator se užřítěj do éteru nevinný oči dáme od nich za chvíli a hnedka potom dáme taky báry do éteru nevinný oči dáme od nich za chvíli a hned

0: dneska, potom dáme taky Báry od Plexis, Nevinný oči dáme od nich za chvíli a hnedka potom dáme taky Báry od Plexis, dáme od nich za chvíli a hnedka potom dáme taky Báry od Plexis a nebo Die by the Blay a hnedka potom dáme taky Báry od Plexis a nebo Die by the Blay od hnedka potom dáme taky Báry od Plexis a nebo Die by the Blay od Beast in Black. Dáme taky Báry od Plexis a nebo Die by the Blay od Beast in Black. Báry od Plexis a nebo Die by the Blay od Beast in Black. A nebo Die by the Blay od Beast in Black.
1: Oknem fouká střecha
0: padá. Die by the Blay od Beast in Black.
1: Oknem fouká střecha padá.
0: Od Beast in Black.

0: kupón.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
0: Slevový kupón.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz. Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: Slyšíte
1: na vyhrajskafc.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: vyhrajskafc.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: c.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojektujte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i sát získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAPVMA. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAP měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAP vysílání, banery, které budou vidět. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAP vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova. Spoty do online i digitálního DAP vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na digitálního DAP vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a DAP vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zách akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Z koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zách. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se. Dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a zisk nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. O programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
3: Jsem horská.
1: Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
3: Jsem horská gorila.
1: 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Právě teď na Radio House CZ.
3: Jsem horská gorila z
1: Radio House CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Šálek obyčejný CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Šálek obyčejné kávy
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
3: A gorila z Ugandy.
1: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek ne.
3: Z Ugandy.
1: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
0: Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale
0: padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
0: K nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: ví.
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Topenář,
1: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si
1: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více i stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekbity. Bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbyho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity za opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: CZ.
2: Rekbity záruka kvality.
3: KFC.
2: Rekbity záruka kvality.
3: KFC ti zase
2: záruka kvality.
3: KFC ti zase nabízí víc. KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
4: Laserové pro.
3: Ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
4: Laserové
3: pro. Nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
5: Sluchátka.
4: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple.
4: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky.
5: 17.
4: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
5: Kup si.
4: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď.
4: Projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi.
4: A
5: sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registr stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevu.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevu.
5: KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhraj skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Tenku a získej

0: Horská obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Tým gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme tu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si v Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountainejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz. Rock Radio. www.bushman.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

This is Tokyo. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 17. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 7. Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota je Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obraz 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky na 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když 15 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladí. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rokrádio. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rokrádio.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok. Ale my na sebe po 18 rok rádi. Ale my na sebe po 18 rok rádi a radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádi a radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádi a radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný. Ale my na sebe po 18 rok rádi a radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. 18 rok rádi a radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. Ale pořádný rok rádi a radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach. Ale pořádný rokovej mejdan. Pořádný rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, Slušnovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, Slušný rockerdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, Slušný rockerky, křestkalendář. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, Slušný rockerky, křestkalendářů. Tři český skupiny, tým Rock Rádia, Slušný rockerky, křestkalendářů. Prostě slušná oslava, tým Rock Rádia, Slušný rockerky, křestkalendářů. Prostě slušná oslava, Slušný rockerky, křestkalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Lajna rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Lajna křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Lajna tím všudy. Lajna je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se u sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Při hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio.cz. S náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio.cz. Lístky na rokový rádio.cz. Lístky na rokový rádio.cz. Rokový rádio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb.cz. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrikstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb z Zlín.cz. Pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz. A dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz. Dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
0: Rok má být tvrdý.
1: Více na minijeřábzlín.cz.
0: Rok má být tvrdý.

Zlín.cz. Rok má být tvrdý a bez. Rok má být tvrdý a beton taky. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásný tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevný. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. CZ.

Dohrává song Why Can't This Be Love a já na Rock Rádiu zrovna od nich dohrává song Why Can't This Be Love a já přeju pohodovou zrovna od nich dohrává song Why Can't This Be Love a já přeju pohodovou sobotu nich dohrává song Why Can't This Be Love a já přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí song Why Can't This Be Love a já přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí na pohodu přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí na pohodu bude věřím i závěr pohodovou sobotu každému, kdo ladí. Na pohodu bude věřím i závěr víkendu. V neděli večer každému, kdo ladí. Na pohodu bude věřím i závěr víkendu. V neděli večer dojde, kdo ladí. Na pohodu bude věřím i závěr víkendu. V neděli večer dojde na další. Na pohodu bude věřím i závěr víkendu. V neděli večer dojde na další rokovej živák. Bude věřím i závěr víkendu. V neděli večer dojde na další rokovej živák a Kamil závěr víkendu. V neděli večer dojde na další rokovej živák a Kamil tentokrát jdu. V neděli večer dojde na další rokovej živák a Kamil tentokrát na servíru večer dojde na další rokovej živák a Kamil tentokrát na servíruje pořádně na další rokovej živák a Kamil tentokrát na servíruje pořádně nabitou další rokovej živák a Kamil tentokrát na servíruje pořádně nabitou heavy metal živák a Kamil tentokrát na servíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky a Kamil tentokrát na servíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se heavy metalovou porci živý muziky. Bude se to točit kolem chlapa, co to v kariéře metalovou porci živý muziky. Bude se to točit kolem chlapa, co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a přesto se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který je jednoduchý a přesto se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který přesto se nikdy nevzdal. Dal. Blaze Bailey, který v devadesátkách nastoupil k Maidenům. Blaze Bailey, který v devadesátkách nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona. A Bailey, který v devadesátkách nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima v devadesátkách nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu si založil Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu s Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu si založil vlastní kapelu a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu si založil vlastní kapelu a v roce 2000 s nima dvě desky. Po odchodu si založil vlastní kapelu a v roce 2003 vydal svůj Po odchodu si založil vlastní kapelu a v roce 2003 vydal svůj první odchodu si založil vlastní kapelu a v roce 2003 vydal svůj první živák vlastní kapelu a v roce 2003 vydal svůj první živák dvojdesku a v roce 2003 vydal svůj první živák dvojdesku As Life As It 2003 vydal svůj první živák dvojdesku As Life As It Gets vydal svůj první živák dvojdesku As Life As It Gets. Nahrávalo se na první živák dvojdesku As Life As It Gets. Nahrávalo se na koncertách dvojdesku As Life As It Gets. Nahrávalo se na koncertech ve As Life As It Gets. Nahrávalo se na koncertech ve švýcarském klubu Z Gets. Nahrávalo se na koncertech ve švýcarském klubu Z Sieben v Prátelnu a tak klubu Z Sieben v Prátelnu a taky v anglickém Dudley. No a výsledek tohohle živáku byl v Prátelnu a taky v anglickém Dudley. No a výsledek tohohle živáku tak v anglickém Dudley. No a výsledek tohohle živáku tak ten nabízí přes půl druhýho. No a výsledek tohohle živáku tak ten nabízí přes půl druhý hodiny poctivého tohohle živáku tak ten nabízí přes půl druhý hodiny poctivého metalu. Váku tak ten nabízí přes půl druhý hodiny poctivého metalu. Tak ten nabízí přes půl druhý hodiny poctivýho metalu. Kytary nabízí přes půl druhý hodiny poctivýho metalu. Kytary Steve'a Raye a Johna Slate přes půl druhý hodiny poctivýho metalu. Kytary Steve'a Raye a Johna hodiny poctivýho metalu. Kytary Steve'a Raye a Johna Slatera basa metalu. Kytary Steve'a Raye a Johna Slatera basa Roba Naylora a zabitary Steve'a Raye a Johna Slatera basa Roba Naylora a zabicím Raye a Johna Slatera, basa Roba Naylora a zabicíma Jeff

0: Singer. Mimochodem na Slatera, basa Roba Naylora a za bicíma Jeff Singer. Mimochodem je to basa Roba Naylora a za bicíma Jeff Singer. Mimochodem je to poslední deska Naylora a za bicíma Jeff Singer. Mimochodem je to poslední deska, kde ta původní sestava Blazeovy kapely hraje pohromadě. Na desce jsou tak zdokumentovaný živý Blazeovy kapely hraje pohromadě. Na desce jsou tak zdokumentovaný živý provedení jejich kapely hraje pohromadě. Na desce jsou tak zdokumentovaný živý provedení jejich pohromadě. Na desce jsou tak zdokumentovaný živý provedení jejich na desce jsou tak zdokumentovaný živý provedení jejich vlastních songů Speed of Light Silicon jsou tak zdokumentovaný živý provedení jejich vlastních songů Speed of Light, Silicon Messiah živý provedení jejich vlastních songů Speed of Light, Silicon Messiah živý provedení jejich vlastních songů Speed of Light, Silicon Messiah nebo Ten provedení jejich vlastních songů Speed of Light, Silicon Messiah nebo Ten Dimension jejich vlastních songů Speed of Light, Silicon Messiah nebo Ten Dimension a Speed of Light, Silicon Messiah nebo Ten Dimension ale Blaze rozhodně nezapírá Silicon Messiah nebo Ten Dimension, ale Blaze rozhodně nezapírá, odkud přišel nebo Ten Dimension, ale Blaze rozhodně nezapírá, odkud přišel, takže dojde i na Ten Dimension, ale Blaze rozhodně nezapírá, odkud přišel, takže dojde i na Iron Maiden, ale Blaze rozhodně nezapírá, odkud přišel, takže dojde i na Iron Maiden a covery songu. Rozhodně nezapírá, odkud přišel, takže dojde i na Iron Maiden a covery songu. Zapírá, odkud přišel, takže dojde i na Iron Maiden a covery songů Futurial Wires. Přišel, takže dojde i na Iron Maiden a covery songů Futurial Wires a hlavně dojde i na Iron Maiden a covery songů Futurial Wires a hlavně na desetiminutovou epickou věc Sign of the Cross. No a nechybí na desetiminutovou epickou věc Sign of the Cross. No a nechybí ani minutovou epickou věc Sign of the Cross. No a nechybí ani vzpomínka na Blazeovu. No a nechybí ani vzpomínka na Blazeovu první kapelu Wolfsbane. A nechybí ani vzpomínka na Blazeovu první kapelu Wolfsbane. A jako třešeň na dortě. Ani vzpomínka na Blazeovu první kapelu Wolfsbane. A jako třešeň na dortě. Na Blazeovu první kapelu Wolfsbane. A jako třešeň na dortě. Hod. První kapelu Wolfsbane. A jako třešeň na dortě. Hod. Hodně metalová verze Dazed and Confused Wolfsbane a jako třešeň na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused od a jako třešeň na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused od Led Zeppelin třešeň na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused od Led Zeppelin všechno skrz hodně metalová verze Dazed and Confused od Led Zeppelin všechno skrz hlava verze Dazed and Confused od Led Zeppelin všechno skrz hlas který se prošel pekl Dazed and Confused od Led Zeppelin. Všechno skrz hlas, který se prošel peklem i slávou. And Confused od Led Zeppelin. Všechno skrz hlas, který se prošel peklem i slávou a Zeppelin. Všechno skrz hlas, který se prošel peklem i slávou a vy si Blaze můžete poslechnout už zítra na 7:00. Teďka ale máme 41 minut po už zítra na 7:00. Teďka ale máme 41 minut po 15. na 7:00. Teďka ale máme 41 minut po 15. hodinu. Teďka ale máme 41 minut po 15. hodině v sobotu a 15. hodině v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou Fixu, Indr a ještě v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou Fixu, Indr a ještě před ním tu a k odehrání mám pro vás vypsanou Fixu, Indr a ještě před nima Rammstein. Odehrání mám pro vás vypsanou Fixu, Indr a ještě před nima Rammstein. Psanou Fixu, Indr a ještě před nima Rammstein. Indr a ještě před nima Rammstein.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 800...
0: A ještě před nima Rammstein.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867...
0: Rammstein.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G... Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G... Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bezkempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Fashion Arena
1: www.bezkempu.cz
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show narozeninový dort. 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show narozeninový dort. Let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show narozeninový dort. Doprovodný vás jedinečná světelná mappingová show narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně světelná mappingová show narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální mappingová show narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako podný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi partnerček jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz
3: Komín.
2: 10. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
3: Komín musí mít pořád.
2: Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
3: Komín musí mít
2: pořádně. Více na fashion@arena.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah.
2: fashion@arena.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to.
2: @arena.cz.
3: Komín musí mít

0: o ten pravej tah. OK-Seto.cz OK-Seto, ten pravej tah. OK-Seto.cz OK-Seto, ten pravej tah. OK-Seto, ten pravej tah. Seto, ten pravej tah.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já si ty drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku, bez potisku levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Rokra potisku. Bez potisku CZ. Rock Radio. Bez potisku CZ. Rock Radio. CZ.

Van Halen. Van Halen na Rokrádiu. Van Halen na Rokrádiu. Van Halen na Rokrádiu. Van Halen na Rokrádiu. Zrovna od nich. Van Halen na Rokrádiu. Zrovna od nich dohrá.

jako Hana Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají v kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko. Barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts nevíc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the Punk za tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají SPS a The chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkov Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Disky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU posil. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU posilový autobus a řada Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Driák VVU posilový autobus a řada dal festu zahrají Vision Days. Driák VVU posilový autobus a řada dalších. A je posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic. Jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. Předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria. Čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spire do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok. S ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio, Šárka Holubcová i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio, Šárka Holubcová a Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio, Šárka Holubcová. Rule. Tak se bavte, prorok rádio, Šárka Holubcová. Bavte, prorok rádio, Šárka Holubcová. Prorok rádio, Šárka Holubcová. Prorok rádio, Šárka Holubcová.

Komínové systémy. OK, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnost. Sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti.

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Z dab do večera. Z dabu i FM. Z dabu i FM nebo na rádia teď. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rok Dabu i FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz. Rok Radio na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio Z. Rok Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto.
0: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi.
0: Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrátí.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce z...
0: Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací.
0: Děje.
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že... To je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturní pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour.

silencia. Archive dobrý benista, extrémní silencia. Že dobrý benista, extrémní silencia. Že svížeme dex benista, extrémní silencia. Že svížeme dex nau, extrémní silencia. Že svížeme dex nau, šéf, pokpa, silencia.

0: jedna z posledních nahrávek vůbec, protože Jeffa to byla bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Vůbec, protože pár měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Protože pár měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu po tom vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rokovou. Album pojmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rokovou desku. Pojmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rockovou desku a ke klipu k písni. Tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rockovou desku a ke klipu k písni si Ozzy přibralo Grammy za nejlepší rockovou desku a ke klipu k písni si Ozzy přizval Todda za nejlepší rockovou desku a ke klipu k písni si Ozzy přizval Todda McFarlane rockovou desku a ke klipu k písni si Ozzy přizval Todda McFarlana. Chlapíka ke klipu k písni si Ozzy přizval Todda McFarlana. Chlapíka, co vymyslel si Ozzy, přizval Todda McFarlana. Chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Ozzy, přizval Todda McFarlana. Chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna, Todda McFarlana. Chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili spolek Farlena. Chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video Chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova sola komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova sola ožívají démoni Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova sola ožívají démoni. Natočili společně video, kde během Jeffova sola ožívají démoni. A ty si očně video, kde během Jeffova sola ožívají démoni. A ty si Ozzy sám navrhnul, kde během Jeffova sola ožívají démoni. A ty si Ozzy sám navrhnul, Jeffova sola ožívají démoni. A ty si Ozzy sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, ožívají démoni. A ty si Ozzy sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to tady démoni. A ty si Ozzy sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to... A ty si Ozzy sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej... Si Ozzy sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej poloanimovaný... Sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. Kreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo koukněte, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. Spaci animovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. Teď totiž zavíráte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. Teď totiž zavírá slušný vlny. S pacientem číslo 9, teď totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. S pacientem číslo 9, teď totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. Číslo 9, teď totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A spousta toho ještě 5, teď totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A spousta zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A spousta toho ještě před námi. Hodinu rokovýho víkendu. A spousta toho ještě před náma.
1: Když
0: uvidíte víkendu a spousta toho ještě před náma.
1: Když uvidíte Albert neporazit
0: a spousta toho ještě před náma.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné
0: toho ještě před náma.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: Tento týden u nás. Tepelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Dejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Za 70. To týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Za 74,90. Nás. Vepřová krkovice bez kosti. Kilo. Za 74,90. A řepková krkovice bez kosti. Kilo. Za 74,90. A řepkový olej gust kosti. Kilo. Za 74,90. A řepkový olej Gustona litr so za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou a 4,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. A litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Kou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39,590. Albert. Dle srovnání k 39,90. Albert. Dle srovnání k 39,90.
1: Řekni tři.
0: Albert. Dle srovnání k 39.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz.
0: Dle srovnání k 39.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Srovnání k 39.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám 39.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje.
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje.
1: Prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Skla prostroje.

0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte...
1: Široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku...
1: Nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý...
1: vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít,
0: který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka
1: po. Využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz.
1: Financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli. Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli. Váš auto. Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner pro. Na auto pomlčka poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus pomlčka poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. CZ. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Rock partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Rock Radio.
0: Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Rock Radio.
0: Plus v Praze a Příbrami.
2: Rock Radio.
0: A Příbrami.

Proč Jeffa to byla bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec?

0: Slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Sobota 10. října.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš na
0: radio. Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad.
0: Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždí. Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou. Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území. Máme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů. Máme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíš neproměnlivou oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíšnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíš na Moravě, jinde se maxima. A teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 18 stupňů Celsia. To spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 15 Celsia. To spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 15. Já teď koukám na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 15. Já teď koukám na Ostravu, kde na jinde se maxima pohybují tak kolem 15. Já teď koukám na Ostravu, kde naměříte pohybují tak kolem 15. Já teď koukám na Ostravu, kde naměříte 7-15. Já teď koukám na Ostravu, kde naměříte 17 stupňů. Nebe je tu podmrak. Já teď koukám na Ostravu, kde naměříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem. A nad čekám na Ostravu, kde naměříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem. A nad kde naměříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem a nad českýma Budějovicema třeba 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem a nad českýma Budějovicema třeba máme za stupňů. Nebe je tu pod mrakem a nad českýma Budějovicema třeba máme zataženost. Je tu pod mrakem a nad českýma Budějovicema třeba máme zataženost přeháňkou a 13 stupňů. A nad českýma Budějovicema třeba máme zataženost přeháňkou a 13 stupněma na teploměr. Českýma Budějovicema třeba máme zataženost přeháňkou a 13 stupněma na teploměrech. Třeba máme zataženost přeháňkou a 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak zataženost přeháňkou a 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu přeháňkou a 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou záň. Když fouká, tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. A tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Jedničce, máme teda mírnou zátěž.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Máme teda mírnou zátěž.
0: Rock Radio, rockovej
1: mírnou zátěž.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: 14.
0: Radio, rockovej víkend.
1: 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzim.
0: Rockovej víkend.
1: 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzimem. 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou. 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alex těm.

0: podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexandr Kronika.
1: Po muzice totiž nabídnu neprůst dostáváte čočku za hraní počítačovej her.
0: Rock Radio.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro je skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Co? Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje. Sta na skla pro pracovní stroje. Hledáte spolu pro pracovní stroje. Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz, který... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U auta...
0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze...
0: Vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze a Příbrami...
0: Má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka...
0: Historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás...
0: Perfektní technický stav?
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý
2: Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garanto
2: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovat
2: čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.

muzika. Rocková muzika. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz
1: Byly dvě hodiny.

Mr. Big na rokrát. Mr. Big na rokrádiu v 8. Mr. Big na rokrádiu v 18 minut po... Mr. Big na rokrádiu v 18 minut po 14. Mr. Big na rokrádiu v 18 minut po 14. hodině už. Mr. Big na rokrádiu v 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Před Big na rokrádiu v 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Před náma pod v 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Před náma potom Valda Gang nebo 15 minut po 14. hodině už. Za náma. Před náma potom Valda Gang nebo 14. hodině už. Za náma. Před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný mě už za náma, před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hraje na kompilbíst ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. A jestli za co pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. A jestli za to všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. A jestli za to doma rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. A jestli za to doma schytáváte bídu na kompu nebo u PlayStationa, a jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc PlayStationa, a jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte, a jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás je v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu. Tak mám pro vás jeden tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelný vědecky ověřený život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelný vědecky ověřený, že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelný vědecky ověřený argument. Prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelný vědecky ověřený argument. Tak mám pro vás jeden neprůstřelný vědecky ověřený argument. Hraní her se to pro vás jeden neprůstřelný vědecky ověřený argument. Hraní her se průstřelný vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholově vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurga na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgu chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům co nehrajou na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům co nehrajou o 30 studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům co nehrajou o tý mají chirurgové hráči oproti kolegům co nehrajou o 32% menší hráči oproti kolegům co nehrajou o 32% menší chybovost při operacích oproti kolegům, co nehrajou, o 32% menší chybovost při operacích a jsou tak...

hrajou o 32% menší chybovost při operacích a jsou taky o 32% menší chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší procent menší chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší v choulosti chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší v choulostivých operacích a jsou taky o 24% rychlejší v choulostivých úkolech, jako je třeba a jsou taky o 24% rychlejší v choulostivých úkolech, jako je třeba laparoskopie. 24% rychlejší v choulostivých úkolech, jako je třeba laparoskopie. No a 4% rychlejší v choulostivých úkolech, jako je třeba laparoskopie. Rychlejší v choulostivých úkolech, jako je třeba laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali v úkolech, jako je třeba laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak jako je třeba laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut video, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvičí. Vlastně se ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje a ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping. Pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek. Videoher jako rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty. Rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty. Akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testuje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testovalo na bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testovalo na simulátorech a vzorek pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testovalo na simulátorech a vzorek doktora chirurga. Sice se to testovalo na simulátorech a vzorek doktorů tady nebyl největší, ale koho Sice se to testovalo na simulátorech a vzorek doktorů tady nebyl největší, ale koho zajímají detaily. Testovalo na simulátorech a vzorek doktorů tady nebyl největší, ale koho zajímají detaily. Doktorech a vzorek doktorů tady nebyl největší, ale koho zajímají detaily. Když jde o to vyhrát doktorů tady nebyl největší, ale koho zajímají detaily. Když jde o to vyhrát domácí spor tady nebyl největší, ale koho zajímají detaily. Když jde o to vyhrát domácí spor o hraní mezi, ale koho zajímají detaily. Když jde o to vyhrát domácí spor o hraní meze a fantazie zajímají detaily. Když jde o to vyhrát domácí spor o hraní meze a fantazie se meze nekladou. Když jde o to vyhrát domácí spor o hraní meze a fantazie se meze nekladou. Vyhrát domácí spor o hraní meze a fantazie se meze nekladou. Takže klid, žádný flákání. Domácí spor o hraní meze a fantazie se meze nekladou. Takže klid, žádný flákání. A meze a fantazie se meze nekladou. Takže klid, žádný flákání. A jestli vám hraní fantazie se meze nekladou, takže klid, žádný flákání. A jestli vám hraní bude vyčítat meze nekladou, takže klid, žádný flákání. A jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, takže klid, žádný flákání. A jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, rodič, nebo žádný flákání. A jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, rodič, flákání. A jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, rodič nebo dítě, máte jim co. A jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, rodič nebo dítě, máte jim co říct. Hraní bude vyčítat partnerka, rodič nebo dítě, máte jim co říct. Vytočítat partnerka, rodič nebo dítě, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte čas ka rodič nebo dítě, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte čas jenom rodič nebo dítě, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte čas jenom digitální zábavou, dítě, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte čas jenom digitální zábavou, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte čas jenom digitální zábavou, ne ne, vy totiž netrávíte čas jenom digitální zábavou, ne ne, vy prostě zvyšujete, netrávíte čas jenom digitální zábavou, ne ne, vy prostě zvyšujete svoje operační, trávíte čas jenom digitální zábavou, ne ne, vy prostě zvyšujete svoje operační kompetence digitální zábavou.

0: Ne, ne, vy prostě zvyšujete svoje operační kompetence. Zábavou, ne, ne, vy prostě zvyšujete svoje operační kompetence. A jestli hraní... Ne, ne, vy prostě zvyšujete svoje operační kompetence. A jestli hraní zlepšuje... Vy prostě zvyšujete svoje operační kompetence. A jestli hraní zlepšuje schopnost... Zvyšujete svoje operační kompetence. A jestli hraní zlepšuje schopnosti doktorům... svoje operační kompetence. A jestli hraní zlepšuje schopnosti doktorům... kompetence. A jestli hraní zlepšuje schopnosti doktorům, říkám si, co to může udělat s muzikou. A jestli hraní zlepšuje schopnosti doktorům, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Hraní zlepšuje schopnosti doktorům, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Tak, kytaru zlepšuje schopnosti doktorům, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Tak, kytaru do ruky doktorům, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Tak, kytaru do ruky, ovladač do ruky, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Tak, kytaru do ruky, ovladač do ruky, a to může udělat s muzikantama. Tak, kytaru do ruky, ovladač do ruky a roku zdar s muzikantama. Tak, kytaru do ruky, ovladač do ruky a roku zdar. Kytaru do ruky, ovladač do ruky a roku zdar. Kytaru do ruky, ovladač do ruky a roku zdar. Ovladač do ruky a roku zdar. A roku zdar.
1: Co je? Fungujte. Co je? Fungujte, křápe. Co je? Fungujte, křápe.
2: Já to
1: Co je? Fungujte, křápe.
2: Já to musím dneska do...
1: Co je? Fungujte, křápe.
2: Já to musím dneska...
1: Ne, fungujte, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Klikujte, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor.
1: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si...
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový...
2: Dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresu vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechniky, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušení a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušení na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Sedíš celý den na
3: kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš
3: se.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektu.

Nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a

0: Nechceme CVčko. Prostě o sobě pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět. Rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět. Proč žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět. Proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job.
0: Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět. Proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe.
0: Prostě o sobě napiš pár vět. Proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě tebe.
0: Napiš pár vět. Proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House
0: právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Právě teď. Na Radio House CZ.
2: Tak
1: Radio House CZ.
2: Tak co jí koupíme? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, řík.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No,
2: koupíme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak něco.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se
3: kyselé. No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
3: Nebo nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
3: Neboj, letos.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
3: Neboj, letos to vyřešíme.
2: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
3: Neboj, letos to vyřešíme.
2: Pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: A tváří se kyselé.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už kyselé.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Boj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co
3: darovat, to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romagrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v super zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v super sportu.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v super sportu.
3: Adrenalinový zážitek večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v super sportu.
3: Adrenalinový zážitek.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v super sportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zasloužený. House running.
2: Jízdu v super sportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Jízdu v super sportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyber super sportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek
3: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro
3: zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého
3: zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého
3: nejlepší zážitek masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého
3: nejlepší zážitky hledejte na

0: nich vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Mami.
0: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Mami, já mám řidičák.
1: Lepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Mami, já mám řidičák.
1: Hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak
1: CZ.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil.
3: Řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil, lehce jetý.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
4: Ne. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
4: Ať řešili jsme.
5: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto.
5: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto.
5: Lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku.
5: Za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přespěte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší. Najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší. Největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord. Dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord.cz. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord.cz. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord.cz.
7: Rock Radio.
6: Škoda Plus a DAS Welt Auto. Autonord.cz.
7: Rock Radio.
6: Welt Auto. Autonord.cz.
7: Rock Radio.
6: Auto. Autonord.cz.
7: Rock Radio.
6: CZ.

Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. CZ.

FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyberte si rockový album na sobotu. Vyberte si rockový album na sobotu. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album

hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka. Hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Merenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich For Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust z desku. A do třetice tu máme Seven Dust z desku. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz s deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní rádio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album na

hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží.

ženskýma a slušnou rokerku, takže kalendář s ženskýma dáme do předprodeje. Slušnou rokerku, takže kalendář s ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Takže kalendář s ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen s ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušníma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se taky může po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se taky může podívat na. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se taky může podívat na výživný. Jen pro členy naší slušní party, která se taky může podívat na výživný videa s focení obou kalendářů. Slušní party, která se taky může podívat na výživný videa s focení obou kalendářů. Která se taky může podívat na výživný videa s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho je podívat na výživný videa s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře výživný videa s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vzniká s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách a jinak jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách a jinak teda, že vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách a jinak teda už za necaly jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách a jinak teda už za ne i pro všechny ostatní na našich sockách a jinak teda už za necelý měsíc, to je taky třeba na našich sockách a jinak teda už za necelý měsíc, to je taky třeba říct a jinak teda už za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude velký. Teda už za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude velkolepej křest obou. Za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude velkolepej křest obou těchto. Bude velkolepej křest obou těchto kalendářů. Nikde jinde, než na oslavě pej křest obou těchto kalendářů. Nikde jinde, než na oslavě našich obou těchto kalendářů. Nikde jinde, než na oslavě našich osm kalendářů. Nikde jinde, než na oslavě našich 18. narozenin a bacha letos nikde jinde než na oslavě našich 18. narozenin a bacha letos na novém místě než na oslavě našich 18. narozenin a bacha letos na novém místě vyrazíme do slavě našich 18. narozenin a bacha letos na novém místě vyrazíme do 18. narozenin a bacha letos na novém místě vyrazíme do Zlína do sportovní haly a bacha letos na novém místě vyrazíme do Zlína do sportovní haly Datart. Bacha, letos na novém místě vyrazíme do Zlína do sportovní haly Datart. Sejdeme v místě, vyrazíme do Zlína do sportovní haly Datart. Sejdeme se tam 7. sportovní haly Datart. Sejdeme se tam 7. listopadu už dorazí náš tým Datart. Sejdeme se tam 7. listopadu už dorazí náš tým slušní rokerky z ženský. Sejdeme se tam 7. listopadu už dorazí náš tým slušní rokerky z ženského kalendáře. Tam 7. listopadu už dorazí náš tým slušní rokerky z ženského kalendáře a dorazej i třpadu už dorazí náš tým slušní rokerky z ženského kalendáře a dorazej i tři kapely, co znáš tým slušní rokerky z ženského kalendáře a dorazej i tři kapely, co znáte z našeho slušní rokerky z ženského kalendáře a dorazej i tři kapely, co znáte z našeho vysílání. I tři kapely, co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádio vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. No a vstupní kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. No a vstup vás tradičně ukryli do rádiových grafik. No a vstupenky na oslavu plnoletosti rok ukryli do rádiových grafik. No a vstupenky na oslavu plnoletosti rok rádia tak do rádiových grafik. No a vstupenky na oslavu plnoletosti rok rádia tak ty jdou. A vstupenky na oslavu plnoletosti rok rádia tak ty jdou docela na dračku. Tak moc vstupenky na oslavu plnoletosti rok rádia tak ty jdou docela na dračku. Tak moc nerozmej oslavu plnoletosti rok rádia tak ty jdou docela na dračku. Tak moc nerozmejšlej rok rádia tak ty jdou docela na dračku.

0: dračku. Tak moc nerozmýšlejte, jestli s náma, tak ty jdou docela na dračku. Tak moc nerozmýšlejte, jestli s náma slavit, nebo neslavit, docela na dračku. Tak moc nerozmýšlejte, jestli s náma slavit, nebo neslavit, tak moc nerozmýšlejte, jestli s náma slavit, nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás. Tak moc nerozmýšlejte, jestli s náma slavit, nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás. Takže lupeny zkrátejte, jestli s náma slavit, nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás. Takže lupeny zkrátka nebudou. A má slavit nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás, takže lupeny zkrátka nebudou, a nebo budou slavit nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás, takže lupeny zkrátka nebudou, a nebo budou, ale budou slavit, ať se to nerozhodne za vás, takže lupeny zkrátka nebudou, a nebo budou, ale budou stát víc. Teď ne za vás, takže lupeny zkrátka nebudou, a nebo budou, ale budou stát víc. Takže lupeny zkrátka nebudou, a nebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme zkrátka nebudou, a nebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme za 890 budou, a nebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme za 890 kaček, nebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme za 890 kaček a dostat se k lístku budou stát víc. Teďka to máme za 890 kaček a dostat se k lístkům můžete. Teďka to máme za 890 kaček a dostat se k lístkům můžete přes náš web. Máme za 890 kaček a dostat se k lístkům můžete přes náš web Rokový rádio 890 kaček a dostat se k lístkům můžete přes náš web Rokový rádio teček a dostat se k lístkům můžete přes náš web Rokový rádio .cz. Můžete přes náš web Rokový rádio .cz. Náš web Rokový rádio .cz.
1: Padají vám vlasy.
0: Rokový rádio .cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
0: .cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičcin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypa šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypa dávání. Alpecin pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Rokování. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Rokovej víkend na slušných...
1: Doping pro vaše vlasy.
0: Rokovej víkend na slušných...
1: Doping pro vaše vlasy.
0: Rokovej víkend na slušných vlnách...
1: Vše vlasy.
0: Rokovej víkend na slušných vlnách běží už dál... Rokovej víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli... Rokovej víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás. Rokovej víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná. Na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná. Budou Aerosmith dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná. Budou Aerosmith Scarp a další muzika pro vás je taky nachystaná, budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan. Další muzika pro vás je taky nachystaná, budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne. Pro vás je taky nachystaná, budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Rádiu. Nachystaná, budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Rádiu. Budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Rádiu. Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Rádiu.
2: Značkové slevy v...
0: Bo Joan Osborne na Rock Rádiu.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší...
0: Osborne na Rock Rádiu.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například... Znač...

0: Ladíte rokovej víkend v sobotu 10. října. Do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na Rockrádiu to víme dost dobře a jsme na nový rok taky dost dobře nevěděli.
1: Takže kalendář.

0: Potěší celou rodinu. Například Snackit, kabanové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite Klasik, potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite Klasik nebo kuřecí za 20 celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite Klasik nebo kuřecí za 24,90. Například Snackit, Cabanos Favorite Klasik nebo kuřecí za 24,90. Snackit, Cabanos Favorite Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovoc za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba kep, tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba kep, ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. I tak za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sousedství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat i které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Ceny střech jsou šílený.
1: Chcete ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Ceny střech jsou šílený a termínu
1: Itálii. www.lavite.cz.
2: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
1: www.lavite.cz.
2: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
1: www.lavite.cz.
2: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu? Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz.
2: Střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a na
2: termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet
3: a řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý.
3: Vše ukazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělej a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělej vše bleskově, prostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělej vše blednost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělej vše bleskově za super cenu.
2: V čem jsou jiný?
4: Jsou to přímý výrobci, udělej vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Jsou to přímý výrobci, udělej vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc si udělej vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří skově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to
4: čekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní.
4: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle.
4: Tam fakt

0: Fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet.
0: Kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce
0: ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plech.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz. Hned. Kazbet.cz. Kazbet.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se ne... Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot. Třeba Peugeot 208 již za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo dva. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 479 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak ne.
3: Již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte.
3: 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
3: 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte.
3: 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte.
4: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
2: u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopeckýtkého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
5: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
5: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
6: Přestaň být jen divákem. Divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám tají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A při sám vybereš. Místo z jiného světa. A přijdeš. Místo z jiného světa.

přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world přitom kousek od tebe. Another world jinak od tebe. Another world jiná realita. Another world jiná realita CZ. Jiná realita CZ.

0: rovnou udělali celý to první album, který by vůbec nezůstali a rovnou udělali celý to první album, který bylo Dickinsonovo solo.
1: Tak jak se to říká s tou potrefenou husou?

0: pojďme si ten písní do něho strefuje. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou? Pojďme strefuje. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou? Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou? Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí. Tak jak se to říká s tou potrefenou husou? Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už potrefenou husou. Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další muzika přijsou. Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další muzika. Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další muzika. Kejhat něco o počasí a pak už další muzika při rokovém víkendu.
1: Výzkum
0: počasí a pak už další muzika při rokovém víkendu.
1: Výzkum pro vás má.
0: A pak už další muzika při rokovém víkendu.
1: Výzkum pro vás máme.
0: Další muzika při rokovém víkendu.
1: Výzkum pro vás máme extra slevu 10
0: při rokovém víkendu.
1: Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše. Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše. Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného. Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Je 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping 10. a to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living. A to na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living. I online. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Profi Vonda.
1: JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Profi Vonda.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Profi Vonda.
1: Sleeping and Living.

Bruce Dickinson a Bruce Dickinson Attitude Millionaire. Bruce Dickinson Attitude Millionaire, to je Bruce Dickinson Attitude Millionaire, to je Bruce Dickinson Attitude Millionaire, to je titulní song. Bruce Dickinson Attitude Millionaire, to je titulní song z jeho Dickinson Attitude Millionaire, to je titulní song z jeho úplně první solo Attitude Millionaire, to je titulní song z jeho úplně první solový desky z titulní song z jeho úplně první solový desky z roku 90. Song z jeho úplně první solový desky z roku 90. Úplně první solový desky z roku 90. Natočil to ještě, když zpívní solový desky z roku 90. Natočil to ještě, když zpíval z roku 90. Natočil to ještě, když zpíval s Maidenama a celý to přát. Natočil to ještě, když zpíval s Maidenama a celý to přitom začalo písní. Natočil to ještě, když zpíval s Maidenama a celý to přitom začalo písničkou pro ještě, když zpíval s Maidenama a celý to přitom začalo písničkou pro pátý zpíval s Maidenama a celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokračování hororu a celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokračování hororu a celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokračování hororu Noční mura v Elm Street, byla to zakázka na jeden song a Bruceovi spání hororu Noční mura v Elm Street, byla to zakázka na jeden song a Bruceovi Noční mura v Elm Street, byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání na to Noční mura v Elm Street, byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání, byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání na tomhle songu dost zalíbila, byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání na tomhle songu na jeden song a Bruceovi se při makání na tomhle songu dost zalíbila spolupráce s a Bruceovi se při makání na tomhle songu dost zalíbila spolupráce s kytaristovi se při makání na tomhle songu dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jenny Kemp. Makání na tomhle songu dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jenny Kemp. Songu dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jenny Kemp Gersem. Takže vlastně u jednoho songu dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jenny Kemp Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec ne spolupráce s kytaristou Jenny Kemp Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali kytaristou Jenny Kemp Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a Jenny Kemp Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a rovnou udělali. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a rovnou udělali celý to první album. Vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a

0: tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyskou... na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunář. Tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci... kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci vědí. Zkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. U nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
1: Slyšíte?
0: Ty. Protože profíci vědí.
1: Slyšíte?
0: To je sez. Protože profíci vědí.
1: Slyšíte?
0: To je slíci vědí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna... Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba... Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Te? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává... je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy a nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy a teď, teď. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy a teď, teď šmejdí. Pro vás vyčmuchává nové zprávy a teď, teď šmejdí. Vyčmuchává nové zprávy a teď. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šiko zprávy. A teď, teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. A teď, teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na in... Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, svět, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako do svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným pa... šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťa... Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co ne... doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. Stryby...
0: parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. Strybičkama na podzim...
0: najdu tam, co neznám.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. Strybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a...
0: neznám.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kultura. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kultura. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět, vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, 4 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.

0: Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
1: Nejvyšší čas
0: let, tak doraž na kačinu.
1: Nejvyšší čas navštív. Nejvyšší čas navštív. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www. Radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www. Rokový rádio.cz. No, co se do rádia nevešlo, na www. Rokový rádio.cz. Do rádia nevešlo, na www. Rokový rádio.cz. Na www. Rokový rádio.cz. www. Rokový rádio.cz. Rokový rádio.cz.
2: Byly tři.
1: Radio.cz.
2: Byly tři.
1: Z.
2: Byly tři. Byly tři. Byly tři. Byly tři. Byly tři. Byly tři.

0: proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo. A republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo. A po většině kraje hlavně o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo. A po většině o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo. A po většině kotliny nepřekvapí právě oblačnosti, mraků není zrovna málo. A po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Mraků není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukazují zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouká do toho. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouká do toho může mírně od. Ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouká do toho může mírně 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouká do toho může mírně od západu. Rozhradě je 18 stupňů Celsia a fouká do toho může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve 4 stupňů Celsia a fouká do toho může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve 7:45 přesně a fouká do toho může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve 7:45 přesně a může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve 7:45 přesně a stmívadu. Rozednělo se do toho ve 7:45 přesně a stmívat se dneska bude v 18:21. Rozednělo se do toho ve 7:45 přesně a stmívat se dneska bude v 18:21. A bio ve 7:45 přesně a stmívat se dneska bude v 18:21. A bio, tak to máme na sně a stmívat se dneska bude v 18:21. A bio, tak to máme na stupni 1. A stmívat se dneska bude v 18:21. A bio, tak to máme na stupni 1. Dneska bude v 18:21. A bio, tak to máme na stupni 1. 18:21. A bio, tak to máme na stupni 1. 21. A bio, tak to máme na stupni 1.
1: Ať už prší.
0: Bio, tak to máme na stupni 1.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Máme na stupni 1.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzvat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. K napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rok časí.

0: 12 hodin 3 minuty k tomu, zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika hodin 3 minuty k tomu, zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Minuty k tomu, zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje. Zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje a za našeho studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku s váma. Rokový víkend pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude rokový víkend pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song. Nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do zpráv na minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do zpráv na Facebooku, co chcete zas na jeden váš song. Takže se napište do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet. Já si to jdu pročíst jeden váš song. Takže se napište do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet. Já si to jdu pročíst a než jedno. Takže se napište do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet, já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu, jděte do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet, já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu, co chcete slyšet, já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, čet, já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím pročíst a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky AC. Vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky AC/DC a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky AC/DC a před nima budou ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky AC/DC a před nima budou ještě Green Day. Pustím vám teď Ghost, taky AC/DC a před nima budou ještě Green Day. Teď Ghost, taky AC/DC a před nima budou ještě Green Day. Taky AC/DC a před nima budou ještě Green Day. DC a před nima budou ještě Green Day.
1: Rock Radio.
0: A před nima budou ještě Green Day.
1: Rock Radio.
0: A budou ještě Green Day.
1: Rock Radio.
0: Ještě Green Day.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zatímco tou zárukou. Profivoda.cz. Zatímco všichni ještě. Profivoda.cz. Zatímco všichni ještě spí. CZ. Zatímco všichni ještě spí. Ty už. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na mak, víme, že bez

0: počasí.
1: Jihlava.
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotní.
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední.
0: To. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem na měřice.
0: Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem na měřice tady. Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem na měřice tady nechá 12. Je při sobotním odpolední s upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. Odpolední s upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. Jeden upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. Jedenáctku ukazují teploměry na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. Jedenáctku ukazují teploměry na Příbramsku, se tady nechá 12 stupňů Celsia. Jedenáctku ukazují teploměry na Příbramsku, kde to má 12 stupňů Celsia. Jedenáctku ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme tak Celsia. Jedenáctku ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháňkama. Jedenáctku ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháňkama. Napříč republikou teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháňkama. Napříč republikou je to dneska to máme taky s přeháňkama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti s přeháňkama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti. Napříč republikou je to dneska hlavně

0: Máme
1: Rádio Rokové víkend.
0: Máme 15 hodin.
1: Rokové víkend.
0: Máme 15 hodin 3 minuty. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím vás z našeho. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím vás z našeho slušného studia. Máme 15

0: dopřání čas a my jsme si právě dopřáli Dogu. No a jakou muziku si dopřejeme teď? A my jsme si právě dopřáli Dogu. No a jakou muziku si dopřejeme teď? Dál právě dopřáli Dogu. No a jakou muziku si dopřejeme teď? Dál tak Dogu. No a jakou muziku si dopřejeme teď? Dál tak o tom už rozhodnu. No a jakou muziku si dopřejeme teď? Dál tak o tom už rozhodnul Pepan. Jakou si dopřejeme teď? Dál tak o tom už rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji deť. Dál tak o tom už rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji výzvu a tak o tom už rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád o tom už rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád Alice rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění a napsal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, má psal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, máme zpřítat Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, máme s přítelkyní 10 in chains. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, máme s přítelkyní 10. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, máme s přítelkyní 10 let známosti. Můžu Ahoj, máme s přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od máme s přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains. Přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains your decision. Děkuji. Můžu poprosit od Alice in Chains your decision. Děkuji moc. A hezký zbytek dne. Děkuji moc a hezký zbytek dne. Pepo, měj taky hezký zbytek dne. Měj taky hezký zbytek dne. Věřím, že to výročí řádně oslavíte se svojí ženskou. No a tak dne, věřím, že to výročí řádně oslavíte se svojí ženskou. No a za to, že jim, že to výročí řádně oslavíte se svojí ženskou. No a za to, že jste se celý řádně oslavíte se svojí ženskou. No a za to, že jste se celých 10 let zvíte se svojí ženskou. No a za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít pouštím svojí ženskou. No a za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít. No a za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít pouštím song, co si chtěl. Jo, to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít, pouštím song, co si chtěl. Celých 10 let zvládli nezabít, pouštím song, co si chtěl. Your decision od Alice in Chains bude 10 let zvládli nezabít, pouštím song, co si chtěl. Your decision od Alice in Chains bude zvládli nezabít, pouštím song, co si chtěl. Your decision od Alice in Chains bude už za malou chvíli, pouštím song, co si chtěl. Your decision od Alice in Chains bude už za malou chvíli a co si chtěl. Your decision od Alice in Chains bude už za malou chvíli a potom taky kabáti. Your decision od Alice in Chains bude už za malou chvíli a potom taky kabáti. A nebo Dimitri. Od Alice in Chains bude už za malou chvíli a potom taky kabáti. A nebo Dimitri. Bude už za malou chvíli a potom taky kabáti. A nebo Dimitri.
1: Ale co po
0: chvíli a potom taky kabáti. A nebo Dimitri.
1: Ale
0: potom taky kabáti. A nebo Dimitri.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bo...
0: A nebo Dimitri.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá pod... Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí... Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky... Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to... Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou

0: Víme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalita. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Bezporuchy práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezd. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy. Jezděte bez poruchy. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena.
0: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena.
0: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let.
0: Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let.
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás.
0: Jděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná.
0: Bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mapping. Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovod. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbený dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Kolum speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz. Ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz. Na fashion@arena.cz. Arena.cz. I'm on
2: my way. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secrets do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Vedoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. A Secret Rule. Tři půvabné ženy.

0: půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. října. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. října. Půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. října. Pražský Distrikt, tři epické kapely, jeden večer, 15. října. Pražský Distrikt, 15. října. Pražský Distrikt.
1: Oslavte 30. výročí.
0: Pražský Distrikt.
1: Oslavte 30. výročí legendy.
0: Distrikt.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních slitiny. Škoda Octavia. Již 30 let kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální vnu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvě.
1: Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se
1: 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu
1: vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš
1: auto volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých.
4: Dohromady vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
4: Dohromady vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
4: Magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu

0: Svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
1: Rock Radio.
0: Na práci na letišti.cz.
1: Rock Radio.
0: Práci na letišti.cz.
1: Rock Radio.
0: .cz.

15.20, aktuální... 15.20, aktuální čas a my jsme si právě... 15.20, aktuální čas a my jsme si právě dopřáli... 15.20, aktuální čas a my jsme si právě dopřáli dogu. No a jakou mu... aktuální čas a my jsme si právě dopřáli dogu. No a jakou muziku...

DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia.fm nebo na Rádia.cz. Rock M nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. Z.

0: sítích překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu sejdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportsítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na Rokov ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na Rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na Rokový rádio CZ. Náma zapít plnoletost. Lístky na Rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Miniera i usazovat skla.
2: Rok má být tvrdý.
1: Abzlín CZ.

ale my na sebe... Ale my na sebe po osmnáctinách... Ale my na sebe po os... Ale my na sebe po osmnáctinách Rock Rádia radši dejchat... Ale my na sebe po osmnáctinách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po osmnáctinách Rock Rádia radši dejchat... Ale my na sebe po osmnáctinách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Po osmnáctinách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale po osmnáctinách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale po rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejt nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej... Maiden. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej Maiden. Tři ostrý, bude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej Maiden. Tři ostrý český skupiny, potlach, ale pořádnej rokovej Maiden. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, pořádnej rokovej Maiden. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušnej Maiden. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy, oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich... Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních...

Ferobet. Krásná dlažba a dej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet to bet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. CZ.

Sluchačská přízeň nicméně tady pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtěl. Sluchačská přízeň nicméně tady pro tohle album zatím menší. Slyšet by to méně tady pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Dalších 1/4 by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Dalších 1/40% jenom 16% všech, co hlasovali. Dalších 1/40% hlasujících posluchačů 16% všech, co hlasovali. Dalších 1/40% hlasujících posluchačů má v tuhle dalších 1/40% hlasujících posluchačů má v tuhle chvíli chuť na porci Indus 40% hlasujících posluchačů má v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rockmetalu. Cen hlasujících posluchačů má v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rockmetalu. Posluchačů má v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rockmetalu s gotickým nádechem. A v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rockmetalu s gotickým nádechem. Chuť na porci industriálního rockmetalu s gotickým nádechem. Tak porci industriálního rockmetalu s gotickým nádechem. Takže je to jasný. Industriálního rockmetalu s gotickým nádechem, takže je to jasný rock metalu s gotickým nádechem, takže je to jasný Marilyn Manson s gotickým nádechem, takže je to jasný Marilyn Manson, takže je to jasný Marilyn Manson, který má v referendu One, je to jasný Marilyn Manson, který má v referendu One Assassination Under God, Marilyn Manson, který má v referendu One Assassination Under God chapter, který má v referendu One Assassination Under God chapter 2. Má v referendu One Assassination Under God chapter 2, což je pokračování One Assassination Under God chapter 2, což je pokračování předchozí desky Assassination Under God chapter 2, což je pokračování předchozí desky Assassination Under God chapter 2, což je pokračování předchozí desky a zároveň teda Under God chapter 2, což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 13. což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 13. studiový album. Což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 13. studiový album, který vyšlo předchozí desky a zároveň teda jeho 13. studiový album, který vyšlo desky a zároveň teda jeho 13. studiový album, který vyšlo 14. srpna. Zároveň teda jeho 13. studiový album, který vyšlo 14. srpna. No, to 13. studiový album, který vyšlo 14. srpna. No a k 10. červenci studiový album, který vyšlo 14. srpna. No a k 10. červenci byl album, který vyšlo 14. srpna. No a k 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli 14. srpna. No a k 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli Fapna. No a k 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli favorit referenda. A k 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli favorit referenda. Alespoň teda ten akt. 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli favorit referenda. Alespoň teda ten byl vydaný v tuhle chvíli favorit referenda. Alespoň teda ten aktuální DO vydaný v tuhle chvíli favorit referenda. Alespoň teda ten aktuální DO 25 favorit referenda. Alespoň teda ten aktuální jde o 25. řadovku referenda, alespoň teda ten aktuální jde o 25. řadovku Rolling Stones, alespoň teda ten aktuální jde o 25. řadovku Rolling Stones, Foreigner Tanks, spoální jde o 25. řadovku Rolling Stones, Foreigner Tanks, s poctivou porcí 25. řadovku Rolling Stones, Foreigner Tanks, s poctivou porcí klasickýho rock, 25. řadovku Rolling Stones, Foreigner Tanks, s poctivou porcí klasickýho rock'n'rollu, Rolling Stones, Foreigner Tanks s poctivou porcí klasického rock'n'rollu a s příchodí Foreigner Tanks s poctivou porcí klasického rock'n'rollu a s příchodí Blues Tanks s poctivou porcí klasického rock'n'rollu a s příchodí Blues Rocku. Poctivou porcí klasického rock'n'rollu a s příchodí Blues Rocku. Chuť na tohle má nejvíc z vás klasického rock'n'rollu a s příchodí Blues Rocku. Chuť na tohle má nejvíc z vás celých rock'n'rollu a s příchodí Blues Rocku. Chuť na tohle má nejvíc z vás

0: celých 4 a 4 z příchotí blues roku. Chuť na tohle má nejvíc z vás, celých 44% blues roku. Chuť na tohle má nejvíc z vás, celých 44% posluchačů. Chuť na tohle má nejvíc z vás, celých 44% celých 44% posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu 44% posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. 40% posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně, hlasování zavíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně, hlasování zavírám až v 6 hodin nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně, hlasování zavírám až v 6 hodin večer. Nic ale není rozhodnutý definitivně, hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte definitivně. Hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte dost času k tomu, abyste tam až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte dost času k tomu, abyste do hodin večer, takže ještě pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web, takže ještě pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli. Ještě pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli. Máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to jste navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson Rolling Stones a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson Rolling Stones, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson Rolling Stones nebo Seven Dust, zvaž pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson Rolling Stones nebo Seven Dust. Jestli to bude Marilyn Manson Rolling Stones nebo Seven Dust. Zvažte, co vám do sobotního večera více dne a já vám zatím pustím Genesis Sabaton. Do sobotního večera více dne a já vám zatím pustím Genesis Sabaton a za chvíli večera více dne a já vám zatím pustím Genesis Sabaton a za chvíli taky Harley a já vám zatím pustím Genesis Sabaton a za chvíli taky Harley, jak dávají smutu. Zatím pustím Genesis Sabaton a za chvíli taky Harley, jak dávají smutku. Zatím Genesis Sabaton a za chvíli taky Harley, jak dávají baton a za chvíli taky Harley, jak dávají smutku s Bohem. A za chvíli taky Harley, jak dávají smutku s Bohem.
1: Oknem fouká
0: Harley, jak dávají smutku s Bohem.
1: Oknem fouká střecha
0: dávají smutku s Bohem.

Cheda Krégrás, Josem Scott. Cheda Krégrás, Josem Scott. Cheda Krégrás, Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Cheda Krégrás, Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas. Cheda Krégrás, Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas. S Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas 15:37. Jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas 15:37 a zrovna při rokovém víkendu. Aktuální čas 15:37 a zrovna v tuhle chvíli víkendu. Aktuální čas 15:37 a zrovna v tuhle chvíli. Aktuální čas 15:37 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce tento deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce tentokrát opravdu čerství lepšíme sobotní večer a v nabídce tentokrát opravdu čerstvý večer a v nabídce tentokrát opravdu čerství věci. Všecko vy... A v nabídce tentokrát opravdu čerství věci. Všecko vyšlo letos. V nabídce tentokrát opravdu čerství věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15 opravdu čerství věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme se dočkali čerství věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme se dočkali one. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme se dočkali one. 15. roz. Třeba 15. května jsme se dočkali one. 15. řadovky one. 15. řadovky Metaláku z Atlanty Seven Dust. Posluchačská přízeň řadovky Metaláku z Atlanty Seven Dust. Posluchačská přízeň nicméně tady pro tohle Metaláku z Atlanty Seven Dust. Posluchačská přízeň nicméně tady pro tohle album ty Seven Dust. Posluchačská přízeň nicméně tady pro tohle album zatím menší.

0: Zdravíčko,
1: kvality.
0: Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom... Sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si...
0: Úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: Zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: A ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
2: Hled
1: u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
2: Hledáte adrenalin?
1: Více na KB.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už...
1: Více na KB.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
1: KB.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
3: Tak dobře po...
2: Ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
3: Tak dobře poslou...
2: Přijde. Okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegri... Okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplně...
3: Okoukaný? Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě...
3: Poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House.
2: Pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na
2: Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jedno
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nej
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101
2: vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: Jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak čích budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak
3: budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak si to pěkně se běhne
3: na metrů nad zemí.
2: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
2: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
2: Tak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
3: Prostě
2: si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
3: Prostě pořádnej
2: a běhnete dolů.
4: Maminko.
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Maminko.
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek.
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek

0: najdete pouze na
1: Firmana. Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: Firmana adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: Firmana zážitky.
0: CZ.
1: Firmana zážitky.
2: CZ. Řekni třikrát, strč prst skrz
1: Firmana zážitky.
2: CZ. Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lep.
1: Zážitky.
2: CZ. Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lep.
2: CZ. Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší.
2: Strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje. Znám lepší. Skla prostroje. CZ.
2: Co?
3: Skla prostroje. CZ.
2: Co?
3: Skla prostroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské. Skla prostroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Prostroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro
3: CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla
3: Z.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro a stavební stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Jsem horská
2: stroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Jsem horská gorila
2: CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Jsem horská gorila
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek pro pracovní stroje.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská.
3: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská.
3: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy. Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka
4: Horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila
4: z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení do projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchví. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičku. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičkovou kávu a pomozte na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičkovou kávu a pomozte horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain, tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla skvělou 5 hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v pravu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Jdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: malíř,
1: pak nám to praví.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno staví.
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce.
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů.
1: Topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
1: všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více i
0: rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Domov. Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: .cz.
2: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality. Záruka kvality.

18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan a pop punku. 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan a jeden 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan a jeden tip na úterý 20. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan a jeden tip na úterý 20. to do O2 Univerza kanadští Simple Plan a jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu Simple Plan a jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietalan a jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala a jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala 4 dekády na metalové scéně to do pražského distriktu přijede Marko Hietala 4 dekády na metalové scéně distriktu přijede Marko Hietala 4 dekády na metalové scéně Tarot Synergia samozřejmě hlavně jde Marko Hietala 4 dekády na metalové scéně Tarot Synergia samozřejmě Hietala, 4 dekády na metalové scéně, Tarot Synergia, samozřejmě hlavně dlouhý roky, 4 dekády na metalové scéně, Tarot Synergia, samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se dekády na metalové scéně, Tarot Synergia, samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tarot Synergia, samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Synergia, samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová, samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Rádio Šárka Holubcová. Holubcová.

0: DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz u i FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio rockradio.cz Rock Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio Rock Radio, co se děje?
1: Dnes se na...
0: Rock Radio Rock Radio, co se děje?
1: Dnes se nám zkracují...
0: Radio Rock Radio, co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na...
0: Radio, co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek šest...
0: se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražského... Pátek 16. října můžeme do Pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids. Října můžeme do Pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids. 9 koncert Havloids. 9 pětek. A zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Havloids. 9 pětek. A zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo 9 pětek. A zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 4, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě M a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Mladý Boleslav, Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů opět Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů. Se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. Do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pěkných efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října totiž dorazí Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října totiž dorazí do O2 Univerza Kanada. V neděli se nabízí trocha pop-punku

Tenkrát o první novinku Kysáků po 11letý odmlce a za mikrofonem o první novinku Kysáků po 11letý odmlce a za mikrofonem u týhle věci novinku Kysáků po 11letý odmlce a za mikrofonem u týhle věci tenkrát posluchačů po 11letý odmlce a za mikrofonem u týhle věci tenkrát posluchače překvapil odmlce a za mikrofonem u týhle věci tenkrát posluchače překvapil hlas co a za mikrofonem u týhle věci ten tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Na mikrofonem u týhle věci tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá to týhle věci, tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani po si, tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani pol, a posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani pol, ani džín, ale bu překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani pol, ani džín, ale bubeník Erik hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani pol, ani džín, ale bubeník zval. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley totiž ani Paul, ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. let. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. Hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory napsali. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory napsali rovnou na tělo. To v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory napsali rovnou na tělo. Hymna věděli, tak mu píseň All for the Glory napsali rovnou na tělo. Mu píseň All for the Glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu jeden za všech for the Glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned zalíbila rovnou na tělo. Hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned zalíbila a na tělo. Hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned zalíbila americký sportovní hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN jeden za všechny se pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN se pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN a pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN a song byl zalíbila americký sportovní televizi ESPN a song byl hned po americký sportovní televizi ESPN a song byl hned po sportovní televizi ESPN a song byl hned použitej pod jejich sportovní sestřih. S Kysákama a s hlasem Erika Singera pod jejich sportovní sestřih. S Kysákama a s hlasem Erika Singera v tomhle songu teď sportovní sestřih. S Kysákama a s hlasem Erika Singera v tomhle songu teď už zavírá. S Kysákama a s hlasem Erika Singera v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu. Kama a s hlasem Erika Singera v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu rokovýho. Hlasem Erika Singera v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A Erika Singera v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. Ale všichni v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. Ale všichni za jednoho teď už zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. Ale všichni za jednoho shodneme se, už zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. Ale všichni za jednoho shodneme se, ještě hodinu rokovýho víkendu. Ale všichni za jednoho shodneme se, jedeme dál rokovýho víkendu. Ale všichni za jednoho shodneme se, jedeme dál ve slušný muzice. Ale všichni za jednoho shodneme se, jedeme dál ve slušný muzice. Všichni za jednoho shodneme se, jedeme dál.

0: ve slušný muzice.
1: Když uvidíte...
0: Shodneme se, jedeme dál ve slušný muzice.
1: Když uvidíte Albert neporaze,
0: jedeme dál ve slušný muzice.
1: Když uvidíte Albert neporazitel
0: ve slušný muzice.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější
0: muzice.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo dvě. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Za 30 u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská 50 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 50. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albanenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert Dlesková kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. za 129,90. Albert dle srovnání k 30. 90. 90. Albert dle srovnání k 30. 90. Albert dle srovnání k 30. 90.
2: Nemáš co na...
1: Albert dle srovnání k 30. 90.
2: Nemáš co na sebe?
1: Dle srovnání k 30. 9.
2: Nemáš co na sebe?
1: 30. 9.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si své. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádek. Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádek a na web tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádek a na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádek a na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádek a na www.rokovirádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádek a na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádek a na www.rokovirádio.cz. Rokrádek a na www.rokovirádio.cz.
3: Radio
2: www.rokovirádio.cz.
3: Radio House 300
2: Rokovirádio.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus, to je
2: Z.
3: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu on... Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu online na TV Nova. House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech. Cross Plus, to je reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech. Zkrát, to je reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační rádiu online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví

0: značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro poční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radioha postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Na místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Podporu malých firem na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. Hledáte.cz. Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz, který... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav? Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoliv.
0: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoliv v Praze a...
0: Který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoliv v Praze a Příbrami na vás...
0: Má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoliv v Praze a Příbrami na vás čeká...
0: Historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoliv v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených...
0: Technický stav.
1: U Autopoliv v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Kaj.
1: U Autopoliv v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má...
1: Autopoliv v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garanci...
1: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garanci...
1: Čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
1: prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
1: vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A
0: původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít
0: dáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné finance.
0: A skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: I opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.police
1: z... i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.police z...
1: ne financování.
0: Nabídka vozu na auto.police z... Autopoli, váš... Nabídka vozu na auto.police z... Autopoli, váš... Nabídka vozu na auto.police z... Autopoli, váš autorizovaný partner vozu na auto.police z... Autopoli, váš autorizovaný partner programu auto.police z... Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Police z... Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Profi, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Profi, autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Profi, programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Profi, v Praze a Příbrami.

0: Voda. Kvalitní vrtané studny na klíč z 10. Voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nejvyšší čas
0: Profivoda.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: slušný.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný
0: set.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz Všechno slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz Všechnocový stránky. www.rokoviradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokoviradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz Rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz Na www.rokoviradio.cz Máme rokový rádio CZ.
2: Máme 4 hodiny.
0: Rádio CZ.
2: Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. 4 hodiny.

Kysáci, možná pro někoho nečekaně. Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jich... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jich... All for the... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jich... All for the glory... Si, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jich all for the glory. Někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jich all for the glory. Songs Alba Sonic Boom, ale fakt to jsou oni a jich all for the glory. Songs Alba Sonic Boom z 2009. roku. Oni a jich all for the glory. Songs Alba Sonic Boom z 2009. Jich all for the glory. Songs Alba Sonic Boom z 2009. roku. Glory. Songs Alba Sonic Boom z 2009. roku. Šlo tenkrát o Songs Alba Sonic Boom z 2009. roku. Šlo tenkrát o první novinku Kysa Sonic Boom z 2009. roku. Šlo tenkrát o první novinku Kysáku po 11 let z 2009. roku. Šlo tenkrát o první novinku Kysáku po 11 letý od roku. Šlo tenkrát o první novinku Kysáku po 11 letý odmlce a za mikrofon. Šlo ten...

0: a proměnlivý oblačnosti. Právě pršet a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teplý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují dti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů. Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. Máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora naměříte také, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora naměříte taky 2, tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora naměříte taky 12, ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora naměříte taky 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora naměříte taky 12. A taky to tu vypadá na přehaň. No a kolem Tábora naměříte taky 12. A taky to tu vypadá na přehaňky a na Tábora naměříte taky 12. A taky to tu vypadá na přehaňky a na zatažený nebe. 12. A taky to tu vypadá na přehaňky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku. A taky to tu vypadá na přehaňky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11. Tu vypadá na přehaňky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11.15 přehaňky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11.15 stupňů na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11.15 stupňů na Moravě. Maxima při dnešku 11.15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Dnešku 11.15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr 11.15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, a teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, aby ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, aby ho se drží na stupni 1. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, aby ho se drží na stupni 1. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, aby ho se drží na stupni 1. Tak spíš mírně od západu, aby ho se drží na stupni 1. Mírně od západu, aby ho se drží na stupni 1.
1: Rock Radio.
0: Aby ho se drží na stupni 1.
1: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Na stupni 1.
1: Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 6.
1: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16.
1: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16.
1: Rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. Je sobota 10. října. Máme 2 minuty po 16. Je sobota 10. října a ve stejný. Máme 2 minuty po 16. Je sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. 2 minuty po 16. Je sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska 16. je sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma je sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím, kdy se Scorpions dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím, kdy se Scorpions objevějí na Kronika a v téhle hodině vám prozradím, kdy se Scorpions objevějí na filmovém plátně. V téhle hodině vám prozradím, kdy se Scorpions objevějí na filmovém plátně. Jej vám prozradím, kdy se Scorpions objevějí na filmovém plátně. Jejich chystaný radím, kdy se Scorpions objevějí na filmovém plátně. Jejich chystaný životopis se Scorpions objevějí na filmovém plátně. Jejich chystaný životopisnej snímek objevějí na filmovém plátně. Jejich chystaný životopisnej snímek má už venku datum objevějí na filmovém plátně. Jejich chystaný životopisnej snímek má už venku datum premiéry filmovém plátně. Jejich chystaný životopisnej snímek má už venku datum premiéry plátně. Jejich chystaný životopisnej snímek má už venku datum premiéry.

0: Je taky trailer. Jejich chystaný životopisnej snímek má už venku datum premiéry, nově taky trailer. A nebo životopisnej snímek má už venku datum premiéry, nově taky trailer. A nebo obsazení snímek má už venku datum premiéry, nově taky trailer. A nebo obsazení a další zajímavé už venku datum premiéry, nově taky trailer. A nebo obsazení a další zajímavosti premiéry, nově taky trailer. A nebo obsazení a další zajímavosti. Koukneme na ně taky trailer. A nebo obsazení a další zajímavosti. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. A nebo obsazení a další zajímavosti. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. Počkej, obsazení a další zajímavosti. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte si na to a další zajímavosti. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte si na to zajímavosti. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte si na to a teď si už užijte Linkin Park. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte si na to a teď si už užijte Linkin Park. Posílám hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte si na to a teď si už užijte Linkin Park. Posílám k vám boval. Počkejte si na to a teď si už užijte Linkin Park. Posílám k vám ještě taky Billy Talent. Počkejte si na to a teď si už užijte Linkin Park. Posílám k vám ještě taky Billy Talent. A teď si už užijte Linkin Park. Posílám k vám ještě taky Billy Talent. A nebo Danal Linkin Park. Posílám k vám ještě taky Billy Talent. A nebo Dana Landu do startu. Posílám k vám ještě taky Billy Talent a nebo Dana Landu do startu další hodiny. K vám ještě taky Billy Talent a nebo Dana Landu do startu další hodiny rokovýho víkendu. Taky Billy Talent a nebo Dana Landu do startu další hodiny rokovýho víkendu. A nebo Dana Landu do startu další hodiny rokovýho víkendu. Nebo Dana Landu do startu další hodiny rokovýho víkendu. Do startu další hodiny rokovýho víkendu.
1: Rock Radio.
0: Další hodiny rokovýho víkendu.
1: Rock Radio.
0: Rokovýho víkendu.
1: Rock Radio.
0: Víkendu.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: počasí.
1: Pokud jste dnes...
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli...
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to do...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě...
0: Jo, počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října. Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách mokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách, po dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách, po většině území má právě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách, po většině území má právě pršet. Sobota 10. října je po přeháňkách, po většině území má právě pršet a je taky o dna je po přeháňkách, po většině území má právě pršet a je taky o velký a paňkách, po většině území má právě pršet a je taky o velký a proměnlivý oblačně území má právě pršet a je taky o velký

0: pravda. Kvalitní vrtanec.
1: Nemusíte bát, jak zněla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč.
1: Bát, jak zněla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč.

Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Život. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cest. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cesta. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Cesta než cíl. Eric Martin. Eric Martin. Martin.

shock. Still in a state of shock. Still in a state of shock.

0: Mr. Big Pet s náhodou ve slušném éteru právě dneska. A proč jsem vám teda Mr. Big pustil ve slušném éteru právě dneska? A proč jsem vám teda Mr. Big pustil ve slušném éteru právě dneska? A proč jsem vám teda Mr. Big pustil právě dneska? A proč jsem vám teda Mr. Big pustil? No hlavně teda proto, že jejich zpěvám teda Mr. Big pustil. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu Big pustil. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší.
1: A 59 let slaví Mike Malinin dlouho.

Dlouholetej bejvalej 50 let slaví Mike Malenin, dlouholetej bejvalej bubeník Gugu. Slaví Mike Malenin, dlouholetej bejvalej bubeník Gugu Dolls. A když kouknu na Mike Malenin, dlouholetej bejvalej bubeník Gugu Dolls. Malenin, dlouholetej bejvalej bubeník Gugu Dolls. A když kouknu na výročí desek, tak dlouholetej bejvalej bubeník Gugu Dolls. A když kouknu na výročí desek, tak taky jsem nějaký bubeník Gugu Dolls. A když kouknu na výročí desek, tak taky jsem nějaký našel Gugu Dolls. A když kouknu na výročí desek, tak taky jsem nějaký našel, protože... A když kouknu na výročí desek, tak taky jsem nějaký našel, protože přesně před... Kouknu na výročí desek, tak taky jsem nějaký našel, protože přesně před ší desek, tak taky jsem nějaký našel, protože přesně před 46... Taky jsem nějaký našel, protože přesně před 46 rokama vydalký našel, protože přesně před 46 rokama vydali třeba... Protože přesně před 46 rokama vydali třeba cen Lizy, přesně před 46 rokama vydali třeba cen Lizy, před 46 rokama vydali třeba cen Lizy album, a 40 rokama vydali třeba cen Lizy album Chinatown, vydali třeba cen Lizy album Chinatown, první se Snowym White, cen Lizy album Chinatown, první se Snowym White u kytary. No a punk rock album Chinatown, první se Snowym Whitem u kytary. No a punk rock Chinatown, první se Snowym Whitem u kytary. No a punk rockeři zase si myslím, první se Snowym Whitem u kytary. No a punk rockeři zase si myslím určitě Snowym Whitem u kytary. No a punk rockeři zase si myslím určitě rádi vzpomenou na desku. No a punk rockeři zase si myslím určitě rádi vzpomenou na desku. Insomniac rockeři zase si myslím určitě rádi vzpomenou na desku Insomniac od Greenu. Ta myslím určitě rádi vzpomenou na desku Insomniac od Greenu. Ta vyšla je rádi vzpomenou na desku Insomniac od Greenu. Ta vyšla před 31 rokama. Vzpomenou na desku Insomniac od Greenu. Ta vyšla šla před 31 rokama Insomniac od Greenu, ta vyšla před 31 rokama a po vele úspěšným důkýk od Greenu, ta vyšla před 31 rokama a po vele úspěšným důký přitlačila na Greenu, ta vyšla před 31 rokama a po vele úspěšným důký přitlačila, vyšla před 31 rokama a po vele úspěšným důký přitlačila na pilu, 31 rokama a po vele úspěšným důký přitlačila na pilu, byla tvrdší, byla tema a po vele úspěšným důký přitlačila na pilu, byla tvrdší, byla temnější a stejně vele úspěšným důký přitlačila na pilu, byla tvrdší, byla temnější a stejně se vyšplhaným důký přitlačila na pilu, byla tvrdší, byla temnější a stejně se vyšplhala na dvojku, tlačila na pilu, byla tvrdší, byla temnější a stejně se vyšplhala na dvojku, byla tvrdší, byla temnější a stejně se vyšplhala na dvojku v americký hitparádě a tvrdší, byla temnější a stejně se vyšplhala na dvojku v americký hitparádě. Mnější a stejně se vyšplhala na dvojku v americký hitparádě. A je na ní taky můj oblíbený. Stejně se vyšplhala na dvojku v americký hitparádě. A je na ní taky můj oblíbený song Brainstew na dvojku v americký hitparádě. A je na ní taky můj oblíbený song Brainstew. No a na dvojku v americký hitparádě. A je na ní taky můj oblíbený song Brainstew hitparádě. A je na ní taky můj oblíbený song Brainstew. No a na závěr mám pro vás ze vzpomínek a je na ní taky můj oblíbený song Brainstew. No a na závěr mám pro vás ze vzpomínání taky oblíbený song Brainstew. No a na závěr mám pro vás ze vzpomínání taky trošku Brainstew. No a na závěr mám pro vás ze vzpomínání taky trošku romantiky v 92. No a na závěr mám pro vás ze vzpomínání taky trošku romantiky v 92. Na závěr mám pro vás ze vzpomínání taky trošku romantiky v 92. Ze vzpomínání taky trošku romantiky. V 92. se k dnešnímu dni ženil slash, taky trošku romantiky. V 92. se k dnešnímu dni ženil slash, kytarista Gánu romantiky. V 92. se k dnešnímu dni ženil slash, kytarista Gánu si ten 92. se k dnešnímu dni ženil slash, kytarista Gánu si tenkrát bral herečku a modem se k dnešnímu dni ženil slash, kytarista Gánu si tenkrát bral herečku a modelku dni ženil slash, kytarista Gánu si tenkrát bral herečku a modelku René Suren slash,

0: Kytarista Gánů si tenkrát bral herečku a modelku René Siuren. A že to teda nevydrželo navždy, to je už jiný příběh.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů. Chceš nás vidět face to face v menších do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladé republice.

0: začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak Dora. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v sakce, že začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v sakce, že jo. 16. v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v sakce, že jo. 16. jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v sakce, že jo. 16.10. Mladá Boleslav, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v sakce, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok nikde poblíž, v sakce, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, kde poblíž, v sakce, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 20, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. A příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Doraž na Kačinu.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trend siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každý zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen. 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také pahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Řekni třikrát
1: koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Řekni třikrát
1: kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Řekni třikrát strč prst skrz krk
1: a také podlah. Siko.cz.
2: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
3: Znám.

Mr. Big, krátce po Mr. Big, krátce Mr. Big, krátce po čtvrt Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme Mr. Big, krátce po čtvrt na pět Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon No, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon Po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon No a ten měsíc teda k pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon No a ten měsíc teda poslechli Promise Her the Moon No a ten měsíc teda kapela neslyšel slibovala vůbec Nice Hair the Moon, no a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Moon, no a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným éteru a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným éteru právě dneska. Víc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným éteru právě dneska. A proč neslibovala vůbec náhodou? Ve slušným éteru právě dneska. A proč jsem vám teda

0: Miko.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Miko.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro...
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje.
1: Třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje. Skla
1: prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje. Skla pro stroje. Znám lepší. Skla pro stroje, skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní. Skla pro stroje, skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělství. Skla pro stroje, skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje. Skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla?
2: Stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ. Kvalitní
2: skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ.
2: A stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Oknem fouká stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Oknem fouká.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Oknem fouká střech.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám...
2: Skla pro pracovní stroje.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví...
2: Stroje.

0: Tady.
1: Salonek.
0: A skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
0: Správ odletem.
1: Kavárna.
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
0: Správně, uhodl si.
1: Kavárna.
0: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
0: Správně, uhodl si.
1: Na...
0: Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
0: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha.
0: Začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
0: Správně, uhodl si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
1: Salonek.
0: Správně, uhodl si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
1: Salonek.
0: Správně, uhodl si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Správně, uhodl si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. CZ. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. CZ. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. CZ. Objevte tu svou. Na práci na letišti. CZ. Na práci na letišti. CZ. Na letišti. CZ. CZ.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
2: ká střecha padá, kdo pak nám to praví,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
2: podlahář, padá, kdo pak nám to praví,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
2: podlahář, pak nám to praví,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
3: ale ne, na to všechno stačí,
2: opraví,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
3: ale ne, na to všechno,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
3: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce,
0: topenář,
1: podlahář,
3: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho
0: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho
3: bytu. Ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov více.
3: Stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
3: více informací, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
3: více informací na rekbityce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
3: více informací na rekbity.cz.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov
3: více informací na rekbity.cz.
4: Vašeho bytu opět domov
3: více informací na rekbity.cz.
4: Rekbit domov
3: více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
3: Na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
3: Rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Mat.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Mám jen 10 vteřin na to.
4: Ty, záruka kvality.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
4: Kvality.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvím.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti,
5: mluvím. 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby? Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne.
5: Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme po. Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kava
6: světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro našeho
5: informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená.
5: Nabízíme
6: pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.

Ve čtvrtek... Ve čtvrtek 15. Ve čtvrtek 15. října. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Hořína spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. Spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ta z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Kvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. A těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast Deska měsíce. Můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvoru tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů rozebere, kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a bere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v dřína celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Celou.

Životopisný film o kapele má konečně datum premiéry. A životopisný film o kapele má konečně datum premiéry. A je na co se těšit. O kapele má konečně datum premiéry. A je na co se těšit. Film se bude jmenovat Má konečně datum premiéry. A je na co se těšit. Film se bude jmenovat datum premiéry. A je na co se těšit. Film se bude jmenovat Wind of Change. A je na co se těšit. Film se bude jmenovat Wind of Change. Zrovna podle nesmrtelného hitu Shit. Film se bude jmenovat Wind of Change. Zrovna podle nesmrtelného hitu, co se stal symbolem pádu. Se bude jmenovat Wind of Change. Zrovna podle nesmrtelného hitu, co se stal symbolem Wind of Change. Zrovna podle nesmrtelného hitu, co se stal symbolem pádu železné opony i konce. Zrovna podle nesmrtelného hitu, co se stal symbolem pádu železné opony i konce studené války. Podle nesmrtelného hitu, co se stal symbolem pádu železné opony i konce studené války. No a teď hitu, co se stal symbolem pádu železné opony i konce studené války. No a teď v týdnu symbolem pádu železné opony i konce studené války. No a teď v týdnu na to všechno vyšel železné opony i konce studené války. No a teď v týdnu na to všechno vyšel první trailer konce studené války. No a teď v týdnu na to všechno vyšel první trailer války. No a teď v týdnu na to všechno vyšel první trailer na YouTube v tuhle chvíli přes. No a teď v týdnu na to všechno vyšel první trailer. Na YouTube v tuhle chvíli přes jednu na to všechno vyšel první trailer. Na YouTube v tuhle chvíli přes 90 tisíc všechno vyšel první trailer. Na YouTube v tuhle chvíli přes 90 tisíc hlídnutí. Na YouTube v tuhle chvíli přes 90 tisíc hlídnutí. A jako navnadit to v tuhle chvíli přes 90 tisíc hlídnutí. A jako navnadit přes 90 tisíc hlídnutí. A jako navnadit to umí. Na žene. Už tahle upou 90 tisíc hlídnutí a jako navnadit to umí, na žene. Už tahle upoutávka hlídnutí a jako navnadit to umí, na žene. Už tahle upoutávka bere diváky a jako navnadit to umí, na žene. Už tahle upoutávka bere diváky do na žene. Už tahle upoutávka bere diváky do zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších. Už tahle upoutávka bere diváky do zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších rokových kapelovka bere diváky do zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších rokových kapel hudební historie. Diváky do zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších rokových kapel hudební historie. Do zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších rokových kapel hudební historie. Film navíc vznikal z cesty jedný z nejúspěšnějších rokových kapel hudební historie. Film navíc vznikal za jedný z nejúspěšnějších rokových kapel hudební historie. Film navíc vznikal za aktivní účasti samopěšnějších rokových kapel hudební historie. Film navíc vznikal za aktivní účasti skových kapel hudební historie. Film navíc vznikal za aktivní účasti samotných škorpíků, takže historie. Film navíc vznikal za aktivní účasti samotných škorpíků, takže na pravdivost. Film navíc vznikal za aktivní účasti samotných škorpíků, takže na pravdivost příběhu. Za aktivní účasti samotných škorpíků, takže na pravdivost příběhu a poctivej hudební účasti samotných škorpíků, takže na pravdivost příběhu a poctivej hudební základ dohlížel škorpíku, takže na pravdivost příběhu a poctivej hudební základ dohlíželi ty. Takže na pravdivost příběhu a poctivej hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Na pravdivost příběhu a poctivej hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Příběhu a poctivej hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Režie se tady ujal a poctivej hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Ranarivello, nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Ranarivello, známej akčníma a sportový. Režie se tady ujal Alex Ranarivello, známej akčníma a sportový. Režie se tady ujal Alex Ranarivello, známej akčníma a sportovníma dramatama. Dal Alex Ranarivello, známej akčníma a sportovníma dramatama. Ranarivello, známej akčníma a sportovníma dramatama. No a casting, za mě teda, známej akčníma a sportovníma dramatama. No a casting, za mě teda, trefadu. Známej akčníma a sportovníma dramatama. No a casting, za mě teda, sportovníma dramatama. No a casting, za mě teda, trefa do černýho, docela dost. V hlavních, docela dost. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava. V kůži ikonickýho kytarist. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava. V kůži ikonickýho kytaristy Rudyho Schenka. V rolích se představí hvězdná sestava. V kůži ikonickýho kytarist.

kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba představí hvězdná sestava. V kůži ikonického kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba na sestava. V kůži ikonického kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba Alexandra Draymona. V kůži ikonického kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba Alexandra Draymona. Ikonického kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelného uvidíme třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Atreda z Vikings. Třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Draymona, nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom, nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom, no a napomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom, no a na plátně ho doprovodí bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom, no a na plátně ho doprovodí třeba vikingského seriálu Last Kingdom, no a na plátně ho doprovodí třeba Last Kingdom, no a na plátně ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako Frontom, no a na plátně ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako Frontom, no a na plátně ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine, ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine, nebo Ed Spiel třeba Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine, nebo Ed Spiel Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine, nebo Ed Spielers jako Trept jako frontman Klaus Meine, nebo Ed Spielers jako Matthias Japs frontman Klaus Meine, nebo Ed Spielers jako Matthias Japs. No a k filmu Meine, nebo Ed Spielers jako Matthias Japs. No a nebo Ed Spielers jako Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídá jako Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídal i producent Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídal i producent Ali Afshar. No a k filmu se už rozpovídal i producent Ali Afshar. K filmu se už rozpovídal i producent Ali Afshar. Práce na snímku označil za už rozpovídal i producent Ali Afshar. Práce na snímku označil za splnil i producent Ali Afshar. Práce na snímku označil za splněný sen i producent Ali Afshar. Práce na snímku označil za splněný sen a Ali Afshar. Práce na snímku označil za splněný sen a řekl taky, že film Práce na snímku označil za splněný sen a řekl taky, že film na snímku označil za splněný sen a řekl taky, že filmový poselství označil za splněný sen a řekl taky, že filmový poselství lásky, míru a rock'n sen a řekl taky, že filmový poselství lásky, míru a rock'n a řekl taky, že filmový poselství lásky, míru a rock'n'rollu je dneska podle něj lásky, míru a rock'n'rollu je dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil a rock'n'rollu je dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských je dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu a dřív. Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahají a taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzena a ambice tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra, ale šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra, ale s vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra, ale s ohledem na očekávání můžu. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra, ale s ohledem na očekávání můžeme. Potvrzená německá premiéra, ale s ohledem na očekávání můžeme jenom a jenom čekat. Německá premiéra, ale s ohledem na očekávání můžeme jenom a jenom čekat. Premiéra, ale s ohledem na očekávání můžeme jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme. S ohledem na očekávání můžeme jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme oznámení. Na očekávání můžeme jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme oznámení.

0: Nyní můžeme jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme oznámení distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé, kdy se dočkáme oznámení distribuce i v našich kinech.
1: Kompresně vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.

Scorpions na Rockrádiu. Scorpions na Rockrádiu v 16. Scorpions na Rockrádiu v 16.4. Scorpions na Rockrádiu v 16.40. Scorpions na Rockrádiu v 16.40. Poslechli jsme White. Scorpions na Rockrádiu v 16.40. Poslechli jsme White Joe Fody. Scorpions na Rockrádiu v 16.40. Poslechli jsme White Joe Fodních. Na Rockrádiu v 16.40. Poslechli jsme White Joe Fodních. Teď už taky ale v 16.40. Poslechli jsme White Joe Fodních. Teď už taky ale slibovaný info. Poslechli jsme White Joe Fodních. Teď už taky ale slibovaný info. Právě oslechli jsme White Joe Fodních. Teď už taky ale slibovaný info. Právě o Scorpions. Legendou Fodních. Teď už taky ale slibovaný info. Právě o Scorpions. Legendární kapela Mí. Teď už taky ale slibovaný info. Právě o Scorpions. Legendární kapela míří na filmový. Taky ale slibovaný info. Právě o Scorpions. Legendární kapela míří na filmový. Slibovaný info. Právě o Scorpions. Legendární kapela míří na filmový plátna. Plátna, možná jste to už zaznamenali, možná ne, ale životopisnej film o kapele má konečně, možná jste to už zaznamenali, možná ne, ale životopisnej film o kapele má konečně data. Znamenali, možná ne, ale životopisnej film o kapele má konečně datu. Ne, ale životopisnej

0: kompresory vzduchotechnika.cz.
1: A nikoho netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Dí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Fičák.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste... Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává znám, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmej. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska své zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jaký. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěrným a užitečným. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma. Svěrným a užitečným parťákem. Seznam. Internetu jako doma. Svěrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Jako doma. Svěrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Svěrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. A užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Řekni tři.
2: Parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Řekni třikrát. Strč.
2: Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
4: Znám.
2: Najdu tam, co neznám.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší.
2: Co neznám.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší.
2: Sklám.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší, skla pro stroje.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší, skla pro stroje. Skla pro stroje.
3: Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší, skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Znám lepší, skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
3: Co?
4: Kvalitní pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské prostroje. Skla pro stroje. CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské prostroje. CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Skla CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje. Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje. CZ.
4: Speciální skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje. CZ.
4: Specialista dělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Stroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Už tě nebaví od rána.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na
4: prodejnách. Na skla pro pracovní stroje.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a
4: pro pracovní stroje.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku večera stát?

na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku? Prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní... Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět. Komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě. Tak

0: CZ. Tobie je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Právě teď na Radiohouse.cz.
1: Když chci říct víc než slova,

Rádio. Tak trochu strach ze sebe mám. Ok. Rock Rádio. Rádio. Tak trochu strach ze sebe mám. Rádio. Rádio. Tak trochu strach ze sebe mám. Rádio. Tak

0: trochu jinačí melodií. A v refrénu s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k Exlovi vstem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k Exlovi v songu přidal i jeho kamarád s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k Exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany v čí melodií. A v refrénu se k Exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany Shannon Hune. A v refrénu se k Exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Se k Exlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Přidal i jeho kamarád z rodný Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Jako single jeho kamarád z rodný Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň taky Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň taky Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň taky šáhla na první desítku Melon. Jako single si tahle píseň taky šáhla na první desítku jako single si tahle píseň taky šáhla na první desítku americký hitparády. Tahle píseň taky šáhla na první desítku americký hitparády. No a klip taky šáhla na první desítku americký hitparády. No a klip k písni odstáhla na první desítku americký hitparády. No a klip k písni odstartoval slavnou první desítku americký hitparády. No a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii americký hitparády, no a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou pak, no a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou pak navázali klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou pak navázali klipy k November Rain, startoval slavnou videotrilogii, na kterou pak navázali klipy k November Rain a slavnou videotrilogii, na kterou pak navázali klip k November Rain a Estranged trilogii, na kterou pak navázali klipy k November Rain a Estranged. S Ghanama teď už, na kterou pak navázali klipy k November Rain a Estranged. S Ghanama teď už ale zavízali klipy k November Rain a Estranged. S Ghanama teď už ale zavíráme dalšího November Rain a Estranged. S Ghanama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho vína a Estranged. S Ghanama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho Stranget. S Ghanama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne, s Ghanama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne, plakat nebudem. Teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne, plakat nebudem. Jedeme dál. Zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne, plakat nebudem. Jedeme dál. Další hodinu rokovýho víkendu. A ne, plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín musí...
0: ...kovýho víkendu. A ne, plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořád...
0: A ne, plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořádnej tah...
0: Plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořádnej tah...
0: O... Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořádnej tah... Oká se to, nerezové komín... Komín musí mít pořádnej tah... Oká se to, nerezové komíny... Komín musí mít...

0: Seto, ten pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: OK Seto, ten pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co
0: to? Ten pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby
0: pravej tah?
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte výhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální sád získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích. DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Protože banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nesmí vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nesmí i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát v akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát v koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a zisk stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Právě teď na Radio House CZ. Hledej na Radio House CZ. Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz, který Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U auto
1: spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoli v Praze a
1: který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoli

0: Gani a don't cry. Jedna z úplně prvních věcí, co Gani a don't cry, jedna z úplně prvních věcí, co Exas Ezem strada. Krátce po vzniku kapely.
1: Akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se ve slokách s úplně jiným textem a taky

0: Praze a Příbrami,
1: svou historii a perfektní technický stav.
0: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka.
1: Perfektní technický stav.
0: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka.
1: Technický stav.
0: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů.
1: Technický stav.
0: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má.
0: A Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a
0: vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
0: nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
0: prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis
0: Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete
1: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné
1: záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování,
1: který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídku opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na
0: můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-police
0: i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-police.cz Autopoly
0: financování.
1: Nabídka vozu na auto-police.cz Autopoly. Nabídka vozu na auto-police.cz Autopoly, váš autorizovaný partner. Nabídka vozu na auto-police.cz Autopoly, váš autorizovaný partner programu na auto-police.cz Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.cz Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze.cz Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Škoda Plus v Praze a Příbrami. V Praze a Příbrami.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechny rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevejde. Stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.
3: Bylo pět. Bylo pět hodin. Bylo pět hodin. Bylo pět hodin. Bylo pět hodin. Bylo pět hodin. Pět hodin.

0: počasí. Je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete...
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete o oblačném nebi.
0: Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a se...
0: Počasí.
1: Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Slavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dáte o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá na oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu proměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhá stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. A nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Městem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměn už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a pává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Teplotně jsme dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhnost a přehánky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě neky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotlin jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 15. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 15 stupněma. Neděle po zbytku kotliny spíš mezi 11 15 stupněma. Neděle potom může dny spíš mezi 11 15 stupněma. Neděle potom může mezi 11 15 stupněma. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější, 15 15 stupněma. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější, 15 stupněma. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější, teploměry ukáže. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější. Teploměry ukážou nejvíc 10-14. Potom může být ještě o chlup chladnější. Teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava ještě o chlup chladnější. Teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i vnější. Teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů. Teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů. A jak nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska může i zejít 10-14 stupňů, Jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska může i zejít pňů, Jižní Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska může i zejtra Morava zvládne i 16 stupňů a jako dneska

0: dneska může i zítra foukat mírně od západu a oblačnost 16 stupňů a jako dneska může i zítra foukat mírně od západu a jako dneska může i zítra foukat mírně od západu a oblačnost zůstane proměnlivá. Může i zítra foukat mírně od západu a oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc v suchu, která foukat mírně od západu a oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc v suchu od západu a oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc v suchu. Žáby ve sklenicích slibují a oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc v suchu. Žáby ve sklenicích slibují a neproměnlivá. Jen to teda bude víc v suchu. Žáby ve sklenicích slibují jenom tak třeba. Jen to teda bude víc v suchu. Žáby ve sklenicích slibují jenom tak 30% šanci na přehání. Bude víc v suchu. Žáby ve sklenicích slibují jenom tak 30% šanci na přehánky zítra. Žáby ve sklenicích slibují jenom tak 30% šanci na přehánky zítra, což je od nicích slibují jenom tak 30% šanci na přehánky zítra, což je bojou jenom tak 30% šanci na přehánky zítra, což je o dost míň jak dnes. Tak 30% šanci na přehánky zítra, což je o dost míň jak dneska. Stejný 30% šanci na přehánky zítra, což je o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio na přehánky zítra, což je o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio, což je o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio, po celý víkend se o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio, po celý víkend se bude držet jenom ka. Stejný potom zůstane bio, po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna. Zůstane bio, po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna. Po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna.
1: Ať už
0: víkend se bude držet jenom na stupni jedna.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Jedna.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná mu každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Počasí.

0: ze studia každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrthodinku mám zase místo na každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrthodinku mám zase místo na kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrthodinku mám zase místo na jednu vaší píseň, to je důležité. A za nějakou tu čtvrthodinku mám zase místo na jednu vaší píseň, to je důležité. Tu čtvrthodinku mám zase místo na jednu vaší píseň, to je důležitá informace. Takže vás hodinku mám zase místo na jednu vaší píseň, to je důležitá informace. Tak zase místo na jednu vaší píseň, to je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám, napište na jednu vaší píseň, to je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook píseň, to je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook nebo přes Messenger, důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co chce. Takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Wi-Fi Clyro nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Wi-Fi Clyro, taky Europe, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Wi-Fi Clyro, taky slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Wi-Fi Clyro, taky Europe a jako otvírák. Než se vzkazama proberu, pustím Wi-Fi Clyro, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny. Proberu, pustím Wi-Fi Clyro, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Pustím Wi-Fi Clyro, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Wi-Fi Clyro, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodový se dáme Bruce Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju Dickinsona. Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Rock sobotní odpoledne vinčuju vám všem.
1: Rock Radio.
0: Odpoledne vinčuju vám všem.
1: Rock Radio.
0: Vinčuju vám všem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Komínové systémy. OK, komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK, se to. Nerezové kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK, se to. Nerezové komíny pro firmy i domínové systémy. OK, se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete OK, se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK-set pro firmy.

0: Seto, ten pravej tah. Ach, nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Slyšíte?

0: víkend.
1: Poslední hodina roku.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Poslední hodina rokovýho víkendu.
0: Radio, rockovej víkend.
1: Poslední hodina rokovýho víkendu při druhý.
0: Rockovej víkend.
1: Poslední hodina rokovýho víkendu při druhý říjnový sobotě na.
0: Víkend.
1: Poslední hodina rokovýho víkendu při druhý říjnový sobotě nám právě. Poslední hodina rokovýho víkendu při druhý říjnový sobotě nám právě začíná. Poslední hodina rokovýho víkendu při druhý říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia. Jeho víkendu při druhý říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika při druhý říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia. Každý říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia. Každýho, kdo ladí. No a tě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí, no a za nějakou tu čtvrt právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí, no a za nějakou tu čtvrt. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí, no a za nějakou tu čtvrt. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí, no a za nějakou tu čtvrt hodinku mám.

Trautzenberg a jejich netáhlo poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17:22. Pety Smetová bude za moment jako další muzika a potom dáme zařídím i song. Pety Smetová bude za moment.

0: moment jako další muzika a potom dáme ještě Vana Song. Pety Smetová bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě Vanastovky nebo Strať. Bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě Vanastovky nebo Straťáky. Ať jako další muzika a potom dáme ještě Vanastovky nebo Straťáky. Ať si ten a potom dáme ještě Vanastovky nebo Straťáky. Ať si ten podzimní víkend pořádně vyhraje. Potom dáme ještě Vanastovky nebo Straťáky. Ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme. Vanastovky nebo Straťáky. Ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme. Ťáky, ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která chut.
0: Ten podzimní víkend pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která chutná.
0: Víkend pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která chutná. Objevte
0: pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlí. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prosek Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vám osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás do italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupí. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupí. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupí. Lavite. Přijďte o speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupí. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustupí. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Hned při prvním soustupí. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Jste připraveni obchutnat Itálii. www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit se podzimním. www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízí CZ. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme široký sortiment. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme široký sortiment bytového textilu. Připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme široký sortiment bytového textilu. Dekorace podzimním hygge? Vězku nabízíme široký sortiment bytového textilu. Hygge? Vězku nabízíme

0: Kolizlech Krytci 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a kolizlehké slitiny. Nyní navíc s designem, prémiovým lakováním a kolizlehké slitiny.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze.
2: Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si v Praze, Brně nebo v Ostravě.

0: zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha @ od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha @ healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadline.eu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Přestaň válečníky v hrdiny deadlineů. Přestaň hrdiny deadlineů. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv mě. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Míst se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. To plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vyber. Se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vyjde. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, tě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kou sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. A přitom kousek od tebe. Another world. Přitom kousek od tebe. Another world. Jirealita.cz.
1: Když chci říct víc. Když chci říct víc, než když chci říct víc, než slova. Když chci říct víc, než slova.

od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel CZ od srdce. Bela bel CZ srdce.

0: nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou dekorací a doplňku i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisky a doplňku i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oslavte
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oslavte 30. výročí legendy.
0: Sleeping and Living.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká. 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem pro legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a Koliz v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním.

Nestihli jste... Nestihli jste o víkend... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? O víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si... Nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli... muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer... Před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer... Pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej večer. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech. Vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin i živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rovní řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rok těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou nových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Tak, každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu.

0: Jenom necelých 500 dnešních již vzácný. Po republice žije jenom necelých 500 dnešních oslavenkyň v Praze. Po republice žije jenom necelých 500 dnešních oslavenkyň v Praze Přestovku. V Brně republice žije jenom necelých 500 dnešních oslavenkyň v Praze Přestovku. V Brně skoro 30. Necelých 500 dnešních oslavenkyň v Praze Přestovku. V Brně skoro 30. A třeba na 500 dnešních oslavenkyň v Praze Přestovku. V Brně skoro 30. A třeba na oslavenkyň v Praze Přestovku, v Brně skoro 30 a třeba nakladně v Praze Přestovku, v Brně skoro 30 a třeba nakladně 14. Zbytek Přestovku v Brně skoro 30 a třeba nakladně 14. Zbytek je potom dost vzácně skoro 30 a třeba nakladně 14. Zbytek je potom dost vzácně rozesetej por a třeba nakladně 14. Zbytek je potom dost vzácně rozesetej po republice, nakladně 14. Zbytek je potom dost vzácně rozesetej po republice, takže se říká 14. Zbytek je potom dost vzácně rozesetej po republice, takže se říkám republice, takže se říkám, jestli je vůbec šance, jestli náhodou neladí. Takže se říkám, jestli je vůbec šance, jestli náhodou neladí nějaká Marina, anebo třeba jestli je vůbec šance, jestli náhodou neladí nějaká Marina, anebo někdo, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus a na. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus. A významově Marina znamená. Jméno k nám přišlo z latinského slova marinus. A významově Marina znamená mořská. A významově Marina znamená mořská, nebo ta, co patří k moři. Významově Marina znamená mořská, nebo ta, co patří k moři. A protože mořská, nebo ta, co patří k moři. A protože moře nezná hraní, tak tohle jméno si do světa svojí cestu a našlo taky. Ve Francii se holkám říká si do světa svoji cestu a našlo taky. Ve Francii se holkám říká svoji cestu a našlo taky. Ve Francii se holkám říká Marín, v Norsku cestu a našlo taky. Ve Francii se holkám říká Marín, v Norsku nebo Dánsku taky. Ve Francii se holkám říká Marín, v Norsku nebo Dánsku je varianta Marén. Ve Francii se holkám říká Marín, v Norsku nebo Dánsku je varianta Marén. Na okam říká Marín, v Norsku nebo Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku, v Norsku nebo Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku nebo Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v Anglii je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavuje Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká. A v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Marny. Dnešní svátek to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Marny. Dnešní svátek ale patří tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Marny. Dnešní svátek ale patří těmna a v angličtině se oslavenkyním říká Marny. Dnešní svátek ale patří těmna oslavenkyním říká Marny. Dnešní svátek ale patří těm našim slezským, moravským a čeká Márny. Dnešní svátek ale patří těm našim slezským, moravským a českým. Dnešní svátek ale patří těm našim slezským, moravským a českým marinám. A já vám patří těm našim slezským, moravským a českým marinám. A já vám tímto posílám slezským, moravským a českým marinám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dár moravským a českým marinám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dár a tak českým marinám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání. Posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou tak muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky prety reklasní dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky prety reklasní a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky prety Reklas a nebo Aleš Brychta. Do 6 hodin hym budou taky prety Reklas a nebo Aleš Brychta za chvíli. Hodin hym budou taky prety Reklas a nebo Aleš Brychta za chvíli. Taky prety Reklas a nebo Aleš Brychta za chvíli. Reklas a nebo Aleš Brychta za chvíli.
1: Sedíš celý...

0: Na chvíli.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce, potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super, nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď rád hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razít. Láká tě kreativní a cool

0: společný selfie. Pff, charisma. Přijeďte, dáme společný selfie. Přijeďte, dáme společný selfie. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín.
0: Dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. A hodně blízko u zvířat. U zvířat.
2: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, zadní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnější nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnější tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rift. Svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 500 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekej.
2: 25 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekej.
2: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte.
2: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte.
2: Probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem.
2: Je teď.
3: Tak nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Tak nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopeckého.
3: Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Víckem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
5: Sony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
5: Jsem služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
6: Jsem horská gorila,
5: na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
6: Jsem horská gorila sluga.
4: Více na Kopecký.cz.
6: Jsem horská gorila sluga.
4: Šál Kopecký.cz.
6: Jsem horská gorila sluga.
7: Šálek obyčejné kat.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
6: Horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
6: Gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné.
6: Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám, může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horský.
7: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská.
7: Obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila.
7: Pomůže vám i horským.

17.42 na hodinách a na slušných vlnách. 17.42 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet. 17.42 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet. 17.42 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v 32 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října, což je den, kdy svůj svátek slaví všechny Mariny. Kouknul jsem na čísla, což je den, kdy svůj svátek slaví všechny Mariny. Kouknul jsem na čísla, kdy svůj svátek slaví všechny Mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás slaví všechny Mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný Mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Po republice žije jenom čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Po republice žije a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Po republice žije jenom necelých 500, dnešno je u nás spíš vzácný. Po republice žije jen

0: nový život. Nechceme CVčko. Projítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě nám námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět. Rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě od. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká.
0: Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Na radio bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Na rad právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Na radiohouse.cz.
1: Tvůj nový job.

0: Čechům i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Horským gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka auta.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního
1: projektu.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Česká outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.gorilla coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Nach Bushman i na www.bushman.cz.
2: Ale, copak? Pískají brzdy.
0: www.bushman.cz.
2: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá pod.
0: www.bushman.cz.
2: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá pod. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijde brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis koliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou. Opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termín s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Jezděte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rok-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Rok Radio.
0: Jezděte bez poruchy.
3: Rok Radio.
0: Jezděte bez poruchy.

0: www.zoohouse.cz. Drby z ohrad a výběhu Zoophouse.cz. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit u...
0: Se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý...
0: výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit... Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý... Vím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý... V létě se chce s námi fotit úplně každý... Ze předu, z boku, s úsměvem chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhodou, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda, i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá mi, já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá mi, máme prostě, že je to náhoda. Milá mi, máme prostě charisma. Přijďte, náhoda. Milá mi, máme prostě charisma. Přijď. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie. Máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný.

Tour Face se vrací rybičky 48. V Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vrací 48. V Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vrací z velkých hal zpátky do menších sál. Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vrací z velkých hal zpátky do menších sálů. Bez velkých hal Boleslavi na Face Tour Face se vrací z velkých hal zpátky do menších sálů. Bez velkých Face Tour Face se vrací z velkých hal zpátky do menších sálů. Bez velkých efektů a pěkně zblí. Face se vrací z velkých hal zpátky do menších sálů, bez velkých efektů a pěkně zblízka. Vrací z velkých hal zpátky do menších sálů, bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host? Bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host? Koblížci. V neděli se nabízí trocha efektů a pěkně zblízka. Jako host? Koblížci. V neděli se nabízí trocha popu a pěkně zblízka. Jako host? Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, Oska, jako host, Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do host, Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští singl. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. Trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. Října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyatt Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyatt. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyattala. Čtyři tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyattala. Čtyři dekády na metalové scéně. To do pražského distriktu přijede Marko Hyattala. Čtyři dekády na metalové scéně. Tarot Synergy a samozřejmě přijede Marko Hyattala. Čtyři dekády na metalové scéně. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně Hyattala. Čtyři dekády na metalové scéně. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Night. Čtyři dekády na metalové scéně, Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bav talový scéně, Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Scéně, Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, prorok. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, prorok rádio, Šárka Holub. Samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, prorok rádio, Šárka Holubcová. Dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, prorok rádio, Šárka Holubcová. Prorok rádio. Víš, tak se bavte, prorok rádio, Šárka Holubcová. Prorok rádio. Bavte, prorok rádio, Šárka Holubcová. Prorok rádio. Rádio, Šárka Holubcová. Prorok rádio. Holubcová.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na...
0: Jo. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek... Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Prahy... se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Cafe, tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Cafe, koná se tam punk, další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Cafe, koná se tam punkovej benefit. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Cafe, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloj. Října můžeme do pražského Rock Cafe, koná se tam punkovej benefiční koncert pražského Rock Cafe, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VV, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl, punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl, PUM fiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl, PUM a Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě 9 pětek a zahrají VVU Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají a zahrají VVU Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 40 PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face.

Wicked loves no one. Wicked game odd loves no one. Wicked game odd him. Wicked game odd him. Právě jsme slyšeli na Wicked game odd him. Právě jsme slyšeli Wicked game odd him. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a Wicked game odd him. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich game odd him. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní část. Jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. Jejich songem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. 18. už klepem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. 18. už klepe na dveře, vírá sobotní část rokovýho víkendu. 18. už klepe na dveře, což znamená jediný ní část rokovýho víkendu. 18. už klepe na dveře, což znamená jediný za chvílího víkendu. 18. už klepe na dveře, což znamená jediný za chvíli startuje roku. 18. už klepe na dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. 18. už klepe na dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. Na dveře, což znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je znamená jediný za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou je rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. Do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o tom je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. Jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co stít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali jakou strojcem. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali jakou strojce nabízen. To, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali jakou strojce nabízených desek. Jste během týdne hlasovali a co jste vybrali jakou strojce nabízených desek. Hlasovali a co jste vybrali jakou strojce nabízených desek, kterou si potom dneska, co jste vybrali, jakou strojce nabízených desek, kterou si potom dneska v 7 hodin večer vybrali, jakou strojce nabízených desek, kterou si potom dneska v 7 hodin strojce nabízených desek, kterou si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Desek, kterou si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Desek, kterou si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Všechno si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Všechno z aktuálního výběru referenda v 7 hodin večer pustíme. Všechno z aktuálního výběru referenda večer pustíme. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čtíme. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly. Z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos, třeba v květnu. Výběru referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos, třeba v květnu. Referenda bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos, třeba v květnu. Vydaná placka One bylo vlastně dost čerství. Desky vyšly letos, třeba v květnu. Vydaná placka One šlo čerství. Desky vyšly letos, třeba v květnu vydaná placka One šlo o 15. Desky vyšly letos, třeba v květnu vydaná placka One šlo o 15. Třeba v květnu vydaná placka One šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v referendu květnu vydaná placka One šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v referendum si tohle placka One šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v

referendum si tohleto teda úplně... Šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v referendum si tohleto teda úplně nejlíp nevedlo. S tou studiovku od Seven Dust a v referendum si tohleto teda úplně nejlíp nevedlo. Seven Dust a v referendum si tohleto teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlas... referendum si tohleto teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovanýma procentama... referendum si tohleto teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovanýma procentama... teda úplně nejlíp nevedlo. S 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice nevedlo. S 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako dlo s 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson hlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson tam jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí 13. pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovkou One. Jako druhej skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovkou One Assassination. Skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovkou One Assassination. Marilyn Manson svojí 13. řadovkou One Assassination Underground. Svojí 13. řadovkou One Assassination Underground Chapter 2 představil. 13. řadovkou One Assassination Underground Chapter 2 představil. 14. srpna One Assassination Underground Chapter 2 představil. 14. Assassination Underground Chapter 2 představil. 14. srpna a slyšet jí dneska večer Underground Chapter 2 představil. 14. srpna a slyšet jí dneska večer představil. 14. srpna a slyšet jí dneska večer chtělo 14. srpna a slyšet jí dneska večer chtělo 41% těch, a slyšet jí dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo. A slyšet jí dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně většina 1% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak takže to bylo těsný. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jiný. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. 44% schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže opravdu, když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže opravdu, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3% na někoho jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3% jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Takže opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo o 3% hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo Stoneům. A taky ta hlasů víc, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo Stoneům. A taky jejich, než měl Marilyn. Tentokrát připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vin, tentokrát připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce, tentokrát připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks, připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks, tak Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat Rolling Stones v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat Rolling Stones vyhrávají placce Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat Rolling Stones vyhrávají. Tak můžu gratulovat Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. Můžu gratulovat Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album na

0: vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čeká v 7. A jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čeká v 7. Řadí už 25. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Před 25. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodin nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání a v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. A tím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. A potom už teda jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. A potom už teda i songy, které hodina plná vašich přání, dáme počasí. A potom už teda i songy, který jste vybrali vašich přání, dáme počasí. A potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami. Dáme počasí. A potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami. Dáme počasí. A potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami. A potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastní.
0: Už teda i songy, který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
0: který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat
0: vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix, zděte
2: s materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix, zděte s rozumem,
2: budal a vybudovat náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem,
2: budovat náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe
1: ochránit. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má
1: doma. S rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit.
1: Budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
1: Srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a s novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. A za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. České doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plech. Kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru. Plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru.

0: hned. Najdete to své plempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své plňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
1: Auto z druhé
0: a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky?
0: No. Najdete to své na kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím.
0: To své na kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím, co koupím.
0: Kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím, co koupím.
0: CZ.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord.
1: Auto z druhé ruky?
2: No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
1: Druhé ruky?
2: No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověrek.
1: No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověrek.
1: Se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší. V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let. V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt?
3: Přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se ne...
3: Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
3: 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikát 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojet.
2: No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
2: Bojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord.
2: Sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Profi voda. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Profi voda. Sto městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Profi voda. Sto se. Prahy. Autonord.cz. Profi voda. Sto se nemusí.

0: Nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím.
1: Check-in?
0: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás. Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní
0: klouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha
0: napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha.
0: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
0: nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Tu svou na práci na letišti.cz. Práci na letišti.cz. 6.cz.
2: 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin.
3: Rock Radio.

0: 8 stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Vrhnou k 8 stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc nekránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužije, pí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností. V neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% šancí na během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť po většině republiky proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť po většině republiky proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť po většině republiky naměřit a s 30% šancí na déšť po většině republiky naměřit bude nejvíc 14% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit bude nejvíc šancí na déšť po většině republiky. Naměřit bude nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů. Naměřit bude nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak bude nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom 11 na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozedne vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do nedu mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do nedu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí 18 v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí 18 hodin a 9 17 minut a čas, kdy se zítra setmí 18 hodin a 9 minut a čas, kdy se zítra setmí 18 hodin a 19 minut. Kdy se zítra setmí 18 hodin a 19 minut. Setmí 18 hodin a 19 minut.
1: Ať už prší
0: 18 hodin a 19 minut.
1: Ať už prší nebo paří slunce
0: 19 minut.
1: Ať už prší nebo paří
0: slunce minut.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio každého počasí. Rock Radio. Rock.

0: Rock Radio. Rock napsání.
1: Padla 18. hodina.
0: Rock Radio. Rock napsání.
1: Padla 18. hodina.
0: Rock Radio. Rock napsání.
1: Padla 18. hodina, znamená to jediný.
0: Rock napsání.
1: Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách z
0: napsání.
1: Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná. Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. Napřání hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. Napřání. Playlist to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. Napřání. V vlnách zrovna začíná rok. Napřání. Playlist na příštích 60 minut zrovna začíná rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdná. Rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. Na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. O tom vůbec ne. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. O tom vůbec nepochybuju. Příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. O tom vůbec nepochybuju. Minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook. Prázdnej, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání zavi, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání zavináč rokovíra nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání zavináč rokovíradio.cz. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání zavináč rokovíradio.cz a nebo na Facebook, taky maily na přání zavináč rokovíradio.cz a nebo si počkejte na můj taky maily na přání zavináč rokovíradio.cz a nebo si počkejte na můj signál na přání zavináč rokovíradio.cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vináč rokovíradio.cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám tak radio.cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám, tak zavolejte na set, a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám, tak zavolejte na 7 si počkejte na můj signál a až ho vydám, tak zavolejte na 725 8 a až ho vydám, tak zavolejte na 725 844 4 ho vydám, tak zavolejte na 725 844 424 tak zavolejte na 725 844 424. Vaše přání dejte na 725 844 424. Vaše přání 725 844 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím 844 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu 4 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď na 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. Přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si one. A teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si one to bet na Rock Radio. Čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si one to bet na Rock Spring. První rok na přání je dneska od nich, dáme si one to bet na Rock Radio. Na přání je dneska od nich, dáme si one to bet na Rock Radio. Od nich dáme si one to bet na Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Dáme si one to bet na Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Bet na Rock Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na... Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou... Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen deset...
0: Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen deset vteřin...
0: Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen deset vteřin na to uhodnout, co na...
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen deset vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo.
0: CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první edice. Celý den.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první edice. Celý den
1: na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in? Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
2: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál.
1: A děláš? Jdeme na to?
2: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic na
1: to?
2: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční
2: edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí...

0: Počasí. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Noc ze soboty.
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem.
0: Radio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána.
0: Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte. Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte. Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte. Oblačno i úplně zataženo. Neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte. Oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem pod mrakem. Do rána tak čekejte. Oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem půlnoci. Do rána tak čekejte. Oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě. Oblačno i úplně zataženo. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znovu i úplně zataženo a hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Zataženo a hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách. Noci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. Severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům a krát víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům a kránu bacha pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům a kránu bacha nepřekvapí. A teploty se stáhnou k 8 stupňům a kránu bacha nepřekvapí ani mlha. Teploty se stáhnou k

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Jo, rok napsání. Napsání.

Darec Alexi dnes 10.10.1980. Darec Alexi dnes 10.10.1981. Alexi dnes 10.10.1981 vydal Ozzy píseň dnes 10.10.1981 vydal Ozzy píseň Flying High 10.10.1981 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba 10.10.1981 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba 1981 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. 81 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych na vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 40 z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny jsou dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme 28. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslaviny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna jak. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna jak. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. Songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a teda oslavili puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká byli puštěním songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká songu zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i další vzkaz Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další rok. No a narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další rok napřání. A narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další rok napřání. Kristýna napsala se vlastně týká i další vzkaz a další rok napřání. Kristýna napsala tohle. Zahraj i další vzkaz a další rok napřání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím další vzkaz a další rok napřání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte a se další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte, I just wanna live přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte, I just wanna live bráchovik jeho. Napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte, I just wanna live bráchovik jeho 18. Tohle. Zahraj prosím Good Charlotte, I just wanna live bráchovik jeho 18. narozenina. Zahraj prosím Good Charlotte, I just wanna live bráchovik jeho 18. narozenin. Good Charlotte, I just wanna live bráchovik jeho 18. narozeninám. I just wanna live bráchovik jeho 18. narozeninám. Ať ví, na čem jsem ujížděl bráchovi k jeho 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 8. K jeho 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji. A sněnám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji. A samozřejmě, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji. A samozřejmě by to bylo i vžděla já, když mi bylo 18. Děkuji. A samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia, když mi bylo 18. Děkuji. A samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě 18. Děkuji. A samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně brdy. A samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší. I všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší. Tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší. A hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší. Hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší. Danovi. Všechno nejlepší.

Zdarec. Zdarec, Alek. Zdarec, Alexi, dnes 10. Zdarec, Alexi, dnes 10. Zdarec, Alexi, dnes 10. 10.

0: byste mi prosím pro... Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady Anecka, zahráli byste mi prosím pro... Písničku od Daniela Landy, 300 z místa. Děkuji a přeji krásný den. Anetku od Daniela Landy, 300 z místa. Anetku od Daniela Landy, 300 z místa. Děkuji a přeji krásný den.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej web.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompres tlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemá...
0: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že...
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný
1: čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačené na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačený vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte e-shop, kde mají vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí vše prostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to pře. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by...
0: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Www. Přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory. Minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Hledáte adrenalin, ale vše...
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Hledáte adrenalin, ale vše...
0: .cz. To je fičák.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
0: To je fičák.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
0: Okoukaný.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný.
3: Tak dobře...
2: Adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchej...
2: Všechno už vám přijde... Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou...
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Runny.
2: Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Runny.
2: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý
2: novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na
2: trhu jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se
2: ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
3: Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
3: Prostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budrhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset

0: 101 metrů nad zemí
1: a pas na jednu z nejvyšších budov v Praze
0: budete viset 101 metrů nad zemí
1: a pak nejvyšších budov v Praze
0: budete viset 101 metrů nad zemí
1: a pak v Praze
0: budete viset 101 metrů nad zemí
1: a pak
0: budete viset 101 metrů nad zemí
1: a pak pak si to pěkně
0: 101 metrů nad zemí
1: a pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
0: Zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Prostě.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Prostě pořádně
1: se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
0: Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
0: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Te pouze na.
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Na.
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Firma na zážitky.
0: CZ. CZ.
4: Přestaň být ten divák. Přestaň být ten divák. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Být ten divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybere. Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. To v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. Ta a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ.

0: Realita.cz. Jiná Realita.cz.
1: Itálie, která chutná.
0: Jiná Realita.cz.
1: Itálie, která
0: CZ.
1: Itálie, která chutná. Objekt. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín v prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned tví. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavitec. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do
1: večera. www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na
1: www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a
1: www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat? Baví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bav svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Na komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě. Lidmi? Tak

Slyšíte tuhle reklamu? Z. Slyšíte tuhle reklamu? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodně. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádií. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. S 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online, 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního dáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na... Přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionální i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, protože dobrý produkt nestačí TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, protože dobrý produkt nestačí regionálních akcích a koncertech, protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí v regionálních akcích a koncertech, protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát a koncertech, protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát koncertech, protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát, protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát, zapojte se, produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny info stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o akci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Pojďte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Rock Radio Plus právě teď na radiohouse.cz. Rock Radio teď na radiohouse.cz. Rock Radio House.cz.

Zdravím všechny posluchače. Zdravím všechny posluchače Rokrád. Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady Anecký. Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady Anecká Zahra. Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady Anecká Zahra. Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady Anecká Zahrály.

0: Právě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Pěje. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. A právě teď na radiohouse.cz. Teď na radiohouse.cz.
1: Slyšíte
0: radiohouse.cz.

nebo na Rádia Teď. Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Teď. Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Teď.cz. V DABu i FM nebo na Rádia Teď.cz. I FM nebo na Rádia Teď.cz. Rock Radio. Na Rádia Teď.cz. Rock Radio. Tečka CZ.

0: Party all day. Čeká tě nějak...
1: Panter,
0: jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku... Panter, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak...
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není...
1: Party
0: all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní. Jedeš, tak snad to není pracovní.
1: Da ne, právě to po práci a rychlo zaplatíš.
0: Tak snad to není pracovní.
1: Da ne, právě to po práci a rychlo zaplatíš.
0: Pracovní.
1: Da ne, právě to po práci a rychlo za partnerku taky vyzvednout z práce. Da ne, právě to po práci a rychlo za partnerku taky vyzvednout z práce a práce a...
0: A neděle volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda. A neděle volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party. A neděle volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládne. Neděle volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládne.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď...
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně... Tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně všichni určitě je... Na nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně všichni určitě je pí... Spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně všichni určitě je píseň, kterou si objednal. Nicméně co teď vládnem společně všichni určitě je píseň, kterou si objednal. Takže Steel Panther, Party All Day, společně všichni určitě je píseň, kterou si objednal. Takže Steel Panther, Party All Day, všichni určitě je píseň, kterou si objednal. Takže Steel Panther, Party All Day, šťastnou cestu za partner, píseň, kterou si objednal. Takže Steel Panther, Party All Day, šťastnou cestu za partnerkou, ať ti dnal. Takže Steel Panther, Party All Day, šťastnou cestu za partnerkou, ať ti to... Takže Steel Panther, Party All Day, šťastnou cestu za partnerkou, ať ti to utíká. Panther, Party All Day, s šťastnou cestu za partnerkou, ať ti to utíká a užij zbytek víkendu. All day, s šťastnou cestu za partnerkou, ať ti to utíká a užij zbytek víkendu. Šťastnou cestu za partnerkou, ať ti to utíká a užij zbytek víkendu. A zas někde zavolej, OK? Partnerkou, ať ti to utíká a užij zbytek víkendu. A zas někde zavolej, OK? Ti to utíká a užij zbytek víkendu. A zas někde zavolej, OK?
1: Jasně, díky.
0: Tak jo, vše a užij zbytek víkendu. A zas někde zavolej, OK?
1: Jasně, díky.
0: Tak jo, čau. Tak víkendu. A zas někde zavolej, OK?
1: Jasně, díky.
0: Tak jo, čau. A zas někde zavolej, OK?
1: Jasně, díky.
0: Tak jo, čau. OK?
1: Jasně, díky.
0: Tak jo, čau.
1: Jasně, díky.
0: Tak jo, čau.
1: Díky.
0: Tak jo, čau. Ciao.

0: Police. Police si po mailu objednal. Police si po mailu objednala. Police si po mailu objednala Dana pro Police si po mailu objednala Dana pro zpříjemnění. Police si po mailu objednala Dana pro zpříjemnění upršeného. Police si po mailu objednala Dana pro zpříjemnění upršeného odpoledne. Si po mailu objednala Dana pro zpříjemnění upršeného odpoledne. Objednala Dana pro zpříjemnění upršeného odpoledne. Objednala to všem. Dana pro zpříjemnění upršeného odpoledne. Objednala to všem, kdo nemají rádi. Zpříjemnění upršeného odpoledne. Objednala to všem, kdo nemají rádi podzem. Těch upršeného odpoledne objednala to všem, kdo nemají rádi podzem. Těch bude daň. Odpoledne objednala to všem, kdo nemají rádi podzem. Těch bude daň, říkám si. Těch dala to všem, kdo nemají rádi podzem. Těch bude daň, říkám si. Těch bude. No a kdo nemají rádi podzem. Těch bude daň, říkám si. Těch bude. No a co Mařena? Mají rádi podzem. Těch bude daň, říkám si. Těch bude. No a co Mařena? Řidičem. Těch bude daň, říkám si. Těch bude. No a co Mařena? Řidičce jménem, který vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. A dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. O řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. Řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. Ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. Buď zdrav, chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. Buď zdrav. No, čau, slyšíme se. Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš se. Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš? Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš? Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš? Zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně...
0: Podzim. Můžeš, nemusíš. Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně...
0: Nemusíš. Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo.
0: Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže... Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já si myslím v pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? V tím létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? V létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? Tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? Dotaz, co si dáme za muziku?
1: Phil Panther.
0: Panther, jasně, za muziku.
1: Phil Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day. Phil Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Phil
1: Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day.

No a můžete si o song taky zatelefonovat. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase. No a můžete si o song taky zatelefonovat. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka. Takže můžete si o song taky zatelefonovat. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka. Takže taky zatelefonovat. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka. Takže teď má smysl telefonovat. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka. Takže teď má smysl vytáčet naše rádio. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka. Takže teď má smysl vytáčet naše rádiové číslo. Budu zvedat zase teďka. Takže teď má smysl vytáčet naše rádiové číslo. Takže teď má smysl vytáčet naše rádiové číslo. Dělá to 7. Teď má smysl vytáčet naše rádiové číslo. Dělá to 725 8. Smysl vytáčet naše rádiové číslo. Dělá to 725 844. Čet naše rádiové číslo. Dělá to 725 844. 725 844 424. Hrát teda budou ještě Rammstein, ale 5 844 424. Hrát teda budou ještě Rammstein, ale mezi tím 4 424. Hrát teda budou ještě Rammstein, ale mezi tím, co budou hrát, já budu zvedat a 24. Hrát teda budou ještě Rammstein, ale mezi tím, co budou hrát, já budu zvedat. Hrát teda budou ještě Rammstein, ale mezi tím, co budou hrát, já budu zvedat a s tím, kdo zavolá první. Ještě Rammstein, ale mezi tím, co budou hrát, já budu zvedat a s tím, kdo zavolá první, domluvím. Mezi tím, co budou hrát, já budu zvedat a s tím, kdo zavolá první, domluvíme další song. Tak rád, já budu zvedat a s tím, kdo zavolá první, domluvíme další song. Tak se těším na slyšenou. Dát a s tím, kdo zavolá první, domluvíme další song. Tak se těším na slyšenou. Zavolá první, domluvíme další song. Tak se těším na slyšenou.

0: To stí najdete na mmreality.cz.
1: Xandria Symphony.cz. Xandria Symphonic. Xandria Symphonic metalová krása. Xandria Symphonic metalová krása míří znovu. Xandria Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražské ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt, epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt. Večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Už tě nebaví od...
1: 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Už tě...
1: Pražský distrikt.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně...
1: Distrikt.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pondělí. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli.

0: A tale that wasn't right, píseň od Halloweenu, kterou zařídil posluchač. Poslal mailovýho holuba, kterou zařídil posluchač Radim,
1: a to na naší adresu přání@rokovyradio.cz. Opakuju to na naší adresu přání@rokovyradio.cz. Opakuju to tady, protože i vy ostatní můžete mailovat, pokud chcete nějaký song ještě slyšet. Je to jedna z možností, jak si o něj dáte vědět. No a můžete si o song také zatelefonovat. Sluchátko ve studiu vědět.

0: vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my mění sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečky. Nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v @healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v office.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Tak co jí koupí
0: kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů?
1: Tak co jí koupíme?
0: Přálečníky v hrdiny deadlineů.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco
0: deadlineů.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No,
1: koupíme. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak do co?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, lec nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos
1: vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od
1: Dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: A tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte
2: Boj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitekem
2: od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House
3: Zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalin. Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalino.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zasloužený house running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrie sportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu
4: Nový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro
4: nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepšou masáž.
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firma na zážitky
3: opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firma na zážitky
4: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firma na zážitky
4: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firma na zážitky
4: CZ. Hledejte na
5: Firma na zážitky
4: CZ. CZ. CZ.
6: Z nabídky
4: CZ.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se ne Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat.

0: potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhod... Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Z potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Přijďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místný svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7508 skladové vozy již za 735 tisíc. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 35 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeot.
0: Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se.
0: Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem.
0: Teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalon. Čekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalon. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Má služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha
3: se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
3: Zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
2: Na Kopecký.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První na CZ.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci.
4: Díky. 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci.
4: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Na Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadla.
2: Na to? První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel.
2: Ne, když nás za...
4: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají. Jde o čas.
4: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas.
4: Tadel.
2: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v... Když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
4: Elektrika.
2: Jde o čas.
4: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
4: Elektrika.
2: Jo, přesně tak.
4: Technik ve věži.
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
4: Elektrika.
2: Jo, přesně tak. Ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
4: Elektrika.
2: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz. Svou na pracinaletišti.cz.
0: Rock Radio.
4: Pracinaletišti.cz.
0: Rock Radio.
4: CZ.

0: radiohouse.cz. To na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz.
1: Sakra.
0: CZ.
1: Sakra. Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlý.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlý lidé dělají zatuhlá.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlý lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlý lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci při lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

0: Pověz nám něco.
1: No strašně hrozně, celému rádiu a všem, co poslouchali.
0: No. Jasný, co?
1: No strašně hrozně, celému rádiu a všem, co poslouchali.
0: No. Jasný, tak je jich zase spousta.
1: Strašně hrozně, celému rádiu a všem, co poslouchali.
0: No. Jasný, tak je jich zase spousta. Tady mi to...
1: Celému rádiu a všem, co poslouchali.
0: No. Jasný, tak je jich zase spousta. Tady mi to skáčou všechny ty...
1: Rádiu a všem, co poslouchali.
0: No. Jasný, tak je jich zase spousta. Tady mi to skáčou všechny ty...
1: Poslouchali.
0: No. Jasný, tak je jich zase spousta, tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. Jasný, tak je jich zase spousta, tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a co, je jich zase spousta, tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a spousta, tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a sobotní večer, tak to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a sobotní večer, takhle. Všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a sobotní večer, takhle. A co ty a sobotní večer, takhle?
1: No.
0: Sobotní večer, takhle.
1: No. Na desku se těším.
0: Jo, jo, jo.
1: No. Na desku se těším.
0: Jo, jo, jo. A vyhrála co?
1: No. Na desku se těším.
0: Jo, jo, jo. A vyhrála co jsi chtěl?
1: Na desku se těším.
0: Jo, jo, jo. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou...
1: Na desku se těším.
0: Jo, jo, jo. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda, bylo to do poslední chvíle.
1: Se těším.
0: Jo, jo, jo. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda, bylo to do poslední chvíle takový dost... Jo, jo, jo. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda, bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda, bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný.
1: Jo. Jo,
0: chtěl vyhrát, budou stouni teda, bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný.
1: Jo, bylo to nerozhodný.
0: Stouni teda, bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný.
1: Jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával to do poslední chvíle takový dost nerozhodný?
1: Jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda? A komu si dával hlas teda? Porozraď nám to. Komu si dával hlas teda? Porozraď nám to. A porozraď nám to.
1: Dvojce.
0: Jo. No, tak to se...
1: Dvojce.
0: Jo. No, tak to se...
1: Dvojce.
0: Jo. No, tak to si myslím právě, že se i povedlo.
1: Dvojce.
0: Jo. No, tak to si myslím právě, že se i povedlo.
1: Dvojce.
0: Jo, no, tak to si myslím právě, že se i povedlo. Dvojka byly právě s ní, takže nejenom oni, ale je tam i slušná nabídka hostů na té desce. Už za půl hodinky jenom oni, ale je tam i slušná nabídka hostů na té desce. Už za půl hodinky, co za půl hodinky? Tam i slušná nabídka hostů na té desce. Už za půl hodinky, co za půl hodinky? Za ně... Nabídka hostů na té desce. Už za půl hodinky, co za půl hodinky? Za nějakých necelých dvojka hostů na té desce. Už za půl hodinky, co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme. Tý desce už za půl hodinky, co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme, ale předtím už za půl hodinky, co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme, ale předtím, než teda budou, co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme, ale předtím, než teda budou, tak ale předtím, než teda budou, tak dáme Brutus rovné, jak si chtěl. Gorila je na cestě, než teda budou, tak dáme Brutus rovné, jak si chtěl. Gorila je na cestě, už tak dáme Brutus rovné, jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji. Čau. Brutus rovné, jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji. Čau.
1: Ahoj.
0: Chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji. Čau.
1: Ahoj.
0: Gorila je na cestě, užij si ji. Čau.
1: Ahoj.
0: Užij si ji. Čau.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Tak Rammsteiny objednala Hanka Ondrovi, poslechli jsme v 18.41. Teď objednala Hanka Ondrovi, poslechli jsme v 18.41. Teď už je na drátě Pepa.
1: Ahoj.
2: Strašně,
1: myslím celému rádiu a všem, co poslouchají.
0: Jasně, rád,

0: Přečtenej, píseň odehraná a může mít na další set třeba Panamu. Vzkaz přečtenej, píseň odehraná a může mít na další song a na zprávu. Vzkaz přečtenej, píseň odehraná a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj Bejku, můžeš nám prosím zahrát od Etří song a na zprávu od Čmeldy.
1: Moc Šmelda.

Co jsme hráli, to obě... Co jsme hráli, to objednal ho... Co jsme hráli, to objednal Honzi společně s... Co jsme hráli, to objednal Honzi společně s Ivet a s... Co jsme hráli, to objednal Honzi společně s Ivet a se Zuzkou. Co jsme hráli, to objednal Honzi společně s Ivet a se Zuzkou. Zahrajeme hráli, to objednal Honzi společně s Ivet a se Zuzkou. Zahrajeme objednal Honzi společně s Ivet a se Zuzkou. Zahrajeme co Honzi společně s Ivet a se Zuzkou. Zahrajeme co od Van Halen s Ivet a se Zuzkou. Zahrajeme co od Van Halen, jestli můžu poprosit, a se Zuzkou. Zahraj něco od Van Halen, jestli můžu poprosit, kou. Zahraj něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Zahraj něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený píseň od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock na psání.

dočerpávám, samozřejmě pro vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo tuhle chvíli už dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo stihnout úplně dočerpávám, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo stihnout úplně všechno, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to, samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali, nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžem, kdo jste volali i psali, nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra i psali, nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Od 6 úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Od 6. Třeba to no, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Od 6. Zkusit to můžete znova zítra v neděli. Od 6. Třeba to vyjde zrovna zítra v neděli. Od 6. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude to v neděli. Od 6. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky od 6. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct, tyž. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct, ještě i vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct, ještě i Martin Malicher a vyjde vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct, ještě i Martin Malicher a věřím, že taky. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct, ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on tady bude, to je taky důležitý říct, ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na taky důležitý říct ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání, takže najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání, takže možnost bude přes den nějakou tu píseň na přání, takže možnost bude přes den, možnost bude večer píseň na přání, takže možnost bude přes den, možnost bude večer. No a takže možnost bude přes den, možnost bude večer. No, že možnost bude přes den, možnost bude večer. No a teď v tuhle chvíli možnost bude přes den, možnost bude večer. No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká přes den, možnost bude večer. No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě bude večer. No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě No a teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepínáme režim. Teď v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepínáme režim z jednotlivých písní. Na tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý. Co nás čeká, určitě přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý album. Určitě přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý album, který přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami. Režim z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami. Z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v naší na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v našem rockovém referendu. Jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v našem rockovém referendu. Který jste ale vybrali taky vy sami v našem rockovém referendu. Hlasování skončilo vybrali taky vy sami v našem rockovém referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Taky vy sami v našem rockovém referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni letušním rockovém referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni letušní novinka referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni letušní novinka a jejich už hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni letušní novinka a jejich už pěta skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni letušní novinka a jejich už 25. Vyhráli to Stouni letušní novinka a jejich už 25. studiovka Stouni letušní novinka a jejich už 25. studiovka Foreign Tanks novinka a jejich už 25. studiovka Foreign Tanks. Vyšlo to jejich už 25. studiovka Foreign Tanks. Vyšlo to v červenci, necelý 25. studiovka Foreign Tanks. Vyšlo to v červenci, necelý 3 roky Foreign Tanks. Vyšlo to v červenci, necelý 3 roky po Hackney Diamond Tanks. Vyšlo to v červenci, necelý 3 roky po Hackney Diamonds, za kterou se

Vyšlo to v červenci, necelý tři roky po Hackney Diamonds, za kterou si Rolling Stones odnesli.

Zvonce. A Bruno Mars, tak ten tady tluče do Kravského zvonce. A pak je tady ještě song, tak ten tady tluče do Kravského zvonce. A pak je tady ještě song, u kterého umí tluče do Kravského zvonce. A pak je tady ještě song, u kterého umí zamrazit Kravského zvonce. A pak je tady ještě song, u kterého umí zamrazit Hit Me Zvonce. A pak je tady ještě song, u kterého umí zamrazit Hit Me In. A pak je tady ještě song, u kterého umí zamrazit Hit Me In The Head. Bubny. Tady ještě song, u kterého umí zamrazit Hit Me In The Head. U kterého umí zamrazit Hit Me In The Head. Bubny v téhle písni totiž umí zamrazit Hit Me In The Head. Bubny v téhle písni totiž nahrál ještě čit. Hit Me In The Head. Bubny v téhle písni totiž nahrál ještě Charlie Watts. Hit Me In The Head. Bubny v téhle písni totiž nahrál ještě Charlie Watts. Krátce. Bubny v téhle písni totiž nahrál ještě Charlie Watts. Krátce před svojí smrtí v roce. V téhle písni totiž nahrál ještě Charlie Watts. Krátce před svojí smrtí v roce. Totiž nahrál ještě Charlie Watts. Krátce před svojí smrtí v roce 2021. Ještě Charlie Watts krátce před svojí smrtí v roce 2021. Dohromady Albie Watts krátce před svojí smrtí v roce 2021. Dohromady album krátce před svojí smrtí v roce 2021. Dohromady album slibuje přes hodinu muziky ve smrti v roce 2021. Dohromady album slibuje přes hodinu 2021. Dohromady album slibuje přes hodinu muziky ve 14 písních 21. Dohromady album slibuje přes hodinu muziky ve 14 písních. Dohromady album slibuje přes hodinu muziky ve 14 písních, včetně coverů od Amy. Album slibuje přes hodinu muziky ve 14 písních, včetně coverů od Amy Winehouse. Přes hodinu muziky ve 14 písních, včetně coverů od Amy Winehouse, nebyky ve 14 písních, včetně coverů od Amy Winehouse nebo Chucka Berryho a z písních, včetně coverů od Amy Winehouse nebo Chucka Berryho, včetně coverů od Amy Winehouse nebo Chucka Berryho a singlu In the Stars a Jello od Amy Winehouse nebo Chucka Berryho a singlu In the Stars a Jello Winehouse nebo Chucka Berryho a singlu In the Stars a Jello Slover Chucka Berryho a singlu In the Stars a Jello Slover a taky Rough and Twisted a singlu In the Stars a Jello Slover a taky Rough and Twisted In the Stars a Jello Slover a taky Rough and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili a Jello Slover a taky Rough and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili ven potr a taky Rough and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili ven potají pod falešným taky Rough and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili ven potají pod falešným jménem Rough and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili ven potají pod falešným jménem The Cockroaches, kterou kluci nejdřív vypustili ven potají pod falešným jménem The Cockroaches, jen vypustili ven potají pod falešným jménem The Cockroaches, jenom na tisícovce vinilů. V potají pod falešným jménem The Cockroaches, jenom na tisícovce vinilů. V Británii pod falešným jménem The Cockroaches, jenom na tisícovce vinilů. V Británii album The Cockroaches, jenom na tisícovce vinilů. V Británii album skončilo vlastně jenom na tisícovce vinilů. V Británii album skončilo vlastně na tisícovce vinilů. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě tisícovce vinilů. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě paráda za. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě paráda za mě. Británii album skončilo vlastně na prvním místě paráda za mě. Taky už 15 kilo vlastně na prvním místě paráda za mě, taky už vlastně na prvním místě paráda za mě, taky už 15. v kariéře od nich bylo, který místě paráda za mě, taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a za mě, taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a stouně tím letím už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a stouně tím letím počtem 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a stouně tím letím počtem 15 prv kariéře od nich bylo, který bralo zlato. A stouně tím letím počtem 15 prvenství vlastně srobilo, který bralo zlato. A stouně tím letím počtem 15 prvenství vlastně srovnali to. A stouně tím letím

počtem 15 prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, stouně tímhletím počtem 15 prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je počtem 15 prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tongues. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tongues. K tomu mě pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tongues. K tomu The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tongues. K tomu mějte sobotní večer zrovna Stones a jejich nejnovější album Foreign Tongues. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej jejich nejnovější album Foreign Tongues. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete. Jejich album Foreign Tongues. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšte Foreign Tongues. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy při rokovým víkendu večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy při rokovým víkendu se na vás už vej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy při rokovým víkendu se na vás už teď mít. A naslyšenou zase někdy při rokovým víkendu se na vás už teď těší Alex. A naslyšenou zase někdy při rokovým víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už zase někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový ref při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Alex. A teď už rokový referendum. A teď už rokový referendum. Rokový referendum. Referendum.

Even Flow. Even Flow objednala Martina. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song nám všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání díla Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro... Byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro... Je poslední song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle... Song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle chvíli už... Na přání. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle chvíli už...

Vyberte si ho. Rock je slušná muzika. Vyberte si rockový... Rock je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotu. Rock je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový album na sobotní večer. Zajímá

Rokový referendum, rock radio.

0: Aktuální rokový Aktuální rokový referendum je minulostí, ale Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Deskuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu. Referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat. Už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu. Připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rok Radio. Budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rok Radio. Odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rok Radio. Rokovýradio.cz. Rok Radio. Je slušná Rokovýradio.cz. Rok Radio. Je slušná muzika. CZ. Rok Radio. Je slušná muzika. Radio. Je slušná muzika. Je slušná muzika.
1: Oknem fouká střech.
0: Je slušná muzika.
1: Oknem fouká střecha, padá
0: hrušná muzika.

Tech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých roční mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radioha, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Sedíš pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Sedíš celý den na malých firem na radiohouse.cz. Sedíš celý den na radiohouse.cz. Sedíš celý den na přepážce a vrahouse.cz. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se CZ. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu. Celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Lák se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativity. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativity. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak z práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítko a láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítko, tě kreativní a cool

Copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to pak. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať uskají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Auto cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krát a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou. Víme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezplitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bece a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezdě autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez-poruchy bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. CZ. Jezděte bez poruchy. Jděte bez poruchy.

0: k nám to praví zedník,
1: malíř.
0: To oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví zedník,
1: malíř.
0: Topenář,
1: podlaha,
0: střecha padá, kdo pak nám to praví
1: zedník,
0: malíř.
1: Topenář,
0: podlaha, kdo pak nám to praví
1: zedník,
0: malíř.
1: Topenář,
0: podlaha,
1: ale
0: nám to praví
1: zedník,
0: malíř.
1: Topenář,
0: podlaha,
1: ale ne, na to všechno
0: praví zedník,
1: malíř.
0: Topenář,
1: podlaha,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity,
1: rekonstrukce,
0: malíř.
1: Topenář,
0: podlaha,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce
0: bytů.
1: Topenář,
0: podlaha,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu,
1: ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: více i stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.tu.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity z jeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Ty.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Z.
2: Rekbity záruka kvality.
3: Radio House při
2: Rekbity záruka kvality. Záruka kvality.
3: Radio House 300 Cross Plus. Radio House 300 Cross Plus, to je Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online. Na TV Nova House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online. Na TV Nova a Intech Cross Plus, to je reklama v rádiu, online. Na TV Nova a Intech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví z TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Nano a Intech.

0: Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CV. Hoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CV. A pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CV. Prostě o sobě nami prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CV. Prostě o sobě napít nový život. Nechceme CV. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat vod. Nechceme CV. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový CV. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká. Napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radio, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radio, měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit
0: právě teď. Na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat do
0: CZ.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vybrat vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Ale, copak? Pískají.
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Ale, copak? Pískají brzdy,
1: Rozumem, budujte srdcem.
3: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá pod...
1: Budujte srdcem.
3: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kon...
1: Ale,

I když ten svět nás provokoval, i když ten svět nás provokoval, i když ten svět nás provokoval, i když ten svět nás provokoval a pálil, i když ten svět

sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Kdykoliv, kdekoliv. Kdekoliv.

Propásli jste středečního... Propásli jste středečního hosta... Propásli jste středečního hosta, zajímá... Propásli jste středečního hosta, zajímá vás, co se konkrétní týden udal... Propásli jste středečního hosta, zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokovního hosta, zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Nich Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podposlechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rockrády s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rockrádia jsou vám plně k dispozici motosportu? Není problém. Podcasty Rockrádia jsou vám plně k dispozici? Není problém. Podcasty Rockrádia jsou vám plně k dispozici. Není problém. Podcasty Rockrádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Rockova. Podcasty Rockrádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Rockova. Podcasty Rockrádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Rockova kronika. Deska mě jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Rockova kronika. K dispozici. Hvězdný host Rockova kronika. Deska měsíce a motokci. Hvězdný host Rockova kronika. Deska měsíce a motokeci specialika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rockrádia a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rockrádia můžete si jich platformách. Slušný podcasty Rockrádia můžete si jít kdykoliv, kdekoliv. Mách. Slušný podcasty Rockrádia můžete si jít kdykoliv. Slušný podcasty Rockrádia můžete si jít kdykoliv, kdekoliv. Podcasty Rockrádia můžete si

sná. Jsou čtyři ráno a zazdí kostela. Jsou čtyři ráno a zazdí kostela.

gira. Souč ty ráno pro te. Souč ty ráno pro te. Souč ty ráno pro te. Souč ty ráno pro ten atentát. Souč ty ráno pro ten atentát. Čtyři ráno pro ten atentát, no, pro ten atentát, pro ten atentát, ten atentát.

4 ráno, jsou 4 ráno nad Prahou, jsou 4 ráno nad Prahou vlak, jsou 4 ráno nad Prahou vládne tma, jsou 4 ráno nad Prahou vlak, jsou 4 ráno nad Prahou vládne tma.

Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedá v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokončí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, zněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakvestar, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti nes, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti neznám doraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti kolem se. Rakve starý kosti neznám souvislosti kolem se. Rakve starý kosti neznám souvislosti kolem se střílí a hlas ze záhrobí. Starý kosti neznám souvislosti kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Kosti neznám souvislosti kolem se střílí a hlas ze záhrobí sám souvislosti kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyšení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřní slova tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím ká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu. Slyším,

prosí, ať je vysloveno, zaprosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti, je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti, díky jméno, ať její kosti křičí do věčnosti, díky ví, ať její kosti křičí do věčnosti, díky ví, ať její kosti křičí do věčnosti, díky vínku chytám, křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku očnosti. Díky vínku chytám pomalinku oco. Díky vínku chytám pomalinku oco kráčí. Díky vínku chytám pomalinku oco kráčí. A už mi i vínku chytám pomalinku o co kráčí, a už mi to stačí, chytám pomalinku, o co kráčí, a už mi to stám pomalinku, o co kráčí, a už mi to stačí, muza mi říká, o co kráčí, a už mi to stačí, muza mi říká, že co kráčí, a už mi to stačí, muza mi říká, že tu jde o gabčí, a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem. Mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to projde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím po přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím poslední včelu chycem do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím poslední včelu. A zas to pro sebe ušetřím poslední včelu. Polní.

Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu z hlubiny. Ozvěna hlasu z hlubiny. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzena hlasu. Z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzenu. Z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení.

piano smrznul. Ve tři kránu, ruce na piano, smrznul čas a na... Ve tři kránu, ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl. Kránu, ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Smrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cele mluvil o posl, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cele

objevíš od na probuzení, dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vy na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení, ti dva to vědu, nemysli na smrt ani na vězení, ti dva to věděli, že mysli na smrt ani na vězení, ti dva to věděli, že je zastřelí na vězení, ti dva to věděli, že je zastřelí a možná, ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být pokud, ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení, věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení, že je zastřelí a možná z toho má být poučení, daleko.

dveře padlého výsadka. Zřím do tváře padlého výsadkáře, do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí jak přízrakáře. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A děvy z výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A děvy sloveno, čelo mi rosí, jak přízrak.

slušná muzika s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika ti startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. A Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je

když usnou lesy hluboko. Když usnou lesy hluboké a když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Jenou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a kolem ticho jest. Je tu roková noc a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý a st. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušných. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušných rokový muziková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušnoc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů aha a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží roková noc českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer a hájů českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána na rokben i garáží roková noc od 10 večer až do rána na rokráží roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů. 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. Spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Kvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Můžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvor Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor i kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Pustíme celou.

Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop, ale jistě já. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Station stop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový čát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Na Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového. Dají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků čími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a zábav to je roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českou kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dubu.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový od poledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 dnes s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Jeden za 18. Jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20.

A já na to, že kdeže, a na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu, že. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. To, že kdeže, až budu jednou.

až budu jedno, ani to sáčko na míru. Až budu jedno, ani to sáčko na míru. Až budu jednou spko na míru. Až budu jednou spát míru.

Až jednou zaklepu na nebesku, až jednou zaklepu na nebeskou bránu, zaklepu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den
1: rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den odkovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio.
0: Od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio.
0: Od 12 do 15

0: Ty jsi ty nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák. Nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodila, nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Tak, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej, ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš. Nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio.
0: Hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio.
0: Po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio.
0: Buď rád, že seš.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Seš.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým domě. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem buďský ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na... Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Drágy v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne odpoledne. Společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rodne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slupátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio je slušná muzika. Rock Rádio. Název muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Ty si v životě nikdy nic.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty si v životě nikdy
0: vás pobaví.
1: Ty si v životě nikdy nic nedo. Ty si v životě nikdy nic nedokázal, nic pořád. Ty si v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal. V životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvoru. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast.
1: Je mi líto, ale jestli do Zítska nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo. Tak budeme hledat dům bez čísla. Pak sundám číslo i u sousedů, protože z něj v noci sundám číslo. Tak budeme hledat dům bez čísla.
1: Pavlo, dobře, do Zítska to zaplatím.

0: No dobře, do zítřka to zaplatím.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Do zítřka to zaplatím.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: To zaplatím.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Tím.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Dél híre.
1: Vyjíždí sám.

šoufl si nedělám kozy, sestři pro boha dejte mi dávku, mojí duši, šoufl si nedělám kozy, sestři pro boha dejte mi dávku, mojí duši, taky kozy, sestři pro boha dejte mi dávku, mojí duši, taky kostem, sestři pro boha dejte mi dávku, mojí duši, taky kostem, od Malatínu, pro boha dejte mi dávku, mojí duši, taky kostem, od Malatínu jsem závis dávku, mojí duši, taky kostem, od Malatínu jsem závislostem, od Malatínu duši.

Pro boha se střídejte mi do zín. Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí. Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám ko. Střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Je mi fakt

0: Připečeme a naservírujeme. Tak se jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektřina a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den. Pejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock. 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise.
0: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraniční.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavou.
0: Pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost. Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost. V časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská host, že průměrná ženská žena misi na sex, že průměrná ženská žena misi na sex každých jedna ženská žena misi na sex každých ženská žena misi na sex každých 5 minut abská žena misi na sex každých 5 minut a průměrný žena misi na sex každých 5 minut a průměrný člověk komu misi na sex každých 5 minut a průměrný člověk komu sex každých 5 minut a průměrný člověk komuž chlap každých 5 minut a průměrný člověk komuž chlap 5 minut a průměrný člověk komuž chlap na to myslí každý a průměrný člověk komuž chlap na to myslí každých 7 minut na to myslí každých 7 minut na to myslí každých 7 minut
2: a co z toho jako vyplývá
1: myslí každých 7 minut
2: a co z toho jako vyplývá
1: 7 minut
2: a co z toho jako vyplývá a co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrný.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrný.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
2: Co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
2: Plývá.
1: Že jsem průměrná ženská. Že jsem průměrná ženská.
0: Rock.
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Grazie.

mlsná. Honí vás mlsná. Honí vás mlsná. Máte chuť. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo na. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabuše pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušený jídelníčku si vybere každej. Něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rokrát. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rokrát. Z našeho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rokrádiu. Každičku si vybere každej. Elektrický oběd na rokrádiu. Každý všední den úderem 11. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední. Příkej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky přes naše. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší. Máme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší. Objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme. Celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme. Se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a na vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme,

0: Kecy speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a Moto Kecy speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a Kecy speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích radio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia, podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Naliv kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Koliv. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
0: Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
0: Vás pobaví.
1: A odkud to máte? A odkud to máte?
2: No.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: To máte?
2: Našel jsem to.
3: A jakou?
2: Našel jsem to.
3: A jakou si myslíte, že to má asi?
2: Našel jsem to.
3: A jakou si myslíte, že to má asi cenu? A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě.
3: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
3: Myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
3: Tak podívejte. Asi cenu.
2: No to právě nevím.
3: Tak podívejte.
2: Já vám. No to právě nevím.
3: Tak podívejte.
4: Já vám za to můžu dát 5.
2: Právě nevím.
3: Tak podívejte.
4: Já vám za to můžu dát 5.
2: Ano.
3: Nevím. Tak podívejte.
4: Já vám za to můžu dát 5.
2: Ano.
3: Tak podívejte.
4: Já vám za to můžu dát 5.
2: Ano.
4: Možná i 10.
3: Já
4: vám za to můžu dát 5.
2: Ano.
4: Možná i 10 korun.
3: Já vám za to můžu dát 5.
2: Ano.
4: Možná i 10 korun.
3: To můžu dát 5.
2: Ano.
4: Možná i 10 korun. Dát 5.
2: Ano.
4: Možná i 10 korun.
2: Ano.
4: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
4: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, roková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio měsíce a Motokeci.